0: To byla serenáda pro klarinet a orchestr D-dur od Michaela Haydna v katalogu jeho skladeb číslo 68. Hráli Dieter Klöker, klarinet, a pražský komorní orchestr, který řídil Gernot Schmalfuss.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším autorem programu je barokní italský komponista Giovanni Battista Martini z Bologny, známý jako Padre Martini. Z jeho duchovní tvorby uslyšíte motetto Pro Texisti Me Deum, vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech, tedy Ex Tractatu Sancti Augustini Episcopi Super Psalmos. Zpívá Terry Way, kontratenor, hraje soubor La Gioia Armonica, který tvoří Margit Iblakl, psalterium, Andreas Kuipers, cembalo a Michael Freimuth, loutna. Řídí Jürgen Bannhölzl.

Slyšeli jste moteto pro sólový hlas, kontratenor a obligátní nástroje pro textisty Me Deum. Ochránil si mě, Bože. Vybrané z pojednání svatého Augustina, římského biskupa, o žalmech. Tedy extraktátu Sancti Augustini Episcopi Super Psalmos. Zpíval Terry Way, kontratenor, hrál soubor La Gioia Armonica, který tvořili Margit I. Blackl, Psalterium, Andreas Kniepers, Cembalo a Michael Freimuth, Loutna, řídil Jürgen Banhelzer. A následuje orchestrální serenáda číslo 1 D-dur, opus 11. Johannesa Brahmse. Hraje Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek, hrála serenádu číslo 1 D dur opus 11. Johannesa Brahmse.
1: Český rozhlas D dur.
0: Programovou řadu, kterou připravil Rafael Brom, uzavře cyklus lidových tanců pojmenovaných podle místa svého původu, Montferratu v italském regionu Piemont, tedy 12 Montferinas opus 19. Mucia Clementiho. Hraje Howard Shelley.

To byl cyklus lidových tanců pro klavír, pojmenovaných podle místa svého původu, Montferratu, v italském regionu Piemont, tedy 12 Monferinas, opus 19. Mucia Clementiho. Hrál Howard Shelley.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Následujícím časem vysílání vás bude provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Nejprve uslyšíte sonátu pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hrají Hana Kotková a Simon Maligen.

To byla sonáta pro housle a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. A program bude pokračovat orchestrální hudbou. Uslyšíte slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Pražská komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slováckou suitu opus 32 Vítězslava Nováka. Z komorní hudby Františka Vincence Kramáře Kromera, kdysi kapelníka císařské dvorní kapely a dvorní skladatel ve Vídni, jsem vybral kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur opus 49. Hrají Bruno Mayer, flétna, a Stamicovo kvarteto.

0: Flétnista Bruno Mayer a Stamicovo kvarteto hráli kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo D-dur, opus 19. Františka Vincence Kramáře Kromera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Bohuslav Förster, další autor programu, komponoval v mnoha žánrech hudby. V oboru koncertantních skladeb je ale jeho odkaz skromný. Zanechal dva houslové a jeden violončelový koncert a kapričo pro flétnu s komorním orchestrem. Dnes jsem vybral jeho druhý koncert pro housle a orchestr D-moll opus 104. Solo má Ivan Ženatý, filharmonii BBC řídí Jiří Bělohlávek.

Ivan Ženatý a Filharmonie BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem hráli koncert pro housle a orchestr číslo 2 d-moll opus 104 Josefa Bohuslava Förstera. Následující skladbu jsem vybral z odkazu fenomenálního pianisty raného romantismu Jana Ladislava Dusíka. Bude to sonáta F-dur opus 65 pro flétnu, violončelo a klavír. Hrají Clive Conway, flétna, Christine Shillitoe, violončelo a Christine Crochot, klavír.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci.

Pěkné ráno s hudebním programem na stanici Český rozhlas Vltava vám, milí posluchači z brněnského studia Českého rozhlasu, přeje Jan Hlaváč. Otevíráme naše partitury, a to dílem Wolfganga Amadea Mozarta, jeho koncert číslo 4 D-dur pro housle a orchestr v Kechlově seznamu pod číslem 218 zahrají Čeněk Pavlík na housle a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Provedení řídí František Vajnar.

Slyšeli jste koncert číslo 4 D-dur pro housle a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Solistou na housle byl Čeněk Pavlík. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil František Vajnar. Z klavírního díla Roberta Schumana dnes vybírám novelety pro klavír, cyklus opus 21 skladatele. Zahraje klavíristka Květa Novotná.

To byly novelety pro klavír, dílo 21. od Roberta Schumana. Hrála Květa Novotná. V partiturách na stanici Český rozhlas Vltava se teď přesuneme pomyslně do Francie prostřednictvím hudby Jeana Francéze. Jeho dechový kvintet zahraje soubor Kvé Moravy, Julius Kessner flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoník klarinet, Vladimír Veleba fagot a Bohuslav Zoubek lesní roh.

Jean Francés a jeho dechový kvintet hrál soubor Kvé Moravy. Julius Kessner flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoník klarinet, Vladimír Veleba fagot a Bohuslav Zoubek lesní roh. A na závěr to bude Pulcinella Igora Stravinského v podání Pražského komorního orchestru.

0: Pražský komorní orchestr hrál Pulcinelu od Igora Stravinského. A toto dílo uzavřelo také dnešní hudební partitury na stanici Vltava. Pěkný den s dalším programem Českého rozhlasu stanice Vltava přeje Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. V náladě tématu letošního vltavského léta, které je filmové, zůstaneme u většiny položek v následujících 3 hodinách. Už za okamžik v eseji uslyšíme, že život je plný nápadů. Bude to v úvaze polského filmového režiséra Andrzeje Wajdy. Krátce před 8:30 si připomeneme další z postav světového filmu. Z cyklu, který vznikl koncem 60. let minulého století, se představí Ewald Schorn, čili Odvaha žít. Film se mění, cenzura zůstává, tak nazval v roce 2020 svůj třídílný cyklus Tomáš Pilát. Dnešní závěrečná část přiblíží dohled v letech 1989 až 2020. Za podstávkovými domy se 8:15 vydáme do kraje Horní Lužice. V repríze se s autorkou pořadu Frajeřina ze dřeva Janou Davidovou Kracíkovou vydáme za specifickou architekturou trojmezí Česka, Německa a Polska. Vzpomínkové pásmo s názvem Postava vysoká, vlasy tmavé připomíná herecké umění Gerarda Philippa, skvělého filmového fanfána tulipána, ale také představitele charakterních divadelních rolí. Pořad v roce 2012 připravila Jarmila Konrádová a právě jím zdárně uzavřeme dnešní víkendovou přílohu, která ovšem právě teď začíná. V letošním roce si připomínáme takzvaně kulatá výročí obou biografických údajů jedné z nejvýznamnějších postav polské filmové školy, světově proslulého tvůrce, do jehož filmografie patří například snímky Popel a démant, Slečny z Vlčí, Pan Tadeáš nebo Katyň. Andrzej Wajda se narodil v roce 1926, zemřel v říjnu 2016. Úvahu z jeho knihy Moje filmy, vydané nakladatelstvím Votobia v roce 1996, pro vysílání připravil Petr Šmíd. Čte Josef Bartoň.

Život je plný nápadů. Před mnoha lety jsem navštívil čtvrť panelových domů, které byly ještě rozestavěny. Jejich uniformy tam mě skličovala. Později jsem viděl ještě mnoho takových čtvrtí a vždycky jsem si říkal, to není pouhá dekorace pro film, to je také místo neobvyklých lidských dramat. Bohužel jsem tenkrát nenašel žádný děj, který by mohl takové drama přenést na plátno. O mnoho let později jsem viděl stejnou čtvrť v Moskvě. Tam mi někdo vyprávěl příběh, který se skutečně stal. Při natáčení na ulici se seznámil nějaký herec s mladou, kolem jdoucí ženou. Zamilovali se do sebe a o pár dní později šel herec s mladou ženou do jejího bytu. Po jediné noci plné krásných prožitků herec vstal, když děvče ještě spalo, a šel si v téže čtvrti něco zařídit. Vracel se šťastný zpátky, ale v tom labirintu sobě na vlas podobných domů zabloudil a přes zoufalé hledání už nenašel ty dveře, jež by mu mohly otevřít cestu do nového života. Od té doby, kdy jsem slyšel tento příběh, je už pro mě sídliště víc než pouhý obraz, který bych chtěl přenést na plátno. Sídliště se stalo filmem. Teprve drama mladého muže, jenž se stal obětí této architektury, může divákem otřást. Další příklad. Velká francouzská revoluce. Konec hrůzovlády, přičemž se pařížská ulice nechová pasivně. Z oken přihlížejí ženy, jak na Katově káře přivážejí ke gilotině Robespierra, muže přísných mravů. Strhávají ze sebe šněrovačky a odhalují svá ňadra. Touto spontánní protestní akcí zavedli novou módu, která zahájila epochu volných mravů. Když vidíte takové scény a podaří se vám je zařadit do scénáře, řekne to divákovi víc než ta nejpřesvědčivější slova. Největší sociální napětí se vybíjejí často v gestech, které autor scénáře může sám jen těžko vymyslet. Pro změnu o něčem jiném. Mám psa. Před několika lety jsem byl ohledně svého povolání ve velmi složité situaci. Nový ministr kultury a umění se rozhodl mě propustit. Právě v tom okamžiku můj pes vážně onemocněl, takže jsem rychle zavolal zvěrolékaře. Pečlivě psa prohlédl, potom se na mě podíval a řekl, když se neuklidníte a nebudete se kontrolovat, váš pes pojde. Dostal jsem dvojnásobný strach o psa a o sebe. Až do té doby jsem byl přesvědčen, že ministr ztrácí kvůli mně hlavu a já, že se zcela ovládám. Představte si tu scénu. Herec se dívá na svého psa, který odhalil jeho tajemství. Muž postupně začíná vnímat svou vlastní nevolnost, třesoucí se ruce, žaludeční nebo střevní potíže, náhlé závratě. Rozhovor se psem se může stát bravurním kouskem pro autora dialogu. Role psa by tak vstoupila do dějin filmu. Přesně cílená anekdota tam, kde ji film potřebuje, objasní okamžitě situaci, kterou bychom jinak museli za značných obtíží aranžovat popisnými scénami. Takové úvahy a náčrty umožňují ve spojení se scénářem rozlišit v hotovém filmu podíl scénáře a podíl herecké interpretace. Právě v tomto místě vznikají nedorozumění. Divák je dojat hrou herců, představitelů filmových rolí. Co jej ale vzrušuje, je Antigonin osud napsaný Sofoklem.

Dva druhy cenzury. Je všeobecně známo, že existují dva druhy cenzury. Je to vnitřní cenzura, která nutí umělce ve strachu před neznámým k opatrnosti. A vnější cenzura, vykonávaná nezbytně různými institucemi, které jsou povolané k tomu, aby udržovali v zemi pořádek a dobré mravy. O cenzuře se příliš často mluví v souvislosti s omezeními státu, hlavně když tento stát financuje výrobu a umělec pracuje za státní peníze. To je zjednodušené vidění. Skutečná cenzura pochází ze strachu, že překročíme hranice představ o slušnosti a dobrém vkusu, nebo dokonce o společenských a moralizujících předsudcích. V době svého mládí jsem viděl film Milenci Louise Malla. Tento film pro mě stělesňoval neohraničenou erotickou svobodu. Mnohem později jsem se z Ošimovy říše smyslů dozvěděl, že tato oblast nemá žádné hranice. Často vysvětluji zahraničním novinářům, jak funguje v Polsku politická cenzura. Ale žádný z nich mi nedokáže vysvětlit, proč ve Francii, kde neexistuje žádná politická cenzura, nebyly natočeny skoro žádné filmy s tématy závažných společenských a politických důsledků, jakým byla alžírská válka.

William Shakespeare napsal drama Richard III., ve kterém představil krále, mírně řečeno, nevhodně. Ve světle určitých historických faktů lze postavu Richarda interpretovat zcela jinak. V Anglii existuje sdružení, jehož cílem je obnovit ztracenou čest Richarda III. Je těžké změnit ustálený obraz politicky nespravedlivého dramatu, jak jej stvárnil William Shakespeare, spravedlivými, mýty nepodloženými argumenty. A právě toho se politická moc bojí, že umělec usuzuje podle svého přesvědčení, aniž by bral ohled na historickou nutnost, na dilema moci a mimořádně komplexní politické poměry. Aby tomu zabránil, financuje socialistický stát každou uměleckou produkci od literatury až po film. Tím, že stát produkci financuje, má ji pochopitelně pod kontrolou. Proto je umělec, obzvláště ten, který tvoří filmy v socialistických zemích, rozporuplnou osobností. Po všechna ta léta, kdy jsem točil své filmy, jsem se musel podrobovat cenzuře. Vystřihoval jsem scény, hlavně dialogy, neboť pro cenzuru je slovo primárním médiem. Naštěstí je v kině tím podstatným obraz, nebo přesněji řečeno to neuchopitelné, co existuje mezi zvukem a obrazem. Je samozřejmě možné vystřihnout z popelu a démantu ta či ona slova, ale nikoli v hru Zbyška Cibulského. Právě jeho způsob hraní, který obsahoval to neuchopitelné, tehdy představoval politickou obscénnost, svobodu mladíka v černých brýlích ve vztahu k vnucované realitě. Hlavní problém politického filmu nespočívá v akceptování nebo odmítnutí zásahů cenzury, nýbrž ve vytvoření díla, které by učinilo metody cenzury nepůsobivými. Cenzuře může být podrobeno jen to, co nepřekročilo představivost cenzorů. Vytvořte něco opravdu originálního, potom budou cenzoři se svými škrty i se svými nůžkami v koncích. Filmy pocházející ze socialistických zemí na západě nikoho nezajímají. Publikum západních zemí je považuje za překonané. Naše snahy zde ve východní Evropě nemají žádný význam pro publikum, které věří v budoucnost takového světa, který dnes existuje. Ti z nás, kteří volí emigraci, mohou svět překvapit svým Amadeem. Ale nenajdou žádné publikum, které se bude cítit ohromeno zkušeností, jakou jsme získali my na východě. Železná opona je zbytečná. Svět je navždy rozdělen do dvou táborů. Tento dekorativní kousek 50. let zastaral. Skutečnost, že se na obou stranách rozděleného světa večer co večer promítají filmy, dokazuje, že naděje našeho mládí o tom, že by se toto rozdělení zrušilo, byla naivní. Neexistuje kino, které se obrací ke všem divákům. Protože vycházím ze staré filmové tradice, nemohu akceptovat filmy pro elitu. Představují v mých očích porážku. Proto se vždycky odvolávám na publikum a snažím se o identifikaci s ostatními. Sartrův výrok "Peklo, to jsou ti druzí" se mi nelíbí. Publikum a já, to jsme my. Představujeme jedinečnou sílu, jedinou naději. Odporuji pojetí, že filmové umění má být tajemstvím vyjadřování a že publikum je nutným zlem.

0: Život je plný nápadů, tak nazval Petr Šmíd esej, pro který vybral několik myšlenek z esejistické knihy Moje filmy polského režiséra Andrzeje Wajdy. Z překladu Evy Sobotkové a Kariny Jodasové v roce 2020 v režii Petra Mančala četl Josef Bartoň. Farářův konec, pět holek na krku či návrat ztraceného syna. To jsou snímky nadaného a výjimečně schopného umělce Evalda Šorma. Jeho cesta k filmu ovšem nebyla snadná. Co by syn, takzvaně kulaka, měl jen omezenou možnost vzdělání. Z maturitního ročníku hospodářské školy v Táboře jej vyloučili a odmaturovat směl až v roce 1951. Po dělnických povoláních a vojenské službě se neúspěšně pokoušel dostat na herectví. Na FAMU byl přijat roku 1956, absolvoval 1963, jeho celovečerní debut Každý den odvahu natočil o rok později. Evald Šorm, čili Odvaha žít, to je podtitul jedné z částí cyklu Postavy světového filmu, který v roce 1967 připravil Aleš Fuchs.
1: Vysoká postava dělného člověka, jehož trochu smutné oči jsou obvykle výmluvnější než on sám. Mám vždycky takový pocit, že vleče na zádech neviditelný ranec plný něčeho, co bych rád poznal. Nevím, co v tom ranci může být, ale tuším to. Určitě je v něm lidská pokora, veliký kus lásky k lidem, pochybuji, že by tam nebyla tolerance a porozumění. Někde vespod je určitě strach a hned vedle naděje, pak tam asi bude něco, co se nějak týká smrti, marnosti a pochybování. Představuji si, že bych v tom uzličku našel třeba i všelijaké nástroje a nářadí a také mateřidoušku a několik pěkných knížek a snad i krabičku plnou ticha. Jenže to je pouze má fikce. Ale kde jsem ji vzal? Jistě ji odněkud mám. Asi z posledního setkání s Evaldem Šormem. A nebo jsou to jakési abstrakce jeho filmu, tříšť z jeho poskrovnu vyslovených myšlenek a nejspíš ze všeho trochu. Ostatně každý člověk je utvářen vším a ničím. Mnoha nejrůznějšími konkrétnostmi, fakty, událostmi i svým vlastním dílem. Ano, svým dílem utváří kumštíř také sám sebe. Jsi šťasten? Jsi-li šťasten, nesvedu proti tobě nic, píše kdesi Anatole France. Postavy Šormových filmů jsou snadno zranitelné, neboť štěstí teprve hledají. Nestačí jim, že žijí, že existují, že mají co jíst, mají práci. Chtěli by vědět o životě něco víc, o jeho smyslu, o jeho konečnosti. Štěstí pro ně neznamená mít a práce jim není lhostejná. Jenže právě proto jsou plní otázek a pochybností. Co má člověk dělat? Ptá se Jan v návratu ztraceného syna a dostává odpověď. Žít. Ptá se dál. To znamená jíst, spát? Ne. Žít a neustále o tom vědět. Vědět o tom, že žijeme. Jedno ze základních poslání Šormových filmů. Kterých filmů? Evald Šorm se narodil 15. prosince 1931 v Praze. V letech 57 až 62 studoval na FAMU režii. Jeho absolventským filmem byl krátký snímek Turista. Pak nastoupil do studia dokumentárních filmů. Natočil fejeton O dřevařích, stromy a lidé, dokument o brigádě socialistické práce Země zemi, reportáž ze Světového festivalu mládeže nazvanou Helsinki, krátký snímek Železničáři, oceněný v roce 63 na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Benátkách. V tomtéž roce úvahu o tvorbě fotografa Josefa Sudka Žít svůj život a několik dalších krátkých snímků. V roce 64. debituje hraným filmem Každý den odvahu, který si jen velmi nesnadno a se zpožděním proklestil cestu do biografů. Pro povídkový film Perličky na dně natočil Evald Čorm povídku Dům radosti a nedávno byl uveden do biografů jeho Návrat ztraceného syna. Snad je na místě ještě říci, že autorem námětu a spolutvůrcem scénáře Každý den odvahu byl Antonín Máša, kterého už také známe jako režiséra filmu Hotel pro cizince, a na scénáři Návratu ztraceného syna se podílel Sergej Machonin. Na mezinárodním filmovém festivalu v italském Pezzaru, kde byl v roce 66 promítán snímek Každý den odvahu a také odměněn cenou kritiky a cenou diváků, vyslovil jistý kritik mínění, že předchůdci stylu tohoto filmu jsou naturalistické jeviště, Gorky a O'Neill. Myslím, že je na tomto postřehu zrnko pravdy. Především naznačuje lidskou obsažnost Šormových filmů, vyplývající z niterné životní bezprostřednosti. Šorm nenatáčí modely světa, nevyslovuje se alegoriemi, nesestavuje filozofické diskuse. Svět jeho děl je zabydlen realitou, právě tak jako prózy Gorkého a vzpůrně vášnivá dramata Američana O'Neilla. Ve filmu Každý den odvahu a ještě víc v Návratu ztraceného syna můžeme dokonce vystopovat příběh pronásledovaný moderním uměním s téměř náruživou úporností. Zkrátka, stylově a formálně jsou Šormovy filmy spíše asketické. Obraz je rozbíjen na tříšť záběrů, vždy v úzké spojitosti s obsahem a smyslem, anebo lépe řečeno, názorem tvůrce. Možná, že se mýlím a Šormovým filmům dokonce křivdím, ale zajímá mě na nich zpravidla hlavně, co říkají, názor a stanovisko jejich tvůrce, muže s klidným, smířlivým výrazem a pomyslným rancem napěchovaným něčím, čemu neumím říci jinak, než životní reálie. Jestli se mi něco protiví, tak je to mluvit o sobě. Není na mě nic zajímavého, říká Evald Šorm a dodává. Ztroskotal jsem v mnoha povoláních. To je princip mého života. A také o filmovém řemesle pochybuji. Režiséři se ostatně často rekrutují ze ztroskotanců. Snad právě tento vnitřní umělcův pocit vede k zájmu o lidi neuspokojené, váhavé, hledající. Šorma zajímá spíš neúspěch než úspěch, spíš neštěstí než štěstí. A nebo vlastně takhle. Spíš cesta od neúspěchu po sám práh úspěchu, hledání štěstí v neštěstí. Chtěla jsem toho moc a skončila jsem jako manželka, říká paní Olga, kdysi snad ambiciózní herečka, dnes žena v domácnosti, jedna z hlavních postav Návratu ztraceného syna. A k čemu vlastně má mít člověk každý den odvahu? No přece k životu, jenže žít, jenom žít, už k vyjádření života nestačí.
2: Proč dělám to, co dělám, na to nemohu dát uspokojivou odpověď. Každého člověka nějaká práce přitahuje, přináší mu různou míru potěšení nebo uspokojování, ale i zároveň různou míru trýzně. A snad i ta trýzeň je součástí, nutnou součástí té práce. Proto jasně na to odpovědět nemohu. Chtěl bych říct, že se necítím k ničemu zvlášť povolán.
3: Já se bojím, že jste mě hrozně zaskočil a že vlastně to, nač se chci nyní zeptat, se tím dostává do úzkých. Chtěl jsem se totiž zeptat na vývojové souvislosti mezi tím, co generace mladých filmových režisérů natáčí, co vy sám vytváříte, a souvislosti s vývojem české nejenom filmové kultury vůbec.
2: Kulturní souvislosti jsou asi vždycky jak v kontextu národním, tak v kontextu celosvětovém. A štěstí každé generace nebo snažení určitých generací je v tom, mají-li možnost nebo podaří-li se jim podívat se na svůj život a na život společnosti a na vzájemné vztahy svobodně, volně, bez snahy něco dokazovat nebo zase úporně naopak bojovat, vyvracet, potvrzovat, dívat se na věci svobodně a svobodně hodnotit. Je to vždycky podmíněno společenskými okolnostmi.
3: Myslím, že hrdinové vašich filmů především něco hledají. Co vlastně hledají?
2: Ta otázka je příliš slavnostní. Co hledají, těžko říct. V první řadě hledají a snaží se dívat na svět okolo sebe, ptát se po smyslu a dívat se i kriticky na sebe.
3: V jednom filmu jsem slyšel velice pěkný dialog o marnosti. Máte k tomu slovu nějaký vztah?
2: K tomuto pojmu mám vztah velice vřelý, protože celá práce ve filmu je ohromnou lekcí o marnosti během práce, při výsledku práce. A filmování dává mnoho podnětů k uvažování o tomto slově. Myslím, že se často mnoho věcí okolo filmu přeceňuje, že film si vytváří svůj vlastní svět, často až příliš uzavřený, že má často tendenci i sám sebe příliš zdůrazňovat a chválit. A to říkám, protože mám film rád, ale myslím si, že důležitější je, aby člověk nějak žil, aby cítil, že skutečně žije, a pak teprve, že je to filmování. Protože myslím si, že se práce ani výsledky práce, že se nemají příliš přeceňovat.
1: Šormův krátký snímek Zrcadlení, uvedený svého času rovněž v pražském divadle Činoherní klub spolu s hrou Američana Olbího Stalo se v zoo, se odehrává v nemocnici. Vlastně neodehrává. Jsou to dialogy s lidmi v nemocnici. Budově tajemné i hrůzné, plné nadějí i bezmocností. Tady říká Evald Čorm nejsilněji, že k životu je třeba hodně odvahy i síly, lásky a smířlivosti. Ostatně téma smrti, stíhající odedávna velké umění a moderní literaturu zvlášť tíživě, je tu vysloveno hluboce upřímně a silně. Se strachem a úzkostí kráčíme bílými chodbami nemocnice, obklopené kypícím a často lhostejným a povrchním životem, uplývajícím zbytečně od někud nikam. Téma jistot a nejistot života, stíhající ku příkladu švédského režiséra Ingmara Bergmana, je tu v jedné poetické etídě zachyceno v celé propastné uchvatnosti. Hrdinu filmu Každý den odvahu přivádí do krizových situací sám život. Mladý člověk, plný aktivity svazáckých funkcionářů 50. let, se najednou ocitá uprostřed lhostejných, tragikomických figurin, obklopen neupřímnou šaškárnou a bezmocnou upřímností. Je unaven, zdeptán, jako by byl posledním cvičícím na prázdném hřišti. Hledá nejen sám sebe a smysl vlastního života, ale i svou společnost, své přátele, svou lásku. Snad je to on, snad není, ale má rozhodně mnoho společného s postavou Jana ve filmu Návrat ztraceného syna. Jako by šlo o variantu, ale v jiném životním stádiu. Už jste někdy předtím myslel na sebevraždu? Ptá se Jana vyšetřující lékař. Ano, ale já myslím, že na to myslí všichni lidé, ne? Každý je rád, že má tu možnost o sobě svobodně rozhodnout, ale málo kdo toho využije. Bojíte se samoty? Ano, protože když je člověk sám, tak není šťastný. Samota. Další z motivů Šormových filmů. Samota uprostřed mnohých, samota uprostřed sálu plného lidí. Samota moderního člověka, který utíká před sebou k lidem a před lidmi do sebe. Samota se dá překonat nepochopitelnou věcí, láskou, říká Jan v Návratu ztraceného syna. Láska je právě to, co Šormovy postavy často nepotkává. Láska jako prostředek zápasu o život, jako pomyslný kort v boji s rezignací. Rány nezahojíš křenovými plackami, možná, že ty klukovské odřeniny na kolenou ano, ale ty pozdější, vážnější a hlubší ne. Doktor říká Janovi, víte, láska má úplně jinou tvář, než si myslíte. Musíme žít a to je všechno. Jan, to je rezignace. Doktor, ne, to není rezignace, to je taková osvobozující pokorná lhostejnost. Taková, Jan, ne, ne, ne, to je neustálá trvalá sebevražda, kterou člověk nakonec stejně nikdy neudělá. Doktor, a to je taky cesta ke svobodě. Jan se nakonec opět pokusí o únik z ústavu a znovu o sebevraždu, vrací se jako ztracený syn do domu otce svého. Cítíme však, že v jeho zápase je víc pravdy a lidské odvahy, než ve stoicky vyrovnané, osvobozující pokorné lhostejnosti jeho lékaře. Tři fyzici utíkají v Dürrenmattově dramatu do blázince, protože jsou normální a chtějí se zachránit před bláznivým světem. Věřím, že člověk má jednat podle svého přesvědčení, říká pacient Jan. Dostává však věcnou otázku. Jste toho schopen? Odpovídá podle pravdy. Ne. Bizarní mužíček z barevně natočené povídky Dům radosti podle Hrabalovy prózy kreslí své naivní úděsnosti po zdech svého bytu plného fantasmagorií mrtvých kos, jejichž vraždění mu působí rozkoš tvůrčího opojení. Dva pojišťováci, jimž se nakonec nepodařilo mužičkovi vnutit pojistku, odcházejí s nepořízenou. Ten jeden říká svému kolegovi, dotčenému neúspěchem, některé věci prostě musíš nechat tak, jak jsou. Šťastný blázen není nebezpečný. Nešťastný člověk hledá lékaře. Chalupa bizarního mužička malíře je nazvána Dům radosti. Azyl tří fyziků, kteří chtějí vědomě uchránit svět od zkázy, je vlastně blázinec. Prostor, v němž je třeba tolik odvahy k životu, se jmenuje svět. A přesto je snad největším proviněním ze všech popírat sám život. Jan se vrací znovu do ústavu, aby svůj život zachránil. Raskolnikov ve Zločinu a trestu, který uvedl Eval Čorm na scéně činoherního klubu, se potácí mezi vinou a nevinou, protože nemá dostatek odvahy. Dostojevský ho na jednom místě románu nechává vyslovit tuto větu. Ano, člověk má všechno v rukou a přece mu to u nosu unikne z pouhé zbabělosti. Je zajímavé, čeho se lidé nejvíc bojí. Nejvíc se bojí nového kroku, nového vlastního slova.
3: Jak se člověk stane filmovým režisérem?
2: Pokud mám zkušenost, tak vidím, že filmovým režisérem se cítí každý, nebo skoro každý. Cesty k filmové režii jsou různé. V minulosti to byla spíš cesta praktická. V posledních letech s rozvojem filmových škol po celém světě a s rozvojem teoretického zájmu o film se mnoho režisérů rekrutuje také z řad teoretiků, žurnalistů filmových a potom hlavně absolventů různých vysokých škol filmových. Ale žádná škola sama o sobě není samospasitelná. Pro práci ve filmu je třeba také mít štěstí a hlavně dostat příležitost. U nás jsme měli v posledních letech mimořádné štěstí, že k práci ve filmu se dostala řada nových lidí, čili řada lidí, kteří dostali příležitost samostatně pracovat a i pracovat na tom, co je zajímalo, co se bavilo a co pokládali za důležité. Ale obávám se, že toto období končí.
3: Nač myslíte, když ráno vstanete?
2: To je nebezpečná otázka, na to by se dalo odpovědět všelijak, ale většinou se snažím nějak se sformovat z bezbřehosti k něčemu určitému, uvědomit si, že zlé sny jsou už pryč, že to nebyla skutečnost a chytit se něčeho konkrétního.
3: A co vás provází, když jdete večer spát?
2: Ty otázky jsou čím dál tím nebezpečnější. Při práci na filmu je večer zvlášť tísnivý, protože člověk hodnotí práci, kterou dělal přes den, a uvědomuje si chyby, které většinou už nepůjdou opravit.
3: Zůstává nám tedy den. Co považujete za podstatné a důležité pro vlastní práci?
2: Důležitá se mi zdá trpělivost a neotřelá vnímavost. Trpělivost k tomu, aby člověk neměl tendenci všechno znásilňovat a násilně spát do předem vymyšlených, racionálně vymyšlených tvarů. Aby člověk měl trpělivost popřávat věcem svobodu a byl dost citlivý ke zrodu věcí.
3: Mluvil jste o svobodě. Jakou svobodu má herec ve vašich filmech?
2: Pokud je to možné, tak jsem vždycky pro svobodu, co možná největší. Ovšem myslím to tak, aby co nejvíce mohla zazářit osobnost toho, kterého herce, abych já mu v tom co nejméně překážel. Ovšem předpokládá to spolupráci určité úrovně. Předpokládá to lidi, kteří jsou schopni vzájemně se domluvit a dohodnout třeba beze slov.
3: Režírujete také na divadle. Co vás k tomu přimělo?
2: No, nepřimělo mě k tomu nic, ale měl jsem štěstí, že mě pozval pan Vostrý ke spolupráci. Já mám divadlo velice rád, protože to je taková zvláštní magie a hrozně rád se dívám na herce, když hrajou.
3: Čím myslíte, že bychom tento rozhovor mohli skončit?
2: Asi ta marnost.
3: A neb?
2: A nebo, že nic tak nespěchá jako věčnost, ale to jsem nevymyslel já.
1: Anglický básník Robert Browning napsal skoro před 100 lety větu, která má dosud svou platnost. Co je dovršené a uzavřené, nemůže už růst. Jinými slovy, co je definitivní, je konečné. Postavy šormových filmů se vzpírají konečnému rozhodnutí. Brání se jednomu jedinému řešení, a to v podstatě i tehdy, kdy se zdá, že jediným východiskem je nebytí. Všichni jsou nakonec odsouzeni k životu. Každý zápas o život, o jeho podstatu, je přece lepší než pouhá pasivní lhostejnost. I popírání může být tedy klad. Jestliže tvrdil Jean Cocteau, že Sisyfos, odsouzený k marnému úsilí dotlačit na vrchol skály balvan, který mu vždy znovu a znovu padal zpět, tedy že i Sisyfos byl šťastný, pak k tomu měl jediný důvod. Samo úsilí směřující k vrcholkům stačí naplnit lidské srdce. Neboť štěstí a absurdnost jsou dětmi téže země. Kdyby tomu tak nebylo, nemohl by Sofoklův Oidipus říci: přes tak velké zkoušky vede mne můj pokročilý věk a velikost mého ducha k soudu, že vše je dobré. Kdyby život sám nevyžadoval od nás veliké úsilí, k čemu by vlastně byl? K čemu by byla odvaha? Jedna z nejcennějších lidských vlastností.
0: Ewald Schorm, čili Odvaha žít, byl podtitul cyklu Postavy světového filmu, který v roce 1967 připravil Aleš Fuchs v režii Heleny Pilipové. Učinkoval Josef Červinka. O proměnách filmové cenzury v českých zemích na pozadí různých politických a společenských režimů v letech 1989 až 2020 ve třetí části cyklu Film se mění, cenzura zůstává, hovoří autor pořadu Tomáš Pilát se svými hosty.

0: Po pádu komunistického režimu dochází i ke zrušení cenzury, konkrétně zákonem číslo 86 z roku 1990. Nicméně její příznaky, mohli to tak říci, přetrvávají nadále.
1: Říká filmový kritik a publicista Jan Jaroš.
0: Jednak tady pozorujeme snahu potlačovat takzvané nevhodné smýšlení, což se projevuje zejména v prostředí internetu, ale v podstatě také v tisku a v televizi. A současně tady máme snahu prosazovat, tak říkajíc, jedině správné názory a postoje, které by všichni měli vyznávat. Když bych to trošku přehnal, tak v okamžiku, kdy mně se bude líbit barva modrá a někomu jinému barva červená a ten někdo jiný si na svém stanovisku bude neústupně stát, tak já se snadno mohu ocitnout v pozici naprosto pomíleného nepřítele nebo protivníka. Řekl bych, že toto neústupné stanovisko se pak projevuje na nejrůznějších úrovních masových médiích, v podstatě kdekoliv. Když se na oba póly těchto opatření nebo těchto tendencí podíváme, tak snadno zjistíme, že v obou případech bývají často zatíženy výstřelky, demagogií a výrazně subjektivním náhledem. V obou případech přesvědčení, tak říkajíc o vlastní neomylnosti, o tom, že jedině oni mají pravdu a oprávnění tuto pravdu sdělovat a nikdo jiný. Problém je i v tom, že sdělované takzvané pravdy je obtížné, ne-li přímo nemožné verifikovat, protože jen obtížně se lze dostat k nějakým věrohodným informacím o tom nebo onom hodnoceném jevu. Takže často naše osobní postoje vycházejí z toho, jaké zaujímáme stanovisko nebo jaký vyznáváme hodnotový nebo ideologický princip. Je tudíž někdy obtížné odlišit osobní postoj od vyslovené dezinformace. Velkou zhoubou nebo velkým problémem se stává takzvaná politická korektnost, to jest snaha nikoho neurazit, nikoho se nedotknout, pokud možno vytěsnit jakýkoliv osobní postoj a pohybovat se v mezích pro všechny přijatelných. Máme co dočinění i s některými případy na domácí scéně, například Honzíkova cesta Bohumila Říhy byla, tak říkajíc, zušlechtěna vynecháním dnes nežádoucích slov nebo vět nebo myšlenek, aby se snad nikdo necítil být dotčen. Podobně je tomu s knihou Josefa Lady o kocouru Mikešovi, kde zase vadilo označení Romů v Ladově podání, tedy cikánů, za eventuální zloděje nebo obecně zločince. Co se týká filmové produkce, jejího vzniku a uvádění, tak na rozdíl od někdejší ideologické cenzury, která se projevovala tím, že zakazovala a priori nevhodné myšlenky nebo postoje a činila tak z pozice absolutní moci, v současnosti dochází k tomu, že obdobnou funkci plní tržní mechanismy. To znamená, pokud nebude poskytnuto dostatečně finančních prostředků, příslušný film pravděpodobně nevznikne, protože autoři či producenti jej nedokáží zaplatit. To je jeden způsob, jak se ovlivňují správně vyznívající filmy. Opět jeden příklad. Jedná se o film, nebo lépe řečeno o projekt filmu nazvaného jako V ráji, který připravovala Lucie Klein Svoboda a ocitla se ve zvláštní situaci, kdy scénář byl ohodnocen jako mimořádně hodnotný, avšak grant na realizaci byl zamítnut s tím, že se nejedná o dílo pro současnou dobu žádoucí.
1: Ten film nakonec vůbec nevznikl.
0: A pravděpodobně ani nevznikne. Mělo se jednat o 4-povídkový projekt, který by se týkal konfrontace muslimské a evropské kultury během pronikání přistěhovalců do Evropy. Další možností, jak zasahovat do podoby díla, je svévolné vypouštění některých částí, eventuálně přeobsazení některého člověka, který se ocitl právě v nemilosti. Příznačný je americký snímek Všechny prachy světa, kde měl původně hrát Kevin Spacey, mezi tím obviněný ze sexuálního obtěžování, a na poslední chvíli, dokonce po té, co jeho scény již byly natočeny, nahrazený jiným hercem. Tento film jsme mohli vidět i u nás, takže výsledek mohl každý posoudit. Jiným případem, až takovým skoro absurdním, je uvedení druhého dílu kriminální komedie Sám doma v kanadské televizi, kde došlo k vystřižení nynějšího prezidenta Trumpa, který ovšem v tomto filmu si zahrál pouhou epizodku hotelového hosta, s nímž hlavní hrdina prohodí několik slov.
1: Samozřejmě dávno předtím, než se Donald Trump stal prezidentem.
0: A konečně další příklad. Jedná se o Bábu z ledu, která při vysílání ve slovenské televizi přišla o erotickou scénu, která je pro pochopení příběhu docela důležitá. Novodobí televizní cenzoři nejspíš vycházeli z předpokladu, proč se má divák dívat na sexuální zápolení obstarožních postav přímo důchodců.
1: Na tom je zajímavé, že v kinech na Slovensku ten film šel v původní verzi. Ta cenzura vlastně se dotkla televizního uvedení.
0: No. A konečně třetí možností, jak ovlivnit dílo, je vyhrožovat soudy. Známe i z nedávných českých poměrů případy několika filmů, u nichž se vyhrožovalo soudy. Zpravidla se jedná o dokumenty, jejich aktérům se nelíbí, jak byli spodobněni nebo jaký vztah k ním tvůrci zaujímají. Mám na mysli dokumenty jako Show nebo Svoboda pro smetanu, eventuálně studentský film Rada nad zlato. V českých podmínkách zatím k nějakému soudnímu zákazu nedošlo. Ovšem, co dosud nenastalo, nastat může, jak dokládá případ z Polska, kde už v roce 1997 došlo k soudnímu zákazu, opět tedy dokumentárního filmu Vítejte do života, který pojednával o pracovních podmínkách u firmy Amway, to je u toho distributora kosmetických a čistících přípravků. Tato firma se cítila býti pomluvena a skrze soud dosáhla zákazu uvádění, a tento zákaz trval celých 17 let.
1: Zajímavostí je, že v Polsku vznikl film o tom, jak byl jiný film zakázaný.
0: K tomuto zakázanému filmu vznikl další dokument, který pojednával o tom, jak onen film byl zakázaný.
1: A ten už zakázaný nebyl.
0: Ten už snad zakázaný nebyl. Ale jestli se promítá a v jakém rozsahu se promítá a zdali je zájemcům dostupný, mám jisté pochybnosti. Konečně asi posledním způsobem novodobé cenzury je distribuční nasazení, protože když už film projde všemi úskalými výroby a případných sporů a úspěšně se dostane do kin, tak to ještě vůbec nezaručuje, že v těch kinech se bude uvádět. Zase mám minimálně dva příklady takových titulů. Už v roce 1994 vznikl snímek Měsíční údolí, odehrává se ve zdevastovaných severních Čechách. Do distribuce se v podstatě nikdy nedostal, měl jediné veřejné představení. Jeho smutný osud možná souvisí i se zánikem krátkého filmu, který byl hlavním producentem. Ale můžeme se vrátit i do doby pozdější, k maďarsko-českému filmu Zero, který s několikaletým odstupem, tuším v roce 2018, pronikl i do českých kin, ale je otázka, zdali v těch kinech ho někdy někdo vůbec viděl. Počet diváků by se zřejmě spočítal, nechci zrovna říkat na prstech jedné ruky, ale možná nepřesáhl několik desítek.

0: Podle kinaře a dlouholetého dramaturga Ústřední půjčovny filmů Václava Březiny začíná mnohdy cenzura už u samotných tvůrců.
1: Ty současní autoři, když mají pocit, že to chtějí natočit a že potřebují peníze a ví, co ten producent zkousne, co neskousne, tak už mu to tak píšou, hlavně televizní seriály, tam je to naprosto viditelný. Takže určitý stanice, že jsou samozřejmě různý, že ovlivněný. A já si myslím, že to je vždycky to, že tady není prostor pro svobodnou tvorbu. Jo. Jednak ten trh český je příliš maličký na to, aby se něco takového uplatnilo. A samozřejmě to ovlivňování tím, že třeba ty velké naše distribuční firmy mají za sebou ty velké americké firmy, že jo, který vlastně jim nějak tady neexistuje třeba to, že by se dělal nějaký výběr. Že jo. Ona se i ta celková ta filmová distribuce nebo prezentace filmů posunula. Že jo. Je tady řada festivalů, na kterých se hraje ledacos, ale to, co chodí do multiplexu, je prostě už několikrát přežvejkaný takový, aby to bylo pro všechny a aby to nenarazilo. Že jo. Je zajímavý, že třeba Jan Kliment vždycky brojil proti tomu, že filmy mají být pro všechny a nemají se dělat žádný elitářský filmový kluby a podobně, tak to se teďka splnilo. Teďka prostě jsou opravdu filmy, aby se u nich dal jíst popcorn a pít kola. A oni se ani netočí, nebo točí se málo filmy vážnější, nebo řekněme, já to nerad používám myšlenkově hlubší, to je taková fráze blba, ale prostě filmy, na který se člověk rád podívá a i nad nimi se nějak zamyslí. Já se přiznám, že už moc do kina nechodím, do multiplexu vůbec ne, protože ty nesnáším. A malých kin je strašně málo. A samozřejmě i ty filmy jsou trošku jiný, že jo? Tak je to daný věkem, chápu to, že se mně třeba v těch mých 70 nemůžou líbit filmy, které se líbí lidem. No a já si doma pouštím z disket svoje oblíbené kousky a často se k ním vracím. A myslím si, že když třeba teďka dávali Sladký život, že jo, na Artu, já si myslím, že to je furt dobrý film, i když je starý, že jo. A setkávám se s mladšími známými, když se bavíme o filmech a oni říkají, to je starý něčemu. A já říkám, teď je to jak starý, teď je to 2011. No to je starý. A říkám, no já starý film považuji nějakýho Méliése nebo něco takového, nebo filmy z 30. 40. let. A ty se na tom schopný dívat, já říkám, s velkou chutí, mě to baví. A možná teďka víc ještě oceňuju takový to řemeslo, který v těch filmech je. A dneska ta technika ledacos přebíjí, možnosti u nás nejsou, vždycky skončí nějakou katastrofou, když se chce točit nějaký super film s trikama a podobně, tak to teď už je několik zase případů, kdy to špatně dopadlo. A točí se takový ty jednoduchý komedie, který jdou na 14 dnů do kina, pak to hrajou všechny televizní stanice a v podstatě konec, protože už je další na řadě. A mezi tím pořád běží takový ten určitý počet titulů těch takzvaných filmů pro pamětníky, který se opakujou. A lidi se ku podivu dívají i na ty filmy opravdu 40 let starý a televize taky hrajou, že jo, prostě z důvodu podle mě finanční pořád starý filmy s Belmondem a podobně, který už jsou teda letitý. A myslím si, že je velká škoda, což není cenzura, ale je to daný tím výběrem, že jsme ztratili jakýsi kontext s filmama jiných evropských zemí, že to je minimálně, kdy člověk může vidět nějaký evropský film. A to je otázka poptávky a je to otázka taky toho, co dělají ty multiplexy, že oni to nasadí, hrajou to a ono jim to nějakou tržbu něco udělá a zase multiplexy neživí promítání kin, že to živí pronájem té budovy a toho, co je kolem ty obchody různý a ty další služby, které se tam provozují. To je podstatná část jejich příjmu. Ten biograf je tam vlastně jakási pobídka pro ty pronajímatele. Takže je to jiný, zcela jiný systém, než byl, když jsem třeba já dělal kine. Chápu, že není udržitelný ten starý způsob, že to v podstatě nefunguje. může to jenom příležitostně a je tady skupina diváků, která si to vědomě hledá na festivalech, na přehlídkách, kterých je dost a jsou to ty baťuškáři, kteří si to objedou. Tak nedá se říct, že by to byla cenzura jako taková, jako že by se něco nesmělo, že jo? Naopak hledají se co nejextravagantnější věci, aby se ukázaly. Ale i většinou ani oni nemají nějakou velkou odezvu. Jako já se snažím teda sledovat třeba ty výsledky, jak který film jde a tak. A ono to strašně pomíjí a ty filmy jsou hrozně zaměnitelné. Titul. Prostě v podstatě dneska se chodí do biografu, že se jde do multiplexu na něco a neřeší se už ani, co to je. Že se jde prostě na nějaký film, teď se podívají, v kterým sále to hrají, koupí si k tomu ten kyblik toho popcornu a tím to skončí.
0: Takže asi funguje i ta stará dobrá autocenzura u autorů, že vlastně už ani nepřicházejí s těmi závažnými filmy, protože vědí, že by producenty těžko hledali a asi i ty diváky, ono to je vlastně bludný kruh.
1: Já si myslím, že to je bludný kruh a že to je nabídka a poptávka. No a byla doba, kdy byla určitá, ne samozřejmě u masového diváka, třeba ty šli na nějakou komedii, který byly dobrý, točili se tady kvalitní komedie, který přežili. Dnešní je doba, že diváci hlasují, jestli ten nějaký film v tom komiksovém filmu, jestli ten hrdina odpovídá jejich představám nebo ne, a ty Američani to podle toho předělávají. Že? Tak to je úplně jiná situace. Tady ten divák, určitý divák si taky diktuje. A ty výrobci vědí, že on dá ty peníze. Takže ta situace byla úplně jiná a porovnávat 60. 70. leta s dneškem absolutně nejde. Doba je úplně jiná, než byla tehdy. Reagovalo se na to, co se nabízelo, taky úplně jinak a to, že tehdy se na peníze tolik nehledělo, protože se to bralo jako, že to je ideologie, propaganda, tak dneska se hraje jenom na peníze.

0: Jak vidí současnou filmovou cenzuru filmová kritička Jana Podskalská?
1: Ta typická v tom, jak ji známe asi z dřívějších let, rokem 89, taková to není. Ale o ekonomické si myslím, že můžeme mluvit. Bez pochyby se čeští filmaři ve větší míře uchylují k filmům, které jsou jednodušší výrobně a tudíž i ekonomicky nepotřebují příliš velké náklady na realizaci svých projektů. A bohužel se tady projevuje trošku i cenzura novinářů, řekla bych, právě protože vznikají ve větší míře spíš takové jakoby rychlokvašky, které se možná někdy setkávají s úspěchem u diváků, ale nejsou příliš kvalitní, tak jsou cenzurováni už i novináři, kteří jsou pouštěni na filmové projekce. Vlastně se ruší novinářské projekce a jsme zváni výběrově pouze na některé večerní premiéry.
0: Ta ekonomická cenzura tedy funguje ze strany producentů nebo třeba i částečně ze strany státu a Státního fondu kinematografie?
1: To si nemyslím, řekla bych, že to je spíš ze strany producentů. Zejména těch, kteří mají takový ten krátkodobý horizont, že chtějí rychle a snadno vydělat. Bez pochyby tady takový jsou. O tom jsem teď před chvilkou vlastně mluvila, že se jedná víceméně o takové ty jednoduché prvoplánové komedie, které ale rychle člověku vyšumí z hlavy. Ze strany státu si myslím naopak, že se to v posledních třeba dvou letech měnilo k lepšímu, protože je určitě více dotací a grantů, které mohou domácí filmaři využívat.
0: Máte nějaké konkrétní příklady toho, jak funguje ta ekonomická cenzura? Třeba některé filmy, které by vypadaly trošku jinak, kdyby měli více peněz, kdyby třeba nebyla ta cenzura ze strany producentů?
1: Já si myslím, že se to v podstatě týká asi všech filmů, jako bylo třeba Léto v Provence, je to takový nešťastný příklad zrovna, ale kde vyloženě si myslím, že šlo o komerční projekt, který měl za úkol přinést snadno peníze, ale vlastně na tom plátně vypadal jako takový téměř reklamní cestovní videoklip. To si myslím, že je takový konkrétní příklad toho, jak vlastně asi netočit a jak vlastně zahazují svým způsobem i talent dobří filmaři čeští.
0: Mohlo by se zdát z tohoto hlediska, že ideální je, když je si sám sobě režisér současně producentem. Je to tak?
1: No jak kdy. Já myslím, že bez pochyby je tam pak daleko větší míra určitého dozoru nebo odpovědnosti za ten výsledek. Asi by své k tomu mohl říct třeba na Václav Marhol, aktuální vítěz Českých lvů, který funguje, myslím si, mnohem lépe jako producent, snad mi to odpustí, než jako režisér. Nicméně ten třeba svůj film dotáhl do šťastného konce. Jaká je jeho kvalita, už zase je samozřejmě jiná otázka. K tomu se vyjádřili filmoví kritici.
0: Vy jste mluvila o cenzuře například při vpouštění novinářů na novinářské projekce nebo při možnosti seznamovat se s těmi filmy. Jak třeba vy osobně to pociťujete, co se proti tomu dá dělat a o co vlastně přichází třeba česká filmová kritika touhle cenzuru?
1: Tak já osobně to řeším takovou postupnou cestou od asertivních e-mailů, jestli budou projekce, až potom někdy finálový akt, že si prostě jdu koupit lístek do kina a na ten film se jdu podívat jako solový divák. A pokud jde o ty reflexe, no, myslím si, že pořád je dobré, aby diváci věděli, za co mají nebo nemají vyhodit peníze za lístek, protože ty lístky nejsou u nás levné. Měly to 150 korun, ale někdy jsou podstatně dražší a jsem přesvědčená o tom, že je potřeba informovat je o tom, který film za to stojí a který ne.
0: A nefunguje ta cenzura třeba trošku i pak z druhé strany, když kritik nějaký film doporučí a nějaký ne, není to už taky tak trošku cenzura?
1: No, já se tomu snažím vyhýbat a reflektovat, pokud možno všechny domácí filmy, asi to nedělají úplně všichni. Samozřejmě taky je to otázka prostoru, který tomu média poskytují a noviny se dneska zužují, bohužel, takže toho prostoru je v posledních letech méně než třeba dřív. Jako cenzuru bych to vůči divákům určitě nebrala, protože si myslím, že v tom kvantu laciných a někdy vulgárních komedií se určitě nic nestane, když se na dvě nebo na tři zapomene.
0: Za tvůrce teď režisér a producent Slávek Horák. Autor úspěšného filmu Domácí péče dokončuje teď snímek nazvaný Havel. Jehož děj se odehrává mezi lety 1968 a 89. Přišel někdy do styku s cenzurou?
2: Já jsem se s ničím takovým vůbec nesetkal. Cenzura politická samozřejmě neexistuje. Naštěstí to přece jenom v dnešní době sociálních médií, kdy se okamžitě ovšem může dát všem lidem vědět. Si myslím, že už by nic takového ani nedokázalo projít. Takže tohle vůbec. Cenzura ekonomická, takzvaná, různé ekonomické tlaky na to, aby třeba určité téma bylo ve filmu skandalizované kvůli, dejme tomu, nějaké vyšší návštěvnosti. S tím já jsem se taky nesetkal. Dokážu si představit, že to asi existuje, ale nemůžu k tomu nic říct, protože já osobně jsem to nezažil, nesetkal jsem se s tím a já hlavně všechny tyhle ty věci eliminuju tím, že jsem sám sobě producentem, čili vlastně jediný, kdo by na mě mohl vyvíjet ekonomický tlak, jsem já sám. A to já si zase dovedu uvážit, kde má smysl jít cestou, dejme tomu, nějakého diváčtějšího přístupu a kde má cenu jít cestou nějakého umělečtějšího přístupu a ve mně se tyhle dva proudy nikdy neperou. Já to mám nastavený jednoduše.
0: Setkal jste se třeba někdy při práci na filmu Domácí péče s tím, dej si pozor na to, začnou se ozývat z ministerstva zdravotnictví, z ministerstva práce a sociálních věcí nebo sami sociální pracovnice. A u Havla, bacha na to, to je hodně třaskavé téma. Obzvlášť u nás v Česku nebo na Slovensku. Vy jste konec konců nedostal na Slovensku příspěvek. Je to třeba i proto, že tam Havla nemají tak rádi?
2: Já jsem se s ničím takovým nesetkal. Jak říkám, žijeme v otevřené společnosti a myslím si, že všichni si velice dobře uvědomují, že kdyby začali vyvíjet nějaké tlaky tímhle směrem, tak všechno se dá okamžitě publikovat a otočilo by se to stonásobně proti ním. Takže vůbec, a já navíc, například Domácí péče, můj první film, nebyla žádná kritika zdravotnictví a vůbec ani se nedokáže představit, že by někdo měl zájem mě strašit s tím, abych nekritizoval zdravotnictví, takže ne, nic takového jsem nezažil.
0: A liší se nějak přístup k osobnosti Václava Havla dnes na Slovensku a v České republice?
2: Asi ano, já nemám zase ten slovenský přístup tak jako nakoumaný. Jo. My opravdu, když jsme byli na Slovenském fondu a nedostali jsme grant, tak to opravdu bylo tím, že ten scénář ještě nebyl dotažený. To přiznám sám. Nemyslím si, že to bylo jakkoliv politicky zabarvené. Navíc já mám pocit, že na Slovensku to třeba není až tak třaskavé téma, jako by to mohlo být u nás. Mají svých konfrontačních témat dost. Takže tam si naopak myslím, že je to spíš pro ně nějakým způsobem jednodušeji stravitelné téma, protože je to něco, co mám pocit, že už obzvlášť třeba mladší generace nebere tolik jako svoji historii nebo jako součást své historie, přece jenom, že po kolik je to 27 let samostatného státu.
0: Občas je slyšet stesky, že čeští filmaři si netroufají do třaskavých témat, politických například, když to na Slovensku ano, že jsou tam dál. Máte pocit, že to je pravda?
2: Nemám ten pocit, protože když je téma takzvaně třaskavé nebo skandální, tak to je přece vždycky jenom povzbuzuje divácký zájem, čili to si myslím, že naopak by měl být jako tahák pro producenty a pro režiséry, takže pokud to nedělají, nebo pokud vy máte pocit, že to nedělají, tak si myslím, že to spíš jejich rozhodnutí dělat něco jiného, než by se báli, protože si myslím, že jakékoliv téma, které vyvolá ostrou polemiku, je pro filmaře požehnáním, protože to chceme vzbudit, že jo, tím filmem chceme vzbudit nějaký zájem, chceme vzbudit diskuzi ve veřejném prostoru.

0: Nakonec ještě Václav Březina s úsměvnou vzpomínkou na to, jak rok po listopadu 89 scenzuroval, přesněji řečeno nepustil do českých kin snímky jednoho specifického žánru.
1: 90. rok 17. listopadu. To byl ještě půjčil na filmu. Nás navštívil nějaký francouzský distributor, který nám nabídl, teďka, když je svoboda, jestli nechceme síť pornografických kin, které byly běžně v Rakousku, v Německu a tak dále. Přesně jsem seděl v projekci a měl jsem takhle dva televizory a z kazet jsem si pouštěl výběr toho, co bychom mohli nabídnout v případném pornografickém kinu. Já jsem toho v životě tolik neviděl, jako viděl jsem předtím díky kamarádům, promítačům, který tohle měli, že jo, různě, tak jsem viděl takový ty erotický klasiky, jako byl ten údajně film od René Clera, že jo, Tři kapky rosy a podobně, že to tady běhalo běžně tyhle ty filmečky a ze studijních důvodů, jak se řekl, jsem se na to rád podíval. A teď jsem na tohle koukal, teď jsem se poučil vlastně, co to je hard, že to je jako všechno a tak jsem se na to koukal celý den, teď jsem asi v 6 hodin večer vylezl z té projekce a potkal jsem kamarády, který se vraceli z Václaváku a oni říkají, ale ty byl jsi tam vůbec? Já říkal, ne, já jsem byl v práci a teď jsem jim říkal, co jsem dělal a on říkal, pojď k Medvídku, musíš nám to vykládat. No tak jsme šli k Medvídku a tak já jsem říkal, kluci, to je taková nuda. Já už jsem si pak pustil dvě obrazovky a promítal jsem si to najednou, že pak se samozřejmě objevily různé stanice v televizi, kde dokonce byly i některé filmy, které jsem tehdy viděl. Ale skončilo to tak, že když jsme se stali teda Lucerna filmem a uzavřeli jsme ty smlouvy s velkýma americkýma společnostma, tak tam byl dodatek, že pokud se budou promítat filmy těchto společností, nesmí se promítat ve stejném sále jako pornografické filmy nebo filmy, které mají predikát jako pornografie. Takže tím to skončilo. Takže se nic takového u nás nerealizovalo. Takže to byla jedna z mých posledních dramaturgických akcí v půjčovně filmu.

0: Země statečná.
1: V závěrečné části cyklu Tomáše Piláta Film se mění, cenzura zůstává. V repríze z roku 2020 hovořili filmoví kritici a publicisté Jana Podvalská a Jan Jaroš, kinař a dramaturg Václav Březina a režisér Slávek Horák. Za svébytnou architekturou Horní Lužice, trojmezí Česka, Německa a Polska se vypravíme v repríze pořadu s názvem Frajeřina ze dřeva aneb podstávkové domy, který připravila Jana Davidová-Kracíková.

0: Asi nejznámějším bodem je Buková hora, vedle které se nacházíme. Jedna z nejvyšších hor Českého středohoří se známou vysílací věží. A my se nacházíme kousek od takzvané Víťovy rozhledny, což je vyhlídkový bod. Valkeřice je jedna krásná obec, kousek u Benešova nad Ploučnicí ve Vernařickém středohoří.
1: Jsme tu s panem architektem Tomášem Efflerem.
0: Jedná se o lesní lánovou vesnici, která má středověký původ. A vlastně podél potoka v potočním údolí jsou desítky historických staveb, starých chalup, usedlostí a domků. A my právě stojíme před nejvýznamnější selskou usedlostí. Většinou ty domy se skládaly z několika objektů, které byly volně rozmístěny podél dvora. Ten hlavní objekt je velký patrový dům. Vlastně v přízemí je částečně roubený, právě s tou konstrukcí podstávky. Má velké zděné chlévy a nad tím je rozlehlé roubené patro, které je na dvorní straně doplněné dlouhou pavlačí. A celé je to zastřešeno ohromnou sedlovou střechou, která má dva dřevěné, krásně skládané štíty.
1: Roubených chalup vidíme v celých Čechách, ale vy hovoříte o podstávkovém domě.
0: Domy s takzvanou podstávkou jsou domy převážně patrové a jedná se o takovou specifickou dřevěnou konstrukci, která podepírá konstrukci prvního patra nebo případně jenom krov a střechu a obkračuje roubenou světnici. Mohli bychom si to představit jako takovou podpůrnou stolici, soustavu sloupů a vodorovných dřevěných překladů, které podepírají ať už patro nebo krov, který je nad nimi. Ta podstávka je jak konstrukční prvek, který umožňoval odlehčit roubené přízemí a tu zátěž patra a střechy přenést do těch svislých dřevěných sloupů, ale zároveň je to konstrukce většinou reprezentativně zpracována v podobě nějakých dekorativních řezeb.
1: Roubené domy jsou přízemní domy, to znamená, ta podstávka byla nutná u patrových domů.
0: Ano i ne. V těch oblastech, kde skutečně převažovala ta dřevěná architektura roubená, tak jsou to převážně přízemní roubené chalupy. Tady v těch severovýchodních a severozápadních Čechách skutečně převažovaly domy patrové, a to nejenom u bohatých statků, ale i u menších chalupníků a domkářů. Tato tradice těch patrových domů zde byla velmi silná. A právě pro odlehčení toho roubeného přízemí se zde ustálila konstrukce používání podstávky, právě těch sloupů, které odlehčovaly tomu roubenému přízemí. Půjdeme se na ně podívat trošku blíž.
1: Pouhý dům je to.
0: Je to velká selská usedlost. Ten dům zahrnoval jak obytné prostory pro samotnou rodinu, což je právě ta roubená světnice po levé straně, obklopená tou krásně vyřezávanou podstávkou. Uprostřed domu se nachází zděná síň, taková vstupní hala, kde zároveň v její zadní části často byla černá kuchyně i s chlebovou pecí. A po pravé straně navazují zděné chlévy, které často byly zde klenuté. Jsou to velké prostory pro hospodářská zvířata, převážně skot, případně i koňské stáje. Hospodářský dobytek byl velké bohatství a proto vlastně mělo i významné místo v rámci dispozice přízemí té chalupy.
1: Dokonce větší místo, než je možná ta obytná plocha.
0: Ano. Tento dům má ale velké další prostory právě v prvním patře. Celé patro je tvořené skutečně roubenou konstrukcí. Nad tou roubenou světnicí obytnou se nachází další velká horní obytná roubená světnice. Často bývá využívána jako jedna z ložnic. A poté nad tou hospodářskou částí těch chlévů se nachází řada roubených komor, které kdysi sloužily pro různé hospodářské účely, sušení hospodářských produktů, ale i pro bydlení pomocníků. Často tam byly různé dílny nebo další skladovací prostory nebo prostě ubytování pro další členy rodiny. A my vidíme krásnou dlouhou pavlač. Tak krásná pavlač je vykonzolována na dřevěných trámech směrem do dvorní strany. Zároveň tvoří zápraží, takže vstupy do chléva i do domu jsou chráněny právě přesahem dřevěné pavlače. Ta pavlač vytváří takové závětří. Je velmi praktická, protože samozřejmě u přízemní chalupy tvořil přesah u zápraží ten přesah střechy, ale u toho patrového domu střecha je o patro výš.
1: Ten dům má krásné ozdoby, jak ta pavlač krajková, tak stejně tak i sloupy. Jsou ta vyřezávání různá v různých místech?
0: Často ty vyřezávané ozdoby jsou ovlivněny různými historickými slohy. Známe například selské baroko v jižních Čechách, tak i ta dřevěná architektura v podstatě přebírala některé motivy z té takzvané vysoké architektury daného období, ale s většinou s určitým časovým spožděním.

0: zdržením nebo dokonce setrvačností. Takže například my zde vidíme, jak vyřezávané krásné sloupy, podstávky a ty jsou dokonce zpracovány do podoby takových barokních balustrových sloupů s takovou profilací, která nám připomíná některé zámecké balustrády. Takže tady jako zjevná inspirace barokní slohovou architekturou.
1: A tady v tom kraji Vernořickém byly některé stavby poblíž, z kterých by oni mohli vzít tuto výtvarnou část?
0: No tak samozřejmě hned třeba tady v okolí Vernořicích nebo i v samotných Valkeřicích stál ohromný barokní kostel. A to znamená, ta barokní architektura byla všudy přítomná. A pozoruhodné je například, že dokonce stále se na těch dřevěných chalupách objevují motivy, které mají i starší inspirace, ještě z pozdně gotické nebo renesanční architektury. A to je například motiv takzvaného oslího hřbetu, což je vlastně taková zajímavá vlnovka, která se objevuje na těch vyřezávaných lištách, na pavlači, na štítech. A přestože to třeba není přesně doloženo, ale není vyloučeno, že to bylo inspirováno nějakou pozdně gotickou a renesanční architekturou, kterou třeba můžeme vidět na zámku v Benešově nad Ploučnicí, kde ten motiv oslího hřbetu je dokonce znázorněn v podobě hlavního velkého zámeckého štítu. Ty domy často, které se zde dochovaly, tak mají svůj původ z druhé poloviny 18. století nebo z první poloviny 19. století. Nejstarší objekty, které jsme byli schopni datovat, tak jsou třeba i ze století 17. U některých chalup se nám podařilo provést takzvané dendrochronologické datování, kdy se navrtají některé vzorky trámů a podle časové osy letokruhů je možné zařadit plus minus rok skácení toho stromu, který byl použit pro vytvoření té dřevěné konstrukce. A právě pro některé z ty chalupy a statky tady v Merbolčicích a Valkeřicích máme dokonce tato data. Skutečně jsme byli schopni datovat některé domy z 80. 90. let 18. století nebo právě z prvních let století 19.
1: Když jsme hovořili o sloupech, tak jeden sloup je nový?
0: Ano, tento krásný statek prošel už poměrně náročnou postupnou rekonstrukcí, obnovou a některé sloupy jsou originály, repasované, restaurované, zakonzervované, jenom s nějakými třeba drobnými opravami. Ten jeden velký nárožní balustrový sloup je vyměněn, je to jeho replika. A protože majitel je truhlář a tesář, tak to zpracoval s velkou pečlivostí. Takže zde vidíme i to srovnání práce mistrů, ten originál před 200 lety a poté i repliku, kterou současný majitel a truhlář vytvořil přesně podle originálu.
1: Pak je tady nádherný ten strom.
0: Ano, krásná lípa, která dominuje celému dvoru. Často ty velké statky doprovázely skutečně velké stromy. Je to tady poměrně obvyklé, že na dvoře takové usedlosti byl minimálně jeden nebo více takových velkých stromů. Na konci 18. století byly ty stromy vysazovány. Tvrdí se, že i z důvodu určité požární ochrany, že to byl svým způsobem historický hromosvod. Ale zároveň vytváří ty stromy úžasné mikroklima. Když je v květu ta lípa, tak samozřejmě plná včel, je to nádherný bzukot. Hnízdí tam spousta ptáků, to znamená, je to jedna velká koncertní síň. Vy vidíte, že vlastně to je dominantní záležitost celé té usedlosti.

0: Tak jsme v Merboticích, což je další starobylá lesní lánová obec tady v Českém Středohoří. Právě jsme u Merboltického potoka, nebo také německý Triebschbach, vodoteč, která protéká celou vesnicí, až vtéká dole pak do řeky Ploučnice. Obec je tvořena zase takovým řetězcem usedlostí a chaloupek, které jsou navlečeny podél Merboltického potoka po jeho pravém a levém břehu na horní části vesnice, na jednom z kamenných mostků. Číslo popisné 22, skutečně je to z doby číslování v 70. letech 18. století a před námi stojí jedna z největších selských usedlostí v Merbolticích. Je to skutečně výstavní dům, který právě do svého štítového průčelí má dokonce 5 polí té podstávky. Roubená světnice a vedlejší další roubená světnička je právě doplněna v tom štítovém průčelí 6 sloupy, neboli 5 poli té podstávky, a ty sloupy jsou tvořeny opět barokně profilovanou zdobnou formou. Číslo popisné 22 je pro naši obec důležité místo, protože zde máme dokonce oficiální sídlo sousedského spolku Merboltice. Sousedský spolek Merboltice je volné sousedské sdružení, spojuje sousedy, ale i přátelé. Právě třeba na tomto místě začínají některé spolkové kulturní akce, například Merboltický mavcopus v únoru, ale i další společenské a koncertní události mají místo právě přímo zde v této usedlosti, nebo na jím dvoře, či ve stodole, či ve chlévě.
1: Nejenom sloupy, ale i spojení mezi sloupy je krásně zdobeno. Ze zhora i ze zdola, abychom popsali. Pane, to vyřezávání takové droboučké, zoubky.
0: Skutečně tady jsou vyřezávány jak ty barokně profilované sloupy, tak pak vlastně takové ty šikmé diagonální takzvané pásky, takové vzpěry, které zase mají ten motiv toho takzvaného oslího hřbetu. A poté vodorovný překlad, ta takzvaná ližina podstávky, je skutečně zase zdobně vykrajována několika esíčkovými motivy. A poté i ten další ještě trám je profilován dalšími ozdobami, truhlářsky jemně vyřezávaným motivem. Skutečně se jedná o reprezentativní průčelí do hlavní cesty při vjezdu do obce. Ten majitel se chtěl reprezentovat, že samozřejmě patří mezi ty nejváženější občany.
1: Tady je možná typický štít, i když ta střecha je z jedné strany více protáhlá.
0: Ano, původně dřevěný štít, který je tvořený bedněnou lomenicí, tak je zde zakryt v průběhu 20. století takovým eternitovým obkladem. Jsou to už vlákno-cementové šablony v podobě eternitu. Na jiných chalupách najdeme štít obložený právě šablonami břidlice, v tomto případě je to ještě historický eternit, ale pod ním skutečně se skrývá ještě ta stará dřevěná prkená konstrukce té skládané lomenice.
1: To dávali kvůli větrům, kvůli teplu.
0: Bylo to samozřejmě pro ochranu proti povětrnosti, ale i proti požáru. To bylo určitě jako protipožární řešení. To celé roubené patro, které je vynášeno tou krásně zdobenou podstávkou, tak u této chalupy je nám skryté, protože je obložené svislým bedněným prkeným obkladem, ale celé to patro je také tvořeno těmi dřevěnými vodorovně kladenými trámy toho srubu. No a pak zde vidíme samozřejmě i zajímavá ta truhlářsky zpracovaná okna. Jsou to dřevěná dvojkřídla okna, většinou dělená do kříže nebo do šestitabulkového členění. Kolem mají i zdobně profilované šambrány, ty ostění, ty okřídlí, a zároveň si všimneme různých vyřezávaných liš, které doprovázejí to obednění patra. Takže ta konstrukce základních stěn a fasád domů je často doplněna drobnými řemeslnými detaily, které ozvlášňovaly a doplňovaly tu architekturu.
1: Roubené či ano. Tyto krásné podstávkové domy v kraji se pravděpodobně stavěly, že tady bylo hodně dřeva a nebyly cihly.
0: V tomto kraji kamenů bylo spousta, tady kam člověk kopne, tak najde kámen, čedič. To znamená, na části, které měly odolávat vlhkosti, tak skutečně pro ty hospodářské stavby chlévů, třeba u mlýnů a dalších technických staveb, samozřejmě ten kámen byl velmi často využíván, ale to dřevo samozřejmě zde bylo dostupné také. Tradice dřevěného stavitelství je tady silně svázaná s celým tím středoevropským prostorem od středověku, od dávných dob, kdy skutečně dřevo bylo jedním z nejdostupnějších stavebních materiálů, zvláště v těch vyšších lesnatých oblastech. Takže vedle kamene, hlíny, tak dřevo samozřejmě bylo nejdostupnějším materiálem, zároveň dobře opracovatelným a zároveň i příjemným pro bydlení, protože bydlet v roubené světnici, v roubené stavbě bylo poměrně dobře vytopitelné, příjemné na bydlení a lidé vlastně se často toho, přestože pak začali stavět zděné stavby a cihelné a kamenné objekty, převážně z požárních důvodů, tak ne vždycky se rádi vzdávali bydlení v té roubené světnici. Takže právě my zde můžeme sledovat, že ty roubené stavby zde byly ještě stavěny během celého 19. století, přestože už třeba byly zvýšené požární předpisy a tlak na to, aby se nová zástavba realizovala z nespalných materiálů, jako právě byly pálené cihly, kámen a další materiály. V domě ČP22 bydlí rodina Štěpána a Terky. Terka vystudovala lesní fakultu a Štěpán je lékař a on se vlastně sem přistěhoval díky svému bratrovi, který koupil kozí farmu. Ondra a Štěpán jsou bratři, kteří přišli z Ústí nad Labem, kde žili jako rodina a oni si vyhlídli tady krásné velké statky, které nakonec se jim podařilo koupit a usadili se tady se svými rodinami. Jsou otevřeny dveře do síně.
1: V tomto starém podstávkovém domě jsou mladí lidé.
2: Já jsem tady 4 roky, ale manžel tady je asi 15 let a já jsem se přestěhovala k němu, když jsme se seznámili.
1: Co ho lákalo?
2: Asi vesnice a vůbec tady to místo, že ho zaujalo. A za domem máme starý dub, tak ten ho nejvíc zaujal. Krásný 300 let starý dub.
1: Teresko, jak se vám tu bydlí?
2: Tak momentálně jsem na mateřský dovolení se 3letým synkem, teď čekáme další přírůstek, takže budu další roky doma, ale vystudovala jsem lesnický obor na vysoké škole zemědělský, takže se asi budu vracet do oboru, to uvidíme.
1: Pro takové bydlení to nejlepší, ale je pravda, že víte, který strom je nejlepší na takovou stavbu.
2: No.
0: Jedle, ze kterých se tady chalupy staví, tak samozřejmě těch už je tady pomálu. Smrky nám teďka bohužel odchází, ale doufejme, že další dřevo ještě zroste.
1: Musíte šílet s úklidem takového domu.
2: Ano, šílím. Na zemi máme kamennou podlahu, hodně škvír, hodně nepořádku. Krásně se to čistí v uvozovkách.
3: Pavučiny.
2: Pavučiny. Jo, myši.
1: Myši jsou tu také?
2: No ano, spoustu myší. Máme kocoura, takže ten to eliminuje všechno.
0: Nacházíme v takové vstupní síni, krásná vstupní hala. Zde vidíte krásný klenutý pás, kterým je oddělena ta přední komunikační část od té zadní, která byla takzvanou černou kuchyní. A tady právě v tomto statku je dokonce dochována skutečně chlebová pec, ta černá dvířka na konci, tam se skutečně ve velkém pekly chleby. Ano. A vidíte, jak je to velká chlebová pec.
1: Co teplo?
2: Je pravdou, že přes zimu tu máme třeba ráno 15 stupňů a potom ale teda kachlová kamna to vytopí docela rychle na 21 stupňů, což zase přes noc samozřejmě klesne o těch 5-6 stupňů úplně normálně.
1: Musí se topit dřevem, musíte vyzatápět.
2: Ano, musí se topit dřevem. A máme kamna dole a i nahoře.
0: Tady se pořádají ty některé společenské akce.
1: Takže jdeme do chlívá. Je, vy tady máte restauraci přímo.
2: Příležitostnou.
1: Jsou nádherný sloupy.
0: Ty chlévy byly skutečně někdy velmi reprezentativní a často vypadaly noblesně, dokonce jak obydlí samotných sedláků. Skutečně tady ten chlév je vlastně taková velká sloupová síň, kde uprostřed jsou dva velké kamenné sloupy a do nich se stýkají ty klenební pasy a vidíme ty krásné plackové klenby. A dneska ten prostor chléva je upraven po takovou klubovnu, místnost, kde sousedský spolek Merbotice se někdy setkává k zábavám, koncertům. Merbotický masopus začíná právě na dvoře této selské usedlosti.
1: Nádherný prostor, to bych řekla, že jsem někde v klášteře. Sloupový a klemby.
0: Chlév skutečně byl také celkově jeden velký prostor, ale on byl pak dělen dřevěnými přepážkami pro jednotlivá zvířata. Zároveň ta podlaha cihelná byla kdysi samozřejmě spádována do odvodňovacích kanálků, odkud je otékala močůvka. Jasně. Ale zároveň tady bylo teplo od zvířat.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Jak se jmenuješ?
4: Miky.
1: A máš pejska?
4: Česík.
1: Je tady, víc s náma.
4: Je.
2: Ve světnici, tomu říkáme.
1: Tak tady je to původní.
0: Vyšli jsme do světnice, je to krásná roubená místnost a skutečně tvořila srdce každého podstávkového domu. Tady se žilo, pracovalo, jedlo, vařilo, sousedi se tady setkávali. A Je to hlavní krásný obytný prostor, který je tvořený roubenými stěnami. Vidíte krásnou fošnovou podlahu z širokých fošen. V přední části je dlážděna cihelnou dlažbou. A uprostřed po straně vidíme krásný kachlový sporák. Je to hlavní topeniště a jsou zde i trouby, ve kterých se dá péct. Nad tím jsou bydla pro sušení bylinek a nebo prádla a všeho možného.
1: A je to velká místnost, 40 metrů možná.
0: Zároveň doplněna ještě vedlejší roubenou světničkou.
2: Teď to máme spíš jako takový obýváček. A je to asi taky 30 metrů čtvereční ta plocha. Takže všechno je tady ve větším měřítku než obvykle.
1: A je to dobře nebo ne?
2: Jak kdy, jak na co. Na úklid je to samozřejmě horší, ale jinak pro bydlení přijde, že to je úplně ideální a pro děti. Máme patro, to používáme teď dva roky po rekonstrukci, takže tam je všechno v uvozovkách nové. Ložnice, obývák, pokoje pro návštěvy, koupelnu tam máme tak 7 místností. Myslím si, že to není bydlení pro každého, ale my jsme si v tom našli to kouzlo.
1: Už jsme zase venku.
0: Ano, tady ta střední část domu byla v průběhu 19. století přezděná cihelným zdivem a v rámci této přestavby byla zrušená i ta dřevěná pavlač, takže tady na té dvorní straně chybí, ale ten velký přesah střechy v tom místě té pavlače zde zůstal.
1: Dřevo tady té kůlny je napadené?
0: Bylo to už napadené různým dřevokazným hmyzem, ale přesto, že to vypadá tristně, tak vidíte, že už to prošlo zásadní tesařskou opravou. Tady to celé nároží bylo vyměněno. Vidíte i ty spoje starých a nových trámů spojené i dřevěnými kolíky, aby se i tato historická část domu zachránila a zakonzervovala alespoň část té historické dřevěné konstrukce. A právě kráčíme do zadní zahrady, kde skutečně tomu celému prostoru dominuje majestátní dub, velkolepý strom, který tady vytváří úžasnou atmosféru celému místu. Tereska se Štěpánem měli přímo i tady pod tím dubem svatbu, přímo tady na zahradě slavnost svatební. Je to opravdu místo, které je využíváno pro různé setkání nebo koncerty. Je zde výhled na Zaječí vrch, tady nad vesnicí.

0: Slyšíme zase zručit mrvotický potok a jdeme přes vysoký kamenný můstek.
1: S architektem Tomášem Efflerem.
0: Který nás vede k jedné z nejstarších a nejvýznamnějších usedlostí Mrvoticích.
1: O kousek níž.
0: Zhruba tak ve středu délky vesnice. Před námi je takzvaný Resslerův statek. Dneska ten areál nazýváme hospodářství pod Strážným vrchem, nebo také kozí farma. Stojíme před tabulí naučné stezky, kterou jsme tady jako sousedský spolek spolu vytvořili. Ta naučná stezka právě začíná zde u Resslerovy usedlosti. Seznamuje nás historií právě rodiny Richtářů, Resslerů, kteří byli jedni z nejvýznamnějších sedláků a občanů tady obce v Mrboticích.
1: Richtářský dům.
0: Po několik období skutečně toto byla Richta. Poté v 19. století už ten institut Richtáře byl zrušen a v obci začaly být starostové, tak i právě Resslerové patřili několikrát mezi starosty, takže byl to vlastně i dům starosty. Mnozí z těch Resslerů skutečně byli významní. Zajímavé je, že na jejich pozemcích, protože na tou usedlostí pokračují rozsáhlé zemědělské pozemky, celý ten lán až do kopce, do těch velkých svahů byly pole, sady, louky a i les. A na konci toho lesa v součástí majetku té rodiny Resslerů byl i Strážný vrch, neboli Hudberg, ten Strážný vrch, což je nejvýznamnější taková vyvýšenina tady, takový čedičový vrch, na kterém je v současné době rozhledna. A před 100 lety tenhle samotný kopec patřil Resslerům a oni iniciovali výstavbu první a pechy té další rozhledny již před 100 lety. Nejprve dřevěné, poté kamenné.
1: A turistické spolky
0: ano,
1: začaly.
0: Ano, v podstatě přesně tak, takže i Resslerové vlastně byli u podpory turistického ruchu. Skutečně tady byl založen turistický spolek, byli jsme i součástí spolků turistických, co tady působil v Československém Švýcarsku a v tom přelomu 19. století skutečně i zde začali turisté proudit právě na Strážný vrch a tady u Resslerů ve sklepě se chladilo pivo, které pak se i čepovalo nahoře. Tak ono ve vesnici v tom 19. století, když pročítáme ty archivní materiály a historické záznamy v knihách, tak skutečně byl čilý spolkový život, cyklistický spolek, pěvecký sbor, bylo zde řada řemesel, které by člověk dneska nečekal na vesnici, jako třeba puškář nebo optik. To znamená, ta vesnice tady žila, bylo tady přes třeba 1200-1500 obyvatel, 7 hospod, mlýnů a ta vesnice byla svým způsobem soběstačná v řadě ohledů a právě je skvělé, že se nám dochovala kniha, kterou mrbotičtí vydali na konci 19. století, kde shrnuli různé záznamy z kronik a dokumentů do takové přímo publikace, která se jmenuje Strážní vrch u Mrbotic, Hudberg by Mertendorf und dessen Umgebung, kde popisují nejenom tu samotnou vesnici, historii a současnost, ale i širší okolí. Jsou tam zahrnuty některé místní pověsti, dokonce v jejich místním německém nářečí, které je téměř už pro nás nesrozumitelné. Ale je to úžasné, že máme jakou kolekci, která je spojená s životem obyvatel, kteří tady utvářeli to prostředí po staletí. Publikace vyšla v němčině, protože to české středoří bylo převážně německojazyčné a Čechů tady žilo relativně málo. Trochu více se sem přistěhovalo za první republiky, přesto zde převažovalo jako německy hovořící obyvatelstvo. Tu publikaci já jsem překládal poprvé se svým otcem, když jsem ještě byl na gymnáziu, tak mě to natolik zaujalo, ta historie, že jsme si ji vlastně vyhledali v archivu a začali jsme ji společně po večerech překládat. A pro mě to bylo objevování zaniklého světa, co za těmi dochovanými chalupami je, jaké jsou tam příběhy, události, ta historie. A to mě vlastně od dětství jakoby zaujalo, fascinovalo a přivedlo mě to i k tomu, že jsem se k tomu začal profesionálně věnovat. Třeba zajímavý příběh spojený i tady s usedlostí Richtáře a starosty Resslera. Právě starosta Ressler nechal postavit na Strážném vrchu nejenom rozhlednu, ale ten spolek tam vytvořil takovou útulnu, byl to dřevěný domek. Byl tam i zároveň vytvořen sklípek, kde skutečně se mohlo čepovat i nahoře pivo. Byl tam dokonce vytvořen i kuželník. Takže skutečně to bylo místo pro turisty, ale i pro místní. A máme právě pozoruhodný záznam, který se věnuje i silvestrovským oslavám, které se na Strážném vrchu pořádaly právě na tom přelomu 19. a 20. století. My jsme dokonce ten motiv těch sousedských slavností, který byl zaznamenán v těch dobových materiálech, se pokusili oživit formou animovaného filmu, drobných filmových scén. A tady sousedský spolek vytvořil dokonce skutečně takový specifický film právě o té silvestrovské noci mrbotické, který je celý laděn v dobovém stylu, jakým způsobem tady kdysi žili vodní obyvatelé.

0: před námi hospodářství pod Strážným vrchem, Kozlí farmák. Tady je zajímavé, že přímo při rekonstrukci podlahy, kdy tady majitelé překládali kamennou dlažbu v té hlavní síni, tak skutečně našli dokonce několik vrstev historických podlah, právě že ten dům patří jedním z těch nejvýznamnějších a skutečně i stavebně v sobě obsahuje několik fází domů, které jsou starší než ten, který vidíme. To znamená i ta podlaha, asi tři další vrstvy různých kamenných dlaže. Bylo vidět, jak ten dům se postupně rozrůstal a rozšiřoval. A pod starým kamenným prahem byly nalezeny i rozpadlé kachle. A skutečně to bychom mohli považovat za takový poklad, že to byla taková torza krásných kachel, které skutečně bychom mohli datovat skoro do pozdního středověku nebo renesance, dokonce s motivem profilu tváře nějakého možná i šlechtice. Takže je možné, že tyto kachle skutečně patřily k historickému vybavení kachlových kamen, ať už odsud nebo odinut.
1: Tento dům, na rozdíl od těch předešlých dvou, není tak zdobený, nebo není vůbec zdobený. Podstávka střídmý, sloup, rovný. Ano.
0: Je tady víc zřejmé ta funkčnost, se kterou je ta podstávka spojená. Jedná se na prvním místě o tu utilitární stavební konstrukci, kdy ty jednotlivé svislé sloupy podepírají vodorovné trámy, ty vodorovné lyžiny jsou zavětrvány diagonálními pásky, těmi trámky, které zamezují zborcení té stavby do strany a celé to vynáší roubené patro. V tomto případě ho máme zase obloženo dřevěným obkladem, ale to roubení v přízemí je zde krásně patrné. Vidíte ty masivní trámy s vymazávkami z té hliněné mazaniny. Tady ta konstrukce je vidět v takové té syrové konstrukční podobě, jenom s nějakými drobnými řezbami, sraženými hrankami těch trámů, bez nějaké velké zdobnosti. Skutečně ne každý sedlák hodlal investovat do té reprezentace tak, aby připlatil řemeslníkům za nějaké náročnější provedení, zpracování. A někdy to samozřejmě taky souvisí s datem vzniku, v jakém zrovna období ta stavba probíhala.
1: Je to nejstarší toto.
0: Patří určitě tento dům jedním z těch starších a právě i při těch dendrochronologických datováních jsme zjistili, že dokonce jednotlivé části domu pochází z různých období, že skutečně to není stavba, která by vznikla najednou, ale je to srostlice dokonce několika konstrukčních a časových etap, kdy ten dům nikdy nebyl kompletně zbourán a znovu postaven, ale byl postupně přestavován a rozšiřován. Často ten dům je třeba částečně podsklepen, takže i v tomto případě tady je krásný kamenný sklípek.
1: Bez svahu.
0: Ano, který vyrovnává terénní nerovnost. Kráčíme právě na samotný dvůr, to hospodářství pod Strážným vrchem. Dvůr je celý ve svahu a otvírá se před námi výhled směrem nahoru právě do toho bývalého zemědělského lánu, který patřil k této usedlosti za hospodářskými budovami, což právě zde tvoří kolna na vozy a velká stodola a zároveň ještě vilka. Navazuje ovocný sad, poté ale už skutečně bylo pole a střídali se pole, louky a pastviny. Na horizontu, nahoře na kopci už vidíme i ten les. A právě na horizontu bychom pak mohli i mezi stromy vidět Strážný vrch s rozhlednou. Nyní stojíme skutečně na dvoře před tím dvorním průčelím té hlavní selské usedlosti Resslerova statku. V tomto případě roubené patro je obloženo takovým obkladem, truhlářsky zpracovaným, který dokonce evokuje hrázděnou konstrukci. Svým způsobem zvláštní případ. Téměř až jako unikátní prezentace toho patra, protože samotná konstrukce patra skutečně je tvořená roubenými vodorovně kladenými trámy. Přízemí je zase tvořené s jinou konstrukcí z kamenů. Vidíte krásné kamenné portálky, jak vstup do hlavní klenuté síně, tak vstup i do bývalých chlévů.
1: A tady už si je natřeli na modrou.
0: Tady máme dokonce tu modrou barvu, ano, kolem ostěnými dveří. A zase to zápraží je krásně kryté tou dřevěnou pavlačí přesahem. V tomto případě pavlač je vykonzolována na kamenných krakorcích, ale sama pavlač je pak krásně tesarsky zase zdobená těmi řezbami. Dokonce v tomto případě má velmi pozoruhodně barokně profilované sloupky nad pavlači a zase vykrajované ozdoby těch pásků. Pavlač prošla náročnou tesarskou opravou, provedeny repliky vyřezávaných lišt, profilované římsy toho madla, ale sloupky například jsou repasované, jsou originální. A tento statek má skutečně dokonce břidlicovou krytinu, tvořenou břidlicovými šablonami. Ta střecha byla v rámci rekonstrukce kompletně přeložená, doplněná. ta původní břidlicová krytina byla vytříděna a znovu použitá na části střechy a pak doložena i novým kamenným materiálem.
1: Radil jste, radil?
0: Tady té celé usedlosti je úzká spolupráce s památkáři, ten celý areál je památkově chráněný, podobně i jako ta předchozí chalupa, kterou jsme navštívili, tak i zde ty objekty jsou zapsány jako nemovité kulturní památky a majitelé mají možnost využívat jak příspěvků dotačních, tak samozřejmě ty konzultační a poradenské činnosti, která se majitelům takových památek nabízí.
1: Architekt Tomáš Effler se památkami, historickými památkami zabývá, takže v Merbolticích tyto chalupy tvoří. Přišli jsme obdivovat vaši chalupu, ale jak se vám tu bydlí? Paní Indro, přeci jenom jste mladá žena. Ve starém domě, opravdu starém domě, se spoustou práce.
2: No, nám se tady žije krásně samozřejmě, ale zeptejte se našich dětí.
1: A jak dlouho vy tu žijete? Vy jste se tu narodila?
2: Ne, 20 let tady jsme. Koupili jsme ho ve hodně zbídačném stavu, ale za to byl levně.
1: Vy jste z města?
2: Z města.
1: Jet sem na chalupu je prima, ale...
2: Tak my jsme vždycky s mužem věděli, že chceme bydlet v nějaký roubence nebo v nějakém domečku u lesa, mít pár slepiček a být venku, ne ve městě určitě. Tohle to byl první barák, do kterého jsme se byli podívat. Tak se nám zalíbilo, že jsme ho hned pořídili. Tady máme farmu a vyrábíme síry. Takže já vyrábím síry a jezdím s tím na trhy. No ta stodola nevypadá, ale je v ní supermoderní sírárna. Že to je hodně řemesel v tom, nejříc jste farmář, musíte to podojit všechno, pak to musíte zpracovat, to ještě není výhra, že ještě všechno to musíte prodat. A ještě musíte komunikovat vlastně se všema těma zákazníkama.
1: Tohle všechno vy musíte vykydat, vyčistit.
2: No to dělá muž, to já zase jako nemusím dělat všechno. Jsme na to dva.
1: Kolik máte koziček?
2: Teď jich tady 18. Tamhle ta porodila před chvíli, tamhle ta. Tady venku, no, takhle jak je, tak tam porodila. To ještě jsou tam vzadu kravičky.
1: A o ty se také staráte s mužem?
2: S mužem, no.
1: Tady i ta kamenná cesta je úžasná.
3: To je teď tady nová.
1: Štětová,
2: to znamená, že jsou kameny postavený na výšku všechny. Cesta na 1000 let.
0: Takovýhle cesty dneska už téměř nikdo jako neumí a ní nedělá, takže si myslím, je to takový unikátní řemeslný výkon.
2: Tady žijeme v kamenitém terénu. Kam kopnete je kámen. Takže to je z ostatních remízků, podal polí, všude svezený, táme na ty rikše.
1: Kolik máte dětí?
2: 3 kluky. 15, 13 a 11.
1: Mají k tomu blízko nebo jsou ještě malí?
2: Mají k tomu již daleko. U toho posledního si ještě doufáme. Cítí zodpovědnost a nechce, aby jsme to tu prodali. On nechce hospodařit, ale rozhodně to nechce tady prodat. Ale taky rozumí těm zvířatům. Má rád zvířata.
0: Tady je pozoruhodný to, co byste tak ještě tady nečekala. Tak jednou za rok se tady připraví vevnitř pódiu a na tomto místě se koná minifestival, filmový festival. A zároveň se koná koncert, sousedé se tady potkají, přijedou i přespolní, rekreanti, lidé třeba i zblízka, i zdaleka. Je to takové sousedské setkání přátel a vlastně ta stodola, která přes celý rok funguje jako hlavně samozřejmě hospodářský objekt, tak se náhle stane takovým jako místem setkání a kultury.
2: Tím je to kuriozní, že se tady hospodaří po staru. Když se hospodařilo, tak se zase hospodaří. V chalupě, kde se dřív žilo, se žije furt. Ale žije se nám tady krásně, ale je to dřina. Tak, hospodářství pod Strážným vrchem v Merbolticích.
1: V podstávkové chalupě?
2: Ano.
1: Jak staré?
0: Více jak 200 let.

0: Naproti je tady další a ten je zase zdobný, ten je dokonce i malovaný.
1: Tak ta wrestlerová usedlost má několik stavení. Tady směrem do potoka vidíme, že se obrací tím podélným průčelím ten samotný objekt té velké hlavní selské usedlosti a naproti němu štítem k sobě je otočen menší dům takzvaného výměnku nebo vejminku. Je to chaloupka, která je trochu menší než ta samotná velká usedlost, ale v Verboticích nejsou malé domy, tak sama chaloupka je sice trochu menší, ale je to také poměrně velký dům, který má jak roubené přízemí, tak roubené patro a zároveň je posazen na nevysoké podezdívce nebo suterénu, která je pod sklepem. Takže ve výsledku je to také velkorysá stavba. Ten krásný štít. Ano, ten štít je zde velmi reprezentativní. Samotný štít je obložen ozdobným břidlicovým obkladem, vlastně kombinace několika barev i různých typů břidlic. I máme zde patrnou tu dataci 1908, která ale skutečně souvisí s tím břidlicovým obkladem, jinak stavba domu bude starší ještě z průběhu 19. století. Máme zde krásně zase vyřezávané sloupky podstávky s těmi vykrajovanými motivy na páscích i na té horní ližině. Roubení je krásně přiznané a můžeme se kochat čerstvě provedenou obnovu fasády, kdy skutečně majitele obrousili, očistili předchozí nátěry, opravili poškozené části roubení, prken, různých okapních prken a vyřezávek. Provedli znova i nátěry, to znamená, dokonce i v té barevnosti, která zde byla předtím dochována. Takže zde vidíme i krásný pestře, jak v zelených, hnědých a červenohnědých tónech obnovené nátěry s tím bílým přilečtováním. Jsou zde i originální okna z 19. století, šestitabulková i s těmi malými vyhlídkami, malými otevíravými okénky pro větrání.
0: I ty dveře dole.
1: Ano, dole vlastně jsou krásná kamenná ostění z pískovcových nebo trachitových kamenů a jednoduché svakové dveře, které umožňují vstup do těch bývalých sklípků a chléva.
0: Takže opravdu frajerské domy.
1: Je to pravda. V Merbotici se koná už tradičně po několik let takzvaný den podstávkových domů. Je to většinou poslední sobota v květnu. Navazujeme na tradici, která byla založena v Sasku a v Polsku, v přilehlých oblastech té takzvané krajiny podstávkových domů. Pořádáme tady takovou exkurzi, takže každou sobotu květnovou tady provázíme. Navštíví se několik objektů a lidé ze široka zdaleka mohou přijít podívat se trošku, jak se žije v podstávkových domech i v Merboticích. Je tady paní Líza šťastná obyvatelka této krásné malované chaloupky.
0: Co vás to sem zaválo?
2: No tak hlavně manžel, ale já jsem z Maďarska a tam hodně žije folklorní kultura. Jako v rodině jsme milovali folklor, i sama jsem hodně tančila folklor, tak já mám blízko tady těch starých věcí a starých kultur a všechny tyhle ty věci okolo. Oni mají duši. Tady něco úplně jiného bydlet v něčem, co údajně bylo poprvé na mapách v době Marie Terezy.
0: Vy jste tanečnice?
2: Dá se to říct. Já jsem přímo z Budapešti a naše historka je trošku jako klikatější a romantičtější. My jsme totiž potkali v lese na táboření s manželem. A potom jsem přijela do Marboltic za ním.
0: On je z Marboltic, manžel?
2: On je taky z Prahy. A přijel tady na nějaký festival, tady se mu to zalíbilo, tak zůstal, pracoval u pana Dohnala za stravu a pobyt. A potom tady pracoval právě u Šanců, tam jim pomáhal dělat, myslím si, že mlad u koz a ty obilnice, truhly velký a jako vůbec tady jako podílel se na těch stavbách, taky za stravu a pobyt a potom tato chalupa byla na prodej. A jemu se to tady tak líbilo, že prostě se to rozhodl koupit.
0: Pochopila jsem dobře, že je truhlářem?
2: Ano, umělecko-řemeselným truhlářem. Pracoval restaurátorský dílně v Praze, ale je tady práce dost hlavně na svým. To tady známe všichni. Ale jako musím si říct, že je to úžasný, že nám v tom památkáři pomohou.
0: Takže nevadí, že jste v podstávkovém domě a ne v Budapešti?
2: Nevadí. A jakmile člověk naučí se řídit, tak má tu svoji svobodu, kdy chce.

0: Tesařský dvůr Merbotice a tady sídlí Jirka Dohnal, což je místní tesař, truhlář. Tady opravuje řadu podstávkových domů a střech a starých chalup a stodol a vcházíme na dvůr, kde má svoji truhlářskou dílnu. Je to bývalý roubený špíchár, jako jedna z těch součástí bývalé selské usedlosti. Ten samotný velký dům už je vyzděný, ale obsahuje v sobě zbytky ještě starších konstrukcí té staré dřevěné roubené chalupy. Ale ten špíchárek v patře skutečně se ještě dochoval v podobě té autentické dřevěné konstrukce z 19. století. A už ho tady máme.
1: Pan Dohnal.
2: Jsme tady takhle v té vesnici, jak si říct, že jsme tu osídlili, ale nějak se stalo, že jsme všichni ze stejného ročníku, okolo 79. A kamarádili jsme se dřív, někdo z Ústí, někdo z Prahy. Asi jste byli na kozí farmě, kde to Ondřej víceméně začal do stěhování sem. A postupně se k němu přidával jeho bratr, já, další kamarádi. A takže se nám stalo, že v té vesnici je nás jako celá skupina přátel. Pocházím z malého města, z krásné Lípy, pak jsme žili v Ústí. Ale vždycky jsem měl jako sen mít dům v přírodě, jo, jako někde, kde bych mohl mít to dílnu, kde bych mohl pracovat se dřevem, mít třeba zvířata. Tak to se částečně splnilo. Jste mě zastihli, že jsme se vrátili z kácení nějakých obřích jasanů. A z těchto jasanů se potom tady vyrábí podlahy, nábytky, stoly, lavice. A hodně se specializujeme na obnovu památek. No a my se třeba snažíme repliky třeba i těch oken, že jsou fakt jako tenoučký, subtilní. A to nejde udělat jinak, než skutečně poctivou prací, řemeslem, jak se to dělalo dřív. No. Byl to náš sen jít na vesnici a mít tady svoje farmy a dílny a různý centra, ale uvidíme, jestli to bude bavit i ty děti, nebo jestli naopak si třeba najdou bydlení ve městě, budou se jezdit takhle na chalupu, uvidíme.

0: jsme na samém horním konci v Merboltic a přichází na další bývalé selské usedlosti, která patřila v 19. století rodině Doviačů, Florián Doviač. Byl to jeden z těch selských rodů, který tady hospodařil. Jdeme podél velké dřevěné bedněné stodoly a už nahlížíme na tu velkou roubenou chalupu, která byla základem selského hospodářství.
1: Kolem je tady víc těch hospodářských budov.
0: Selská usedlost, k ní patřily veškeré polnosti, které teď vidíme směrem tamhle až na obzor.
1: Je to velký dům.
0: Máme taky podstávkový dům, který je zase na takové vysoké kamenné podezdívce. Hlavním štítem je orientovaný k východu. Oproti třeba těm ostatním domům, tak my máme tu hlavní podélnou fasádu orientovanou na jih. Tady bydlíme s naší rodinou a s dětmi už 6. rokem nebo 7. dokonce. Koupili jsme ten dům před delší dobou, pak jsme se věnovali několik let jeho postupné opravě, alespoň největších technických problémů. Také jsme právě vyměňovali trámy, roubení, podstávek. Spolupracovali jsme i s panem Dohnalem, dělali tesařské práce. Dělala se kompletní repase lomenice toho vyřezávaného štítu, včetně obložek okenních a kolem štítu, a opravovali se hliněné vymazávky. To jsme vymazávali s našimi dětmi. Sbírali jsme mech, ten jsme pak sušili na pavlači a vyplňovali jsme ty spáry mezi trámy mech a dřevovláknitou izolací a také hliněnou jílovou směsí.
1: Jak vás to napadlo koupit tento dům podstávkový tady na vesnici? Jste architektem?
0: V Merboticích jsem už od dětství každý víkend a o prázdninách, protože v této obci jsme měli jako rodina už chalupu v dolní části vesnice. Stále ji máme. Já jsem toužil se sem vrátit. Dlouho jsem působil v Praze a v okolí Prahy a s rodinou jsme žili poblíž Prahy. Ale chtěli jsme zpátky na venkov, protože jsme oba dva s manželkou z tohohle regionu, z Děčínska, tak jsme chtěli zpátky i pro naše děti, aby zažili tu krajinu našeho dětství a aby vlastně vyrůstali tady v téhle krásné krajině. Nakonec jsme našli po nějaké delší době, že byl na prodej i tento objekt. Zajímavý je, že já tuhle chalupu znám už od svého dětství, protože jsem jako kluk tady po vesnici chodil, kreslil chalupy a i jako gymnazista jsem tady byl na dvoře. Bavil jsem se tehdy s tím majitelem, což byl rekreant, který jsem jezdil z Prahy se rekreovat, ale když přijel na chalupu, tak tady žil jak postaru. Pamatuju si, že jsem poprvé přišel, tak tady sekal kosou zahradu, kolem lípy bylo posezení a v podstatě to tady bylo jako dneska.
1: Ale my nejsme u hlavního vchodu, my se díváme z té strany zadní.
0: Ano, to je zase. A vidíte přístavba, což je kamenná pec, která je právě vystrčená z toho celého objektu domu, což je typická záležitost pro ty některé severočeské velké usedlosti, že chlebová pec byla vystrčena v takovém rizalitu. A ve Světnici pak už byla jenom kachlová kamna, kde se vařilo, ale peklo se v té peci, která byla vystrčena z dorysu domu.
1: A to je velká chalupa.
0: A vidíte, zase jsme na konci vesnice, už tady nevedla žádná důležitá cesta, a proto ten sedlák nevěnoval takovou pozornost té bohaté výzdobě, té podstávky a máme vlastně velmi utilitární, jednoduchou, taková ta nadčasová strohost té dřevěné architektury tady je patrná bez nějakých kudrlinek. A pak je ve vrcholu motiv slunce, je to opravdu nádherný motiv právě směrem i na tu východní stranu a když pak se tady opře do toho východního štítu, to východní slunce, tak je to nádhera. Všimněte si ve štítě, skutečně jsou to výška, kterými se dopravoval k zemědělské produkty. Byl tam vrátek, kladka, prostě možnost vytáhnout jak seno, tak třeba len se tam právě sušil na těch půdách a možná i chmel. Je potřeba ocenit hlavně samozřejmě ty stavitele a sedláky a tesaře, kteří dali vznik těmto domům, kteří se rozhodli takovéto fortelné domy postavit a samozřejmě i detailní řemeslné zpracování. Chtěli, aby ta práce, kterou dělají, tak aby samozřejmě přežila je a aby sloužila i dalším generacím. A to vlastně vůbec nemohli tušit, jaké všechny události přijdou, jaké jiné rodiny a jiní lidé budou ty stavby užívat. Takže rozhodně já jsem na ty předchozí generace a na ty stavebníky a na ty tesaře koukám jako na frajery, protože to byli lidé, kteří za sebou zanechali dílo, ze kterého my tady můžeme mít radost a můžeme na něj i navazovat.

0: Frajeřina ze dřeva aneb podstávkové domy. Tak nazvala v roce 2023 svůj pořad Jana Davidová-Kracíková. Hovořili v něm architekt Tomáš Effler a další obyvatelé a ochránci podstávkových domů ve Valkařicích a v Merbolticích. Pořad můžete také poslouchat na webu stanice Vltava.
1: Víkendová příloha.
0: Postava vysoká, vlasy tmavé, jiskrné oko, rety smavé. Dnes by možná osobnost skrytou za takovým popisem identifikoval málo kdo. Svého času to bylo jednoznačné.
2: Je to samozřejmě Gérard Philippe. To vzpomínání tady u nás na stanici Český rozhlas 3 Vltava se vlastně odvinulo od vzpomínání Jarmily Konrádové, kterou bych tu rád přivítal. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Gérard Philippe, to je krásná vzpomínka na dávné časy, že?
3: To je vzpomínka na moje dětství a já jsem ho tenkrát bohužel neviděla, když francouzské divadlo Théâtre National Populaire přijelo do Prahy, ale na tom představení byli moji rodiče. A tolik se toho u nás povídalo a viděla jsem program z obrázky, že ve mně zůstal z toho tak silný dojem, jako bych sama v tom divadle byla.
2: A máte doma něco takového čochtanovského, že to máte ještě schované z té doby?
3: Mám ještě schovaný svůj dětský památníček, kde mám mimochodem podepsáno mnoho herců, protože jak to tenkrát bylo, tak malí holčičky ohromně ctili herce, tehdy ještě zdaleka ne tak zpěváky. No a na samostatné běloskvoucí stránce mám i podpis Gérard Philippe. A donedávna jsme měli doma dokonce v takovém starém školním sešitě vylisovaný kvítek, který mojí mamince, když byla na tom představení v Karlínském divadle, podal nikoli tedy Gérard, ale režisér celého toho slavného divadla Jean Villard. Ale nakonec se ten kvítek už rozpadl.
2: Ale stejně i tak ta vzpomínka docela hezky zavonila a myslím si, že zavonila i našim posluchačům, protože my jsme je vyzvali, aby nám napsali také nějakou vzpomínku na tehdejší návštěvu Théâtre National Populaire tady v Československu. Byl to rok 1955. No a skutečně některé dopisy přišly, takže my si teď ve víkendové příloze budeme o Gérardu Philippovi povídat z hlediska jeho životopisu, ale také budeme citovat z některých vašich dopisů a budeme poslouchat písničky, které buď to přímo souvisejí s Gérardem Philippem, anebo s dobou, ve které žil, anebo zkrátka mají nějakou volnou souvislost. No a když francouzské písničky, tak Eva Hazdrová-Kopecká, dobré dopoledne.
4: Já přeju pěkné dopoledne.
2: Evo, ty už máš před sebou jeden z těch dopisů na úvod. Přečti prosím, co napsala jedna z posluchaček.
4: Tak tady cituji. Soubor TNP, tedy Théâtre National Populaire, s Gérardem Philippem jsem viděla v Brně, v tehdejším divadle na Hradbách, nyní Mahenově činohře. Hostovali tu s Kornejovým Sidem. Byla to samozřejmě velká událost, takže někteří diváci zůstali pouze do přestávky a svoji vstupenku pak dali dalším, aby je vystřídali a mohli se tak zúčastnit aspoň poloviny představení. Kromě Gérarda Philippa hrála v tomto představení další v té době velmi slavná herečka Sylvia Monfort, známá i z filmů. Vzpomínám si, že když se Gérard Philippe poprvé objevil na scéně, celé divadlo slyšitelně vydechlo vzrušením. Po dlouhých 40 letech jsem byla se svým mužem v Rouenu, rodišti Kornejově. Navštívili jsme tam jeho rodný dům s muzeem. V jedné místnosti byly vystaveny fotografie Gérarda Philippa právě z představení Sida a tak jsem se tamní průvodkyni pochlubila, že jsem to představení v Československu viděla. To nám napsala paní Zdenka Bukovská z Pardubic.
2: Pro mě to je překrásná představa takové té dobové sounáležitosti a té atmosféry, že někdo zakoupí lístek na nějaké divadelní představení a v polovině představení se vzdá zbytku ve prospěch někoho, kdo chce taky vidět Gérarda Philippa, Théâtre National Populaire. Neumím si to nějak dneska představit. Dobovou atmosféru zachycuje také dopis pana Emanuela Křenka, emeritního člena Slezského divadla v Opavě. Ten nám napsal. Všechna představení hostujícího Théâtre National Populaire se uváděla na scéně Karlínského divadla a stále vzpomínám, že ještě než se zvedla opona, připomínala atmosféra velkou slavnost a mezi diváky bylo i mnoho našich významných herců. Stále vidím Václava Vidru mladšího s jeho ženou Danou Medřickou, která měl na sobě perfektně ušitý světle modrý smoking, což bylo dosti nezvyklé. V prodeji byly programové knížečky s texty uváděných her ve francouzštině a s množstvím fotografií z avignonské štace Teatru National Popular. Stále je mi líto, že mi tyto vzácné programy někdo nevrátil. Ale nasytil jsem se jich v té době do zásoby a tak si vybavuji dost podrobně jejich obsah, včetně praktického formátu do kapsy. Představením vévodil úžasně přitažlivý Gérard Philippe. Mimochodem jeho podoba v roli Sida vyšla i na francouzské poštovní známce. Přes svou křehkost vládl silným a krásným hlasem, při kterém francouzština téměř zpívala. Byl to výkon krásný a dramaticky strhující.
1: Percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rude combat contre mon propre honneur.
2: Tohle je autentická divadelní vzpomínka na Sida. Ale my chceme připomenout ještě Filipovi herecké začátky.
4: 11. října ve válečném roce 1943 měla v pařížském Ebertotově divadle premiéru nová hra tehdy už velmi slavného Jeana Giraudouze Sodoma a Gomora, k níž hudbu složil Arthur Honegger. V roli Anděla vystoupil herec, kterému ještě nebylo celých 21 let a smlouvu tedy za něj musel podepsat otec. Měl za sebou zatím jen krátkou hereckou zkušenost z divadla v Cannes a s režisérem Markem Allegretem natáčel film Děvčata z nábřeží květin. V Paříži ho ještě nikdo neznal, ale rázem vzbudil pozornost.
2: Oslnivý anděl vzal město stečí,
4: vzpomínal později v knize Hvězdy bez líčidla jeden z účastníků premiéry Georges Baume.
2: Nemluví se o ničem jiném než o jeho zasněném půvabu, o jeho nosovém hlase, který umí zaznít jako šlehnutí bičem, a o jeho temných kadeřích, jež mu spadají do očí a které odhazuje rychlým pohybem hlavy jako běžící kůň.
4: A Jean Cocteau napsal v kritice, která jinak k inscenaci ani k textu nebyla příliš vlídná:
2: Anděl je půvabný. Je to jeho první role a jmenuje se Gérard Philippe.
5: Bonjour monsieur Gérard Philippe, la bouche humaine qui nous laisse sans voix, prince vêtu de nippe, harlequin face de détresse. Est-ce ainsi que vivre nous quitte? Est-ce de froid, est-ce de fièvre? Est-ce d'y penser que palpite la trame exsangue de vos lèvres? Votre mort a presque 20 ans, 20 ans c'est une jouvencelle, elle en a encore des printemps à vivre, une vie devant elle. 16 ans déjà ont pris du champ sur le jour qui vint interrompre, sanglant sans gêne votre chant, le filet de votre voix rompt.
2: Gérard Philippe se narodil 4. prosince 1922 v Cannes, tedy v jižní Francii, kam se po celý život rád vracel a kde je také v malé vesničce Ramatuel pohřben v kostýmu své nejslavnější role Sida. Po maturitě začal studovat na právnické fakultě v Nice, ale zároveň se zajímal o divadlo a film a seznámil se s režisérem Markem Allegretem, který v neškoleném začátečníkovi okamžitě rozpoznal neobyčejně výrazný herecký talent.
4: Díky jeho úsudku bylo rozhodnuto. I přes nesouhlas otce, který, sám právník, chtěl, aby syn pokračoval v jeho stopách, bude Gérard hercem. Navštěvuje herecké kurzy, Allegré mu dává první filmovou roli a v představení Úplně obyčejná dívka v divadle v Nice nastupuje také svou divadelní dráhu.
2: A pak už přichází Paříž. Role Giraudozova Anděla a konzervatoř, kterou však Gérard nedokončí, protože ho velmi brzy pohltí profesionální divadelní i filmová práce. Pro jeho další kariéru byla v tomto období nejvýznamnější úloha Caliguly, na první pohled protiúkol, naprostý opak jeho typu, ve stejnojmenné Camusově hře. Premiéra se konala už po válce v září roku 1945.
4: Ve Filipově biografii od Gérarda Bonala, která vyšla také v českém překladu, je zaznamenána tato Filipova vzpomínka.
2: Při natáčení filmu Země beze hvězd se stala věc, která možná rozhodla o mojí kariéře. Dověděl jsem se, že Jacques Eberto chce dělat Camusova Caligulu. Rozhodl jsem se zkusit štěstí. Jednou večer v 6 hodin při odchodu ze studia jsem zašel za Ebertotem. Schválně jsem zůstal pro tuto příležitost nalíčený. Eberto se prý nechal slyšet, že vypadám unaveně a já jsem mu nechtěl zavdat příležitost k podobným poznámkám. Vysvětlil jsem mu cíl své návštěvy. Řekl mi na to, ale můj milý, to nemyslíš vážně, a co bys v téhle hře chtěl hrát? Caligulu. On zvolal, ale ty jsi přece anděl, ne démon. Dovolte mi aspoň, abych to zkusil. Je mi líto, ale nejde to. Caligula už je obsazený, bude to hrát Henri Roland. Dobrá, ale kdyby něco, vzpomeňte si na mě, třeba kdybyste dělal nějaké turné. 4 dny na to Henri Roland onemocněl. Dostal v Africe úžeh a roli musel odmítnout. Vydal jsem se za Camusem. Souhlasil, abych se role ujal já, a tak mne Eberto angažoval.
4: Představení mělo obrovský úspěch. Strhující herecký výkon Gérarda Philippa nadchl odbornou kritiku i obecenstvo.
2: Protagonista představení Gérard Philipp bude jednou druhým Jean-Louis Baroltem.
4: Jeho výkon v Caligulovi byl fantastický.
2: Jeho podání působilo dojmem hledání absolutna a nekonečna člověku věčně odpíraných, dojmem usilování o nedosažitelné, dojmem trýzně čistě intelektuální, jež způsobili Caligulovi utrpení, které vyústilo v duševní vyšinutost. Předháněli se v chvále kritiky.
4: A Simone de Beauvoir k tomu dodává, byla jsem se podívat na Camusova Caligulu. Předtím jsem si ho přečetla, hra mě nechala chladnou. Gérard Philipp ji však

0: Takto půvabně zpíval o komediantech, tedy hercích, hudebnících a artistech Charles Aznavour, sice už v 60. letech, ale zároveň tím šansonem vzdal hold všem svým kolegům, kteří se věnovali i dříve tomuto krásnému, abychom zůstali ve francouzštině métier.
1: Ale my se ještě vrátíme na počátek 50. let, jak už řečeno. Kariéra mladého herce Gérarda Philippa se naplno rozvíjí. Velice rychle, až neuvěřitelně rychle, přicházejí velké a závažné úkoly na divadle i ve filmu. Kníže Myškin, hrdina románu Raymonda Radigheta Ďábel v těle, Fabrice del Dongo z Věznice Paramské, novodobý Faust Reného Kléra. A komedie, především okouzlující Fanfan Tulipán, který se stane miláčkem obecenstva na celém světě.
0: Film se natáčel v roce 1951, kdy Gérard, už slavný, vyznamenávaný nejen přízní diváků, ale i mnoha hereckými cenami, začíná mít obavu, že je až příliš zaškatulkovaný do kategorie smutných romantiků. A tak přichází nabídka režiséra Christiana Jacquesa V pravý čas.
1: Je to postava přirozená, živá, překypující zdravím. Fanfánovi činy určovala jeho vůle. Je to člověk, který tvoří svůj osud. Není nějakou hříčkou událostí, ale sám na ně působí. Díky tomuto základu jsem mohl zahrát zdravou a veselou postavu.
0: Rok 1951 byl pro Philippa vůbec velice důležitý. Kromě toho, že se koncem listopadu ve vší tichosti oženil s Nicole Foucardovou, která byla jeho přítelkyní už několik let, začala tehdy i nejdůležitější kapitola v jeho divadelní dráze. Spolupráce s režisérem Jeanem Villarem, zakladatelem Avignonského divadelního festivalu a slavného souboru TNP, Théâtre National Populaire. V létě roku 1951 hraje Philip poprvé ve Villarově režii na nádvoří papežského paláce Kleistova prince Bedřicha Homburského a Kornejova Sida. Dvě náročná představení, dvě zcela rozdílné role v rozmezí pouhých 3 dnů. Kleistova hra měla premiéru 15., Kornejova 18. července. Zkoušelo se od května a Gérard přiznával, že měl z neobvyklého prostředí a z ohromného nádvoří, kde se jeho hlas ztrácel, obavy.
1: Uvedení prince Bedřicha Homburského bylo provázeno pochybnostmi, zda vůbec pár let po válce hrát hru německého autora o pruských ctnostech, vojenské kázni, poslušnosti, vině a přijetí trestu. Ve Villarově režii a Filipově interpretaci to však bylo drama naplněné vzliky i jásotem, ve kterém, podle jedné z dobových kritik, bratrství, lidskost a hrdinství činí z vojáků před našimi zraky statečné muže. Hra byla přijata s ovacemi, ještě dlouho zůstala na repertoáru

0: Avignonu i TNP a rozervaný Homburg, bojující sám se sebou, patřil k nejlepším Filipovým rolím.
1: O tři dny později však poprvé vystoupí v té vůbec nejslavnější ze svých divadelních postav. V kabátci z černého sametu s vycpanými rukávy a bílým límcem, ve vlajícím rudém plášti a vysokých botách vstupuje na scénu hrdina francouzské národní klasiky, Don Rodrigo Cid.
2: Honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire perdue, l'un me rend malheureux, l'autre indigne des jours. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine, m'es-tu donné pour venger mon honneur? Mais tu donnais pour perdre ma chimène. Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente à le vouloir guérir. Tout redouble ma peine. Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison.
0: V Rodrigově kostýmu a obklopen staletými zdmi jsem dostal tváří v tvář dojatému a pozornému davu velký strach. Nedokázal bych vám říci, jak jsem to zahrál. Pamatuji se jen na to hrobové ticho, které na mne doléhalo, když jsem recitoval obávané úvodní verše. Pak zabouřil potlesk. Tisíce diváků tleskali Kornejovi.
1: Tleskali ovšem i Filipovi, a snad především Filipovi. Gérard Filip jásá a pláče tak, jak jásali a plakali lidé v tehdejším století. S nespoutanou prudkostí, bez falešného studu a malicherných předsudků. Je dokonalým milencem, jenž by se ctí obstál v nejnáročnějších aristokratických salonech. Milencem skvěle vychovaným, který vždy dostojí svým povinnostem a není přitom nepřístupný citům. Jeho Rodrigo není bez srdce, ba co víc, chová se naprosto přirozeně. Psalo se v jedné z mnoha nadšených recenzí. Na následující představení museli pořadatelé přidat 300 židlí a další stovky diváků stály.
0: Na Gérarda Filipa, Dona Rodriga, vzpomínala jeho partnerka, představitelka Chimény Sylvia Monfortová.
1: Nikdy jsem s Gérardem Filipem nemluvila o hereckém umění. Ať už proto, že on sám se do takových rozprav nepouštěl, nebo proto, že jsem se jim vždy vyhýbala já. Ať tak či onak, bylo by ztrátou času pokoušet se odhalit tajemství tohoto velkého divadelníka. Zázrakem, divem bylo to, že skrze něj se celé divadlo stávalo upřímným. Jeho přítomností se vytvářel jakýsi stav milosti. Hra nacházela svůj vlastní dech. Herci se oddělovali sami od sebe, osvobozovali se od těch nesčetných malých pout, která je vážou k jejich vlastní citlivosti, k jejich pózám, k jejich obvyklým gestům. Když si vzpomínám na Gérarda Filipa, vybavuje se mi nejdříve obraz jeho vysoké postavy, chodící sem a tam za kulisami. Poslouchal nebo neposlouchal scény, které se odehrávaly bez něho? Nevím. Kráčel dále Rodrigovou cestou? Vzpomínám si, že v těch chvílích jsem často litovala, že do jevištního prostoru je nepovolaným vstup zakázán. Pohled na Gérarda, čekajícího na svůj výstup, by byl lépe než jakákoliv divadelní studie odhalil veřejnosti tajemství a velikost tohoto herce. A ještě něco. Ani jednou jsem ho nepřistihla při hraní úlohy zvané Rodrigo. Vždycky hrál Kornejovu hru Cid.
0: Atmosféra, která z těch vzpomínek čiší, je téměř neuvěřitelná a člověk musí pokaždé litovat, že mu nebylo dopřáno takových okamžiků se zúčastnit osobně. Atmosféru tehdejší doby a avignonských představení zachycuje také jedna píseň.
1: Je to tak, v roce 1968 naspívala izraelská zpěvačka Esther Ofarim šanson, který se jmenuje Un prince en Avignon, princ v Avignonu. A zpívá v něm o princi, který nemá zámek, nemá království, kterému jako malá holčička ráda trhávala růže, protože to bylo to jediné, co mu mohla dát. Tím princem je samozřejmě Gérard Philippe, který zářil v avignonských představeních. A jak zpívá Esther Ofarim, každý večer se z celého města stalo publikum, které bez dechu sledovalo a obdivovalo se jeho obrovskému umění.
0: Posloucháme.

0: Filipova Sida a také Ray Blase ze stejnojmenného dramatu Igova mohlo o 4 roky později vidět i publikum v Praze, v Brně a v Bratislavě. To už byl Gérard Filip členem souboru Teatr National Populaire, který vznikl právě v onom roce pro Filipa, ale i pro francouzské divadlo a film tak důležitém, 1951. A kromě slavného Fanfána měl za sebou řadu dalších úspěšných filmů, mimo jiné Krásky noci a Červený a černý.
1: 23. března 1955 píše Svobodné slovo. Nedělní zasněžená Praha s jarním sluncem přivítala soubor pařížského Théâtre National Populaire, který přijel v odpoledních hodinách z Drážďan. Po ubytování vydali se milí hosté na projížďku Prahou, pozdravování Pražany, kteří poznávali hlavně populárního Gérarda Filipa. Ve Zlaté uličce si zakoulovali z radosti nad bělostnými závějemi jarního sněhu. A na francouzském velvyslanectví se pak občerstvili a odjeli do Tylova divadla na představení Čapkova loupežníka. V přestávce byli pozdraveni našimi herci, z nichž se obdivovali zralému mistrovství národní umělkyně Zdeny Baldové v roli Fanky a výkonu Blanky Valeské v roli Mimi. Titulní roli hrál Vladimír Ráš.
0: Tak to bylo Svobodné slovo z 23. března 1955 a 27. března, tedy o pár dnů později, píše ve Svobodném slově Josef Träger. Setkání s Gérardem Filipem na jevišti i mimo divadlo bylo nečekaným překvapením zvláště v jednom. Tento světově proslulý mladý herec, který stělesňuje zejména ve filmu Dnešnímu mládí představu hrdiny, zůstává stejně skromným člověkem jako pokorným umělcem. Pochvaloval si, že u nás nebyl na veřejnosti tak přepadávaným předmětem vtíravé pozornosti, jako kdekoliv jinde za hranicemi. U nás se mu zatím nestalo, aby mu byla urvána kravata a rozstříhána posedlými ctitelkami. Gérard Filip není hvězda a nechová se jako hvězda. Pro mnohé, kdož nepamatují činnost naší divadelní avantgardy a zvláště průbojné údobí divadla E.F. Buriana, bylo nezvyklou podívanou, že se francouzští herci obejdou bez dekorace a že ji zcela nahrazují světlem, hudbou, nádherně vypracovanými kostýmy a především ovšem hereckým mistrovstvím. V mnohém by se mělo naše divadlo učit z francouzského příkladu, tak hned ve věci divadelní dekorace. Dospěli jsme k naturalistickému dekoračnímu haraburdí, které stísňuje herce, a při zastaralém stavu naší jevištní techniky i při nedostatečných zkušenostech většiny našich divadelních výtvarníků stěžkopádňuje celé představení. Vzpomeňme našich přestávek po každém obraze, které diváka neustále vytrhují z jeho soustředění a rozkouskovávají dramatické dílo. Francouzští divadelníci správně zdůrazňují, že divák musí hru domýšlet, docitovat a fantazii dotvořovat. A opak nadstrhujícím uměním slova, kterým francouzští herci vynikají, bylo nutno se zamyslit nad tím, jak se z našeho divadla vytratila hudebnost a zpěvnost řeči a jak proto naše představení nemají rytmu. To souvisí se základním poznáním, které nám postavilo před oči Théâtre National Populaire, že totiž celé naše divadlo je v nynějším stavu ohroženo nebásnickým a nedramatickým naturalismem. Psáno 27. března ve Svobodném slově a podepsán Josef Träger.
1: A co psala Lidová demokracie? Pod značkou CL referuje Gustav Franzl. Z jednotlivých výkonů zaujala především dvojice milenců Chiména a Don Rodrigo, interpretování Sylvie Monfortovou a Gérardem Filipem. Jejich verš miluje, láká, bojí se i nenávidí. Jejich verš zní hrdým patosem i pokorným tónem odevzdanosti. Diváci přijali hru s opravdovým nadšením, svědčícím o vděčnosti za velké umění.
0: Na zájezd Théâtre National Populaire do Československa vzpomíná také Jaroslav Šedivý, tehdy mladý historik, později disident, vězeň, umývač oken, diplomat, velvyslanec a ministr.
2: Ptáte se mě na to, kdy a zda jsem viděl představení francouzského divadla, které se jmenuje Théâtre National Populaire. Zda jsem ho viděl, když v březnu v roce 55 hostovali v Praze. Já jsem odpověděl, že jsem ho náhodou viděl a tady je celá ta historie, kterou k tomu můžu říct. Podíval jsem se taky samozřejmě na to, co je divadlo National Populaire ve Francii, jak vzniklo, co vlastně dělali. Prostě Palais Chaillot, což je takový půlkruhový velký palác proti Eiffelově věži, tam bylo umístěné mezi jiným divadlo. To divadlo se jmenovalo Théâtre National de Chaillot. Bylo to divadlo, které mělo skoro 3000 sedadel obrovský. Hrály se tam krásné hry, velký, výpravný. Jenomže v roce 51 ten původní ředitel zemřel a divadlo převzal jako ředitel a jako režisér právě koncem roku 51 Jean Villard. A on to divadlo, které se původně jmenovalo tedy Théâtre National de Chaillot, on to přejmenoval na Théâtre National Populaire, což byl takový jako přeci jen, řekl bych, lidovější název. A on, když se ujal tohoto řízení, tak se uvedl tímto výrokem. Naše scéna se představí ve své formální nahotě. Žádné titěrnosti, žádné ozdoby, žádný dekor, žádné podvádění. Oni mu taky potom začali říkat režisér mnich nebo ředitel mnich. Za to ale byly vždycky fantastické kostýmy. A taková také byla scéna v Karlínském divadle v Praze, když přijeli hostovat do Prahy. Na scéně byla židle, byl trůn a byly 4 stoličky, jinak prázdná scéna, na které se ovšem pohybovaly v nádherných kostýmech 4 postavy. Z té hry. Gérard Philippe jako Don Rodrigo, Sylvia Montfort jako Chimène, Rodrigo byl vždycky v černém plášti nebo v černém odivu, Chimène byla vždycky v bílém. Dona Diego hrál režisér a ředitel divadla TNP Jean Villard a infantku hrála herečka Monika Chomet. Sylvia Montfort ve svých pamětech, o kterých budu ještě mluvit, vzpomíná, že na nastudování role Chimène měla 10 dní, kdy ovšem Gérard Philippe natáčel nějaký film, takže jeho roli s ní zkoušel režisér Villard. Když prý ovšem se na scéně objevil při premiéře vedle ní Gérard Philippe, tak ona říká, že to bylo jako kdyby to byl zázrak, chvíle milosti, nádherná atmosféra. No a někdy v březnu 1955 vyjeli poprvé na zahraniční zájezd s představením Sid. A bylo to tehdy do Československa. Měli po jednom představení v Praze, Brně a Bratislavě. A na pražském představení v hledišti Karlínského divadla jsem seděl i já. Byl to opravdu neskonalej zázrak divadelní. Sylvie Montfort ve svých pamětech vzpomíná na přeplněné sály v Československu, dlouhý potlesk a na ty desítky mladých děvčat, které před divadlem v té zimě čekali, až vyjde Gérard Philippe, ten jejich samozřejmě fanfan tulipán. Byl tenkrát sníh a Gérard z radosti prý v Praze dokonce začal házet sněhovými koulemi. A teď musím říct, jak jsem se vlastně k těm jejím pamětem dostal. Bylo to 13. července 1993 v Paříži a tehdejší místopředsedkyně francouzského parlamentu a pozdější několikará ministrině v pravicových vládách Michel Alliot-Marie, s kterou jsem se tenkrát docela dobře znal, dávala večeři asi pro 20 osobností. Byl jsem pozván jako jediný cizinec. Byl jsem tehdy velvyslancem v Paříži. A na té večeři, respektive před tou večeří, jsem byl představen i krásné dámě, kde Michel mi říká, to je francouzská herečka Sylvia Monfort. Já jsem zpočátku přesně nevěděl, ale říkal jsem si, dyť já jsem ji viděl, kde, a ono mi to naskočilo. A já jsem řekl Sylvie Monfort, já vás znám a já vás znám od roku 1955. A pak jsme si po večeři sedli nějak, jak si, protože se byla debata, a já jsem jí řekl, že jsem na tom představení byl a že to byl obrovský tedy zážitek vůbec pro Prahu a pro Československo, když vlastně francouzský divadlo přijelo v této době do Prahy a předvedli tu krásnou hru. A Sylvie mi najednou říká, jo, vy jste byl mezi těma studentama, co se tam někde vkradli do suterénu, protože neměli lístky a nebo je tam nechtěli pustit. A oni se pak na nás koukali a po představení nám to přišli říct, jak se tam vlastně dostali. Tak vy jste tam byl. Já jsem říkal, ne, to já už jsem byl po vysoké škole, já jsem si normálně koupil lístek, ale nicméně tedy ten zážitek byl obrovský. No a po chvíli jsem slyšel, jak u jiného stolu Sylvie Monfort vykládá, no on je tady ten český velvyslanec, ale on když byl student, tak on byl na našem představení a představte si, on musel se vloudit do toho divadla a tam někde v suterénu celý den čekat, aby se vůbec mohl na nás podívat. No, nic jsem k tomu neříkal. Musím říct, že asi týden po této večeři, jak říkám, bylo to v předvečer francouzského státního svátku 14. července, čili ta večeře byla 13. července, poslala mi Sylvie Monfort na ambasádu ty své paměti, které jsou nazvány celkem prostě Sylvia Monfort. Vepsala mi tam věnování. Pro vzpomínku na Chimène v Praze a na ohňostroj v Paříži 13. července. A to je všechno.
0: Ano, to je všechno od Jaroslava Šedivého, to byla jeho osobní vzpomínka, ale my ještě můžeme citovat něco z vašich posluchačských osobních vzpomínek, protože my už jsme na začátku tohoto povídání říkali, že jste nám napsali nějaké dopisy a my vám za ně moc děkujeme, jsme si vědomi toho, že vzpomínat na návštěvu Gérarda Philippa a ostatních z Teatru National Populaire je něco jiného, než vzpomínat třeba na rok 1965, když byl v Praze Louis Armstrong. Tady se vracíme ještě o 10 let hlouběji do minulosti. Tím víc si ceníme, že jste svou paměť oprášili a že jste nám napsali, zvláště pak posluchačky, zcela pochopitelně evočti.
1: Bylo mi tehdy 19 let. Od dětství jsem milovala divadlo a přečetla jsem všechno, co se herectví a divadelnictví týkalo a bylo to pro mne jako pro laika dosažitelné. Můj tehdejší mládenec měl stejné zájmy, ale šel na to důkladněji a odborněji. Jmenoval se Láďa Smoljak. Když se stal ten v tehdejší době kulturní zázrak a přijela francouzská divadelní společnost, samozřejmě jsme patřili k těm, kteří podnikali i nemožné, takže jsme na jeden večer lístky sehnali, a to na Dona Juana. Představení s Gérardem Philippem byla vyprodána nejdřív. Jelikož jsme neuměli francouzsky, naučili jsme se tuto hru v češtině slovo od slova z paměti, abychom byli v obraze. Dobře jsme udělali. Někteří diváci si nechali během představení od jazyka znalých partnerů šeptem tlumočit a budili značnou nelibost okolí. Nebyl to pouze, jak se říká, spektákl. Bylo to zjevení. Úžasné. Na rozdíl od socialistického realismu víceméně prázdná scéna, pár závěsů, pár praktikáblů a osvětlení. Světla dotvářela prostředí, například sloupořadí, stromy a podobně. Dodneška to vidím jasně. Potlesk a ovace ve stoje nebraly konce. Nemusím zdůrazňovat, že se zcela zřetelně jednalo o něco víc než o představení. Volání Vive la France a Vive la Čekoslovakie létalo mezi hledištěm a jevištěm dlouho po skončení. Lidé se shromáždili pod jevištěm a herecký soubor s režisérem a šéfem v jedné osobě, zřetelně dojatí, pochopili situaci. A milý Láďa Smoljak podlehl citu a vyskočil na jeviště s výkřikem Merci, monsieur, víc neuměl a vrhnul se k panu Vilárovi, který rozpřáhl náruč a drobného Láďu objal. To vyvolalo další nadšení. No a pak jsme šli domů. Nezatkli nás. A když po několika letech obdivovaný a milovaný Gérard Philippe zemřel, byla jsem vdaná za jiného mládence a se svojí právě narozenou dceruškou v porodnici. Neumíte si představit ten nápor smutku, který ovládl dům plný rozcitlivělých ženských, když se ta zpráva roznesla. Idol byl oplakáván a vřele želen, a to jistě právem. Tento krásný dopis nám napsala paní Hana, teď doufám, že přečtu příjmení správně, Hana Echnerová z Prahy. Děkujeme.
0: Ano, o tom, kdo nám psal, svědčí také to, že velká řada dopisů přišla psaná, jak si řekl bych postaru, ale v tom nejlepším smyslu slova rukou. Z Prahy 5 přišel dopis od inženýra Josefa Fejka. Chtěl bych popsat drobnou příhodu, která se stala mé babičce Antonii Millerové a ta na ně pak často vzpomínala. Babička byla v roce 1955 zaměstnána jako pomocná kuchařka a servírka ve vinárně Vinný hrozen na Starém městě v Jáchymově ulici. Jednoho večera v roce 1955 zavítal do této vinárny i Gérard Philippe. Hrála tam cikánská kapela, babička tehdy shodou okolností slavného herce obsluhovala. Gérard Philippe byl zjevně dobře naložen, k čemuž prý velkou měrou přispěla i ta cikánská kapela se svými písněmi. No a slavný herec prý dal babičce zahrát solo jenom pro ní, a to Cikánský baron jsem já. Babičce tehdy bylo 51 let, nebyla už tedy nejmladší, byla černovlasá a tmavých očí, byla velice skromná, ale této pocty od velkého herce si velmi vážila. Končí dopis.
1: A já už listuji dalším z vašich psaní, toto je od Marty Trnkové z Ostravy, píše. Příjezd Vilárova divadla mne zastihl v době studia na Filozofické fakultě Komenského univerzity, v době naprosto utlumených možností přímých poznatků západoevropské kultury. Zpráva o hostování Francouzů v Bratislavě, dokonce s Gérardem Philippem, vyznívala zcela nepravděpodobně. Avšak neuvěřitelné se stalo skutkem a celé město bylo na nohou. Jaká tehdy platila pravidla při získávání vstupenek, ani jejich cena mi známo nebylo. Na mne pamatovali kolegové z katedry romanistiky, kam byl určitý počet lístků přidělen oficiálně. Do divadla jsme všichni ten večer vstupovali se zatajeným dechem. Jakmile se rozhrnula opona a na místo přebujelé realistické scény jsme spatřili volné, prostorné jeviště, vybavené pouze černými sametovými závěsy, zůstali jsme úplně ohromeni. Jen uprostřed stálo královské křeslo a opodál menší stolička. Účinkující se pohybovali v bezvadně padnoucích, barevně sladěných dobových kostýmech. Dojmy lze těžko popsat ještě po letech. Gérard Philippe si v doprovodu tlumočnice prohlédl jedno dopoledne střed města. Velice mu to slušelo v elegantním světlém převlečníku. V tehdejší bezvýrazné módě a v pošmourném předjarním počasí působila jeho postava na ulici sice efektně, ale nevtíravě noblesně, jak to konečně odpovídalo celé umělcově osobnosti. Ten týžden odpoledne ve foaje hotelu Carlton projevil Gérard Philippe ochotu promluvit s diváky a podepisovat fotografie. Také jsem se dostavila. Kolega, ovládající francouzštinu, ho o podpis na program pro mě požádal. Já jsem vše sledovala z uctivé vzdálenosti za recepčním pultem. Přítomní návštěvníci se ostatně chovali velmi ukázněně. Neexistoval žádný útisk vzácného hosta. Nevzpomínám si ani na žádnou ochranku. Stačilo vnímat kouzlo osobnosti sympatického mladého muže a umělce. Často si připomínám události o něch dní jako jedny z nejkrásnějších z mých studentských let v Bratislavě. Marta Trnková, Ostrava, ještě jednou díky.

0: O tom, že duše básníků jsou nesmrtelné, že ještě dlouho po jejich odchodu zní ulicemi jejich písně, zpíval Yves Montand. A co duše herců? Ti jsou nesmrtelní už díky svým rolím, což v případě Gérarda Philippa platí rozhodně.
1: To je pravda. I my jsme toho dnes konec konců důkazem. My jsme listovali dobovými kritikami, listovali jsme také vašimi dopisy se vzpomínkami na návštěvu Gérarda Philippa a Teatru National Populaire v 55. v Československu. Ale ke všemu, co jsme uvedli při tomto našem vzpomínání, bychom ještě rádi přidali vzpomínku scenáristy Vladimíra Vlčka, která vyšla tenkrát v časopise Kino. Vladimír Vlček v úvodu píše, že není třeba blíž Gérarda Philippa představovat, ale že chce přispět alespoň několika útržky rozhovoru s ním k jeho obrazu. Gérard Philippe mluví ze svých filmů nejraději o Kráskách noci, které natáčel s režisérem René Clairem a v nichž hraje známá italská herečka Lolo Brigida a francouzská herečka Martine Carol. I svůj nejbližší film bude natáčet s režisérem René Clairem. Jmenuje se Velké manévry a s výrobou se začne v nejbližších týdnech. Teatr National Populaire sice odjíždí od nás ještě do Jugoslávie a Řecka, ale zatímco celý soubor se vrací z Řecka do Francie lodí, poletí Gérard Philippe přímo z Aten do Paříže letadlem, aby mohl zahájit natáčení s René Clairem. Po skončení tohoto filmu bude hrát Eulen Spiegel ve filmu, který bude první společnou produkcí Německé demokratické republiky s Francií.
0: Film nakonec opravdu vznikl a jeho režisérem byl sám Gérard Philippe.
1: Smlouvy už jsou podepsány a výroba je dohodnuta. Gérard Philippe tlumočil také přání francouzských filmařů natáčet v koprodukci s námi. Bylo by si přát, aby naši odpovědní činitelé se zabývali touto otázkou, zvláště když pro tuto koprodukci máme už hotový scénář.
0: Autor měl zřejmě na mysli film V proudech, který byl realizován v roce 1957 s herci Robertem Osenem a Marinou Vlady.
1: Vladimír Vlček v časopise Kino pak pokračuje. Mluvili jsme hodně o filmové práci. I ve Francii je nedostatek dobrých scénářů. Proto se také sahá často po románových předlohách. Gérard Philippe rád vzpomíná na natáčení filmu Červený a černý s režisérem Otantem Larouem. Tento film měl překvapující úspěch u francouzského publika, třeba že jeho promítání trvá skoro 4 hodiny. Producentovi obavy, že pro svou délku nebude tento film komerční, se ukázali lichými. Francouzské publikum přijalo film doslova s nadšením. Byl také zakoupen do Sovětského svazu. Těšíme se, že jej uvidí i naše publikum. Gérard Philippe se nikdy netají ani doma, ani na svých cestách svými pokrokovými názory. A tady už se při citaci dostáváme poněkud dobovější pasáži, velmi aktivně se zúčastňuje boje francouzského mírového hnutí, prodává v bazarech pokrokové knihy, účinkuje na večerech protifašistických bojovníků, je všude tam, kde mluví, zpívá a bojuje pokroková Francie, je přímo symbolem jejího mládí, jejího jara. Rád vzpomíná na měsíc pobytu TNP loni v Polsku a těší se, že koncem tohoto roku se podívá do Číny. Se zaujetím poslouchal vyprávění o této veliké, krásné zemi a jejím statečném lidu. I jeho žena pracuje v mírovém hnutí. Zrovna v těchto dnech jede jako delegátka pokrokových francouzských žen do Vietnamu. A nakonec ještě několik maličkostí, které dokreslují lidský portrét tohoto velkého chlapce, vynikajícího herce a statečného bojovníka za mír. Když jsme jeli na Karlštejn, vzpomíná Vladimír Vlček, mocí mermo se chtěl projít po zamrzlém ramenu Vltavy, kde odpočívají přes zimu parníky naší paroplavby. Na Karlštejně se zajímal o každý obraz, každý předmět a každé datum, které průvodce výbornou francouzštinou sděloval několika členům souboru TNP. Líbilo se mu, jak průvodce má rád svůj hrad, s jakou láskou o něm mluví. Se Sylvií Monfortovou hrál milostné scény na schodištích romantického hradu a bavil se historkou o americkém turistovi, který tento hrad kdysi koupil. A když jsme se v krásném předjarním podvečeru vraceli ku Praze, která nás vítala prvními světly, vzpomínal na svou malou holčičku, která se mu před 3 měsíci narodila. Až přijedu příště, přivezu ji sebou. S těmi slovy se loučil Gérard Philippe s námi ve slunném dopoledni před hotelem Flora, odkud francouzský divadelní soubor odjížděl autokarem do Brna a do Bratislavy.
0: Žádné další příště se však už nekonalo. Krátký, ale oslnivý životní příběh velkého herce Gérarda Philippa se uzavřel o pouhé 4 roky později, 25. listopadu 1959, jen několik dnů před jeho 37. narozeninami.
1: Do té doby stačil ještě natočit několik dalších filmů, mimo jiné skvělé Velké manévry, Montparnasse 19, v němž hrál malíře Amédéa Modiglianiho, a nebo Hráče podle Dostojevského románu. Jeho poslední rolí v TNP byl v únoru 1959 Perdikan v Misetově hře S láskou nejsou žádné žerty.
0: My si jeho hlas připomeneme ještě jednou, a to tak, jak ho znají, obdivují a dodneška milují celé generace Francouzů. Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ a Gérard Philippe.
2: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
3: Hein?
2: Dessine-moi un mouton.
3: J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là?
2: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
3: Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinai. Il regarda attentivement.
2: Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre.
3: Je dessinai un autre mouton.
2: Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes.
3: Je refis donc encore mon dessin.
2: Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps.
3: J'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur. Je griffonnais une caisse avec 3 trous d'aération et lançais « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. »
2: C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton?
3: Pourquoi?
2: Parce que chez moi, c'est tout petit.
3: Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton.
2: Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi.
3: Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
4: Bonjour, monsieur Gérard Philippe, la bouche humaine qui nous laisse sans voix, prince vêtu de nippe. Arlequin face de détresse. Est-ce ainsi que vivre nous quitte? Est-ce de froid? Est-ce de fièvre? Est-ce d'y penser que palpite la trame exsangue de vos lèvres? Votre mort a presque 20 ans. 20 ans, c'est une jouvencelle. Elle en a encore des printemps à vivre, une vie devant elle. 16 ans déjà ont pris du champ sur le jour qui vint interrompre, sanglant sans gêne votre chant, le filet de votre voix rompre. Est-ce ainsi que vivre nous quitte? Est-ce de froid, est-ce de fièvre? Est-ce d'y penser que palpite la trame exsangue de vos lèvres? Mort au brasier, paix à vos cendres. Vous étiez de cette époque où l'escalier n'est fait qu'à descendre et le chanvre a lié nos coups. Longtemps la louve famélique haletante comme une forge, sournoise de ses bons obliques, acheminée vers votre gorge. Et la bête vous a étreint de ses dents jaunes, prince frêle, qui inocule son chagrin.

Postava vysoká, vlasy tmavé, tak nazvala v roce 2012 svůj pořad věnovaný hereckému umění Gerarda Philippa autorka pořadu Jarmila Konrádová. Na vzpomínkovém pásmu spolupracovala Eva Hazdrová-Kopecká, která spolu s průvodcem pořadem Tomášem Černým četla ze zápisků pamětníků. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Pokud si chcete některý z pořadů sobotní víkendové přílohy znovu poslechnout, vždy celý následující měsíc najdete v celodenních záznamech vysílání. Na webu stanice Vltava hledejte pod odkazem audioarchiv a dále pak celodenní záznamy. Já vám přeji dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

0: Jazzové dopoledne.
1: V dnešním jazzovém dopoledni vás zdraví Jan Pospíšil. Představíme si a budeme se věnovat hudbě orchestru Olivera Naylora.

slyšeli jsme New Orleanskou skladbu High Society v podání Olivera Naylora and his Seven Aces. Skladba byla pořízena v únoru 1924. A teď si pustíme další skladbu ze stejného roku s názvem Moma. Dovolím si poukázat na typickou New Orleanskou práci z dusítky kornetisty Edwarda Gerbrechta.

Oliver Naylor pochází z Birminghamu v Alabamě. Je to, co by kamenem dohodil od New Orleans. A právě z New Orleans pochází většina členů kapely Seven Aces. Moc se jim ale do Birminghamu nechtělo a Oliver Naylor měl spoustu práce s tím, aby je přesvědčil. Teď si pustíme další píseň, která se jmenuje Ringelberg Blues.

Oliver Naylor byl klavírista a kapelník jedné z nejvíce hot kapel v Americe, která hrála New Orleanský styl. Na rozdíl od Kinga Olivera a jeho Creole Jazz Bandu nebo New Orleans Rhythm Kings, na něho jazzoví kritici i posluchači v uplynulých dekádách zapomněli. My si ho teď připomeneme skladbou z roku 1924 nahranou v New Yorku pro nahrávací firmu Genet, která se jmenuje She Wouldn't Do What I Ask Her To.

Další věc od Olivera Naylora a jeho Seven Aces, rovněž z roku 1924, bude skladba So I Took the $50,000.

teď přichází na řadu píseň Driftwood, pořízena v New Yorku 20. května 1924. Skladba byla původně zamýšlena jako balada, ale většina kapel ji hrála v rychlejších tempech.

Oliver Naylor and His Seven Aces pokračují skladbou Say Say Sadie, rovněž z roku 1924. Zpívá Jack Kaufman.

V dnešním jazzovém dopolední jsme si připomněli zapomenutou hudbu Olivera Naylora a jeho kapely Seven Aces. Rozloučíme se skladbou Take Me. Přeji vám příjemný poslech a hezké chvilky nejen při poslechu starého jazzu. Loučí se s vámi Jan Pospíšil.

V roce 1925 v New Yorku nahrál Oliver Naylor se svou kapelou Seven Aces skladbu Take Me, která ukončila jazzové dopoledne Jana Pospíšila. A my vás za pár minut vezmeme do světa oblíbené literatury divadelníka Petra Boháče. Jana Kozubková přeje hezké chvíle s Vltavou a z technického pracoviště také zdraví Viktor Láně.

29. července zemřel při tragické nehodě na motorce irský hudebník Glenn Hansard. Toto byla jeho píseň There's No Mountain. A další nám přinese dnes 7. nebe Katarzie v 7 hodin v podvečer. Teď je krátce po 11:30 a režisér, scénograf, vystudovaný odborník na českou literaturu, spoluzakladatel taneční skupiny Spitfire Company Petr Boháč nás bere do knihovny.

0: Dá se říci, že můj život je spojený s četbou, tedy alespoň jeho podstatná část. Moje nejsilnější vzpomínky se vážou právě k období, kdy jsem začal číst nebo kdy jsem se ke čtení opětovně vracel. Dodnes si živě vybavuju jeden okamžik. Ležím v posteli, zalezlý pod dekou, v ruce baterku a mé unavené oči kloužou po tajemných řádcích. Bylo to poprvé, co jsem přečetl celou knihu. Nemohl jsem usnout, dokud jsem neotočil poslední stránku Lovců mamutů. Spánek mě přemohl až nad ránem a do školy se mi samo sebou nechtělo. Po tomto iniciačním momentu nastalo období temna, alespoň co se mého čtení týče. Knihy se staly neviditelnými, protože jsem se zamiloval do kulatého nesmyslu, neboli do hry, kterou fenomenální anglický špilmacher Gary Lineker definoval větou: fotbal je v podstatě jednoduchá hra. 22 hráčů se 90 minut honí za míčem a nakonec stejně vždy vyhrají Němci. Což už v dnešní době výher Argentíny neplatí. 12-letý půst je dlouhá doba. Tak dlouho trvalo mé zanevření na četbu. Když jsem dospíval, začal jsem si uvědomovat, že fotbal je slepá ulička. Za žádnou cenu jsem nechtěl skončit na skládce fotbalových dějin. A hledal jsem něco nového. Pro co bych mohl žít? Tehdy přišla další zásadní událost týkající se čtení. Nevím kdy, nevím jak, nevím kdo. Ale v domácí knihovně, čítající sotva pár svazků, jsem našel knihu Jiřího Koláře. Prometeová játra. Jeho deníky z 50. let. Rodiče byli na chatě. Do nejmenších detailů si pamatuji, že jsem si rozsvítil lampu v obýváku, sedl si pod ní a začal číst. Těch 12 let bez knih přestalo existovat. Dostavila se nepojmenovatelná rozkoš podobné intenzity, s jakou jsem kdysi usínal nad ránem z Lovci mamutů. Navázal jsem přesně tam, kde jsem skončil, když jsem ospalý odkládal knihu Eduarda Štorcha. Byl jsem ztracen. Nebo lépe řečeno, musel jsem se ztratit, abych se našel ve čtení. V tom samotou opředeném dobrodružství, které ostatní nazývají knihou. Tehdy jsem Prometeova játra přečetl bez přerušení. A když jsem Kolářův deník v hlubinách noci dočetl, začal jsem jej zkoumat znovu, protože jsem samo sebou ničemu nerozuměl. Od této chvíle jsem propadl knižnímu obžerství. Začal jsem podnikat dobyvačné výpravy do několika ostravských antikvariátů. A jako čtenář bez jakékoliv zkušenosti jsem nerozlišoval, co je dobré a co špatné. Kupoval jsem všechno, na co jsem narazil. Od literatury faktu přes brakovou literaturu, přes poezii až po rozsáhlé mnohasvazkové romány. Nejsem si jistý, jestli ještě někdy najdu čas a budu dostatečný blázen, abych paralelně četl Vojnu a mír a Zločin a trest. Moje další cesta vedla k profesionalizaci čtenářského zážitku. Od okouzlení prvními tituly k úmyslnému výběru studijní dráhy. Po 2 letech knižní nestřídmosti jsem zatoužil po bohemistice na Karlově univerzitě. Po prvním písemném kole jsem se ocitl na ústním pohovoru s profesorem Uličným, profesorem Alexandrem Stichem a docentem Vaňkem. Až později jsem se dozvěděl, že všichni tři patřili při závěrečných zkouškách mezi postrachy a že labilnějším jedincům z řad studentstva způsobovali nervová zhroucení. Na první otázku o svém předchozím studiu jsem odpověděl, že jsem vystudoval elektrotechniku. Všichni tři ke mně zvedli oči, aby si změřili, jak velký exot mohu být. Tíše jsem dodal, že jsem elektrikář se zaměřením na sdělovací a zabezpečovací techniku. Po tomto dodatku marně skrývali potouchlé úsměvy. Následoval zdvořilý pokyn. Předložte svou četbu. Profesor Uličný se s nám prohlédl a pronesl. Víte, že Božena Němcová napsala Babičku? Přikývil jsem s očividnou jistotou. Ale nečetl jste ji. Proč? Dodal s pobavením. Se stejnou jistotou jsem pronesl, že mi to nepřišlo důležité. Profesor Uličný se nedal oklamat mým předstíraným sebevědomím. Ale přečíst několik knih Mukařovského vám důležité připadalo. V té chvíli profesor Stich ožil. Co vás přitahuje k Mukařovskému spíše než k Němcové? Zeptal se s očividným zájmem. Vysvětlil jsem jim, že mě fascinují vztahy mezi záměrností a nezáměrností a že je to skvělý nástroj pro samotné čtení a následnou interpretaci. Tak mě mé divoké čtenářské zážitky dostaly do učeben katedry českého jazyka a literatury. Neboť po krátké poradě těchto tří bohemistických velikánů jsem se dozvěděl, že 50 bodů za ústní zkoušku může dostat jen Bůh nebo profesor Stich, což ani jedno určitě nejsem. Ale 48 bodů mi bude stačit, abych měl čas dospět k tomu, abych si přečetl i Babičku od Boženy Němcové. A tak jsem dalších minimálně 10 let se snažil přečíst vše, co jsem za těch 12 let, když jsem se honil za kulatým nesmyslem, zanedbal. Bylo to soustavné vášnivé čtení všeho, co mi přišlo pod ruku. Čtení se mi stalo rozkoší. Mohu číst v každé denní či noční hodině, mohu mít rozečteno několik knížek současně. Oproti tomu stav psaní je pro mě nesnesitelnou slastí, kdy pociťuji všechny strasti a bolesti svého těla, kdy hledám sebemenší náznak, abych psát nemusel. Záměrně odlišuji na první pohled podobná slova rozkoš a slast podle lexikonu Rolanda Bartha. Rozkoš přináší radost, potěšení, stav, kdy nedochází k ohrožení čtenářova já. Na druhou stranu slast přináší intenzivní a bolestné překročení, kdy píšící subjekt cítí vytržení z pohodlí a je vržen do vlastního nepohodlí. Při četbě zažívám hřejivé zakoušení vlastního já, při psaní úzkostné osamocení. Myslím si, že neexistuje jen jedno čtení. Naopak je mnoho způsobů, jak rozehrát hru významů a interpretací. Pro tento pořad jsem si vybral 5 způsobů, jak se ke knihám ze své knihovny vztahuju. Čtení jako provinilé potěšení. Jsou to knihy, které nejsem schopen dočíst do konce, které se vzpírají a kladou bezpočet překážek, tvoří interpretační labyrint nebo nehostinnou poušť. Jedna z nich se nachází vždy v blízkosti mé postele. Její název je Nomen Omen toho, jak si představují provinilé potěšení nekonečného čtení. Je to Pustina. Kniha, která mě uvádí do rozpaků svou neuchopitelností. Je jako saharský písek, který se při uchopení protře mezi prsty. Téměř každý verš lze vzít jako vstupní bránu do této bezhraniční poezie. To je speciální rys básně Pustina. Lze ji číst z různých míst, nehledě na začátek a konec. Vstupní bránou může být například verš Ukážu ti strach v hrsti prachu. A zbytek básně se odhalí v jiném světle, než když je zvolen klíčovým veršem Feničan Flébas, zemřelý před 14 dny, zapomněl křik racků a vysoký příval moří. Už to, že nejdůležitějším přírodním živlem v pustině je voda, kterou samotný název básně vylučuje, je navýsos ironickým aktem. A to jsem do své bezmoci a nemožnosti výsledné interpretace nezapočítal poznámkový aparát, který je nedílnou součástí záhady básně Pustina. Podobnou bezmoc zažívám při opětovném čtení Neutěšenců Kazua Ishigura. Místo pustiny se tu objevuje bezvýchodný labyrint, stvořený radikálně nespolehlivým vypravěčem, jenž rozbíjí vše konvenční, časoprostorovou logiku i zaběhlé vyprávěcí postupy. Čtení této knihy je stejně frustrující jako pocit hlavního hrdiny Raidera, který se uprostřed knihy ocitne bez zvláštního důvodu na večírku, na kterém nechtěl být. Hrdina se snaží po anglicku zmizet, ale jediné, co dokáže, je otevřít dveře vedoucí do komory, ze které na něj vypadne hromada mycích prostředků. Do podobné absurdní situace se chytá i čtenář. Postupem času zjišťuje, že vše končí v absurditě podobné nikam nevedoucích dveří. Do sbírky této neutěšené literatury patří bezesporu celá trilogie Luise Ferdinanda Sélina. Od zámku k zámku, sever a skočná. Zámlky a nedokončené věty jsou jako pasti, které jsou nastražené v celé knížce. Čtenář doslova čelí teroru nedokončených vět. Jakoby se autor chtěl mermo moci pomstit každému, kdo se odváží vnořit do hlubin jeho textu. Stačí náhodně otevřít kterékoliv místo trilogie a začít nahlas číst. Můžeme si nastoupit, vykřičník, 3. Pustí nás ale z druhé strany z opačného náspu, 3. Už tam čekají další 3, čert ví, kdo nejspíš taky nějaký zvláštní případy, 3. Hej rup, vykřičník, tři tečky. Škrábem si tam všech pět najednou, vykřičník, tři tečky. Děj se, co děj, vykřičník, tři tečky. Ten vytečkovaný styl připomíná snaživého cenzora, který černí i místa, jež cenzuře nepodléhají. Čtenář ztrácí víru v bezpečnou cestu a zrcadlí nenávistnou povahu samotného autora. Přesto si nemohu pomoci. Alespoň jednou za rok se potřebuji utkat s vlastním hněvem, kopírujícím sarkastické Sélinovo spílání. Ač s ním nesouhlasím, Sélinův svět a ten, který prožívám já, se v těchto dnech částečně, ale přeci jen, připodobňují. Na druhou stranu. Existují knížky, ke kterým se vracím opakovaně, abych v nich našel útěchu, radu nebo pocit bezpečného, známého prostředí. Jeden ze spisovatelů, na něhož se takto obracím, je Roland Barthes. Opětovně čtu jeho fragmenty a opakovaně se toto čtení snažím integrovat do vlastního života. V současné době mi na nočním stolku leží kniha Deník smutku. V níž Roland Barthes z bolesti líčí dobu po smrti své matky. Jeho záznamy o vlastním prožívání smutku jsou psány s chirurgickou přesností. Jeho zpovědi, postřehy, metaforická vyjádření zrcadlí můj vlastní smutek. Před 2 lety se ocitla má babička z matčiny strany v paliativní péči. Má přes 90 let, prožila pestrý a smysluplný život. Přesto při četbě deníku smutku myslím na svou mámu a její 2 sestry, jak s neobyčejnou jemností ošetřují svou matku, aby jí pomohli prožít svět co nejkvalitněji. Čtu záznam z 19. listopadu. Zmatení rolí. Několik měsíců jsem byl její matkou. Tedy jako bych ztratil svou dceru. Bolest větší než tohle? Dosud jsem na to tak nepomyslel. Představuji si, jak se má matka stává z dcery matkou své matky a jak mé babičce vtírá její oblíbený krém do vrážčité kůže. A kladu si otázku, jestli se i já někdy stanu otcem své matky. Tak se opětovně vracím k Barthově knize Fragmenty milostného diskurzu, do níž si jako do deníku zapisuji vlastní pocity a postřehy. Je zvláštní, že existují knihy, které odmítají jakýkoliv vnější zásah, a jsou knihy, do kterých lze vpisovat další listy, až se z toho stane palimpsest. Na první stránce jsem si vlastoručně napsal poznámku. Současné divadlo se musí znovu a znovu pokoušet osvětlit to, co je nepojmenovatelné. Co na tom, že se tím s Miřenkou dotýkáme prázdnoty. Tato poznámka se ocitá blízko textu Rolanda Barthes. Všechno vychází z následujícího principu. Milence nelze redukovat na jednoduchý, symptomatický subjekt. Spíš je třeba slyšet to, co je v jeho hlase neskutečné. Ve spojení těchto 2 vět se tvoří trojúhelník mé vlastní domácnosti, který má vrcholy. Divadlo jako práce, milenectví s Miřenkou a naše společná prázdnota prorůstající do samoty. O kus dál mám jinou barvou napsáno. Posledních 6 let vyplňuje prázdnotu náš syn. Z tohoto úhlu pohledu se snažit uslyšet neskutečné, nepojmenovatelné, ještě nevyřčené, je povinnost nejen každého milence, nýbrž i každého umělce. A vzhledem k synovi i úkol každého rodiče. Další knihy, ke kterým se opakovaně vracím, jsou Původ totalitarismu, Víta aktiva a Eichmann v Jeruzalémě od filozofky Arendtové. První jsem otevřel při napadení Ukrajiny Ruskem, druhou při opětovném zvolení Trumpa prezidentem USA, třetí při eskalaci bezprecedentního násilí v Gaze. Čtení mi nedává žádné odpovědi, nýbrž mě konfrontuje s otázkami. Nebo ještě lépe řečeno, nenechává mě zapomenout na otázky, které se vynořují při interpretaci současného světa. Například, jak se může stát, že podle průzkumu deníku Haaretz 82% izraelských židů podporuje násilné vyhnání Palestinců z pásma Gazy. Listuji si Eichmannem v Jeruzalémě a čtu nahlas názvy kapitol. První řešení – vyhánění. Druhé řešení – koncentrace. Konečné řešení – zabíjení. Nechci, ale musím si klást otázky typu, co pak těch 82% izraelských židů si neuvědomuje, že se nebezpečně ocítají v blízkosti toho, co způsobilo nepopsatelnou a nezdělitelnou tragédii jejich národa? Z tohoto úhlu pohledu se mi stále znovu a znovu vrací pasáž z kapitoly První řešení, vyhánění, kdy během křížového výslechu Eichmann vypovídá, cituji, ve Vídni považoval židy za protivníky, s nimiž bylo potřeba nalézt oboustranně přijatelné a pro obě strany spravedlivé řešení. Tyto konstelace jsou děsivé, ale člověk je nemůže zamlčet jen proto, že se jich bojí. Už od studijních let jsem sám se sebou hrál hru s názvem, co o knižce vypovídá první věta. Podle mého názoru je první věta klíč k celé knize. Během studií jsem navštěvoval antikvariáty, otevíral náhodně knihy a četl v nich první větu a představoval si, co mi toto první letmé setkání může naznačit. Některé jsou ikonické, jako například Lolita, světlo mého života, žár mých slabin. Zde není pochyb, jakou knihu jsem otevřel. Nepřehlednutelná je ironie, hrající si s významy slov. Na jedné straně světlo jako symbol smysluplnosti, na straně druhé příbuzné slovo žár, které ale přidává do hry významu další atribut. A to něco, o co se lze nepříjemně spálit. Přičteme-li k tomu hru se slovem slabiny, které lze interpretovat jako místo mezi podbříškem a stehny, nebo jako slabé místo, román Lolita se vyjeví v celé své kráse. To jiná kniha začíná více stroze. Loučíme se sovětskými časy. Množné číslo je navýsost důležité, neboť už zde je naznačeno, že se jedná o kolektivní zpověď vypovídající o rozpadu Sovětského svazu, o dekonstrukci jednoho totalitního státního útvaru. Každý z těchto hlasů bude znít jiným hlasem. Některý více melancholicky, jiný naštvaně, další bolestinsky a ještě jiný rezignovaně nebo povýšeně. Osobně by mě zajímalo, jak by zněla první věta nějaké jiné knihy Světlany Alexievičové, knihy nenapsané, která by reagovala na období po 24. únoru 2022, po invazi Ruska na Ukrajinu. 2. listopadu. Byl jsem srdečně vyzván, abych vstoupil do řad žaludečních realistů. Tento kousek nemůže patřit nikomu jinému než Robertu Bolaňovi. Jeho divocí detektivové se dají číst přesně podle návodu této první věty. Čtenář musí nejdříve připustit, že se ocítá ve světě deníkových zápisů. Následně se musí smířit, že mu za žádných okolností není dovoleno rozumět všemu, co se mu zjeví před očima. Dále musí přijmout nevysvětlitelný svět reálných jevů, například v podobě tajemného řádu žaludečních realistů. Zrcadlit první větu Bolaňova arcidíla by nemuselo být tak komplikované, jak se na první pohled může zdát. Stín zvířete přeběhl po neposečené mídince ozářené sluncem a zmizel v kolektivním stínu pralesa. Tato až banálně znějící věta má stejný záhyb jako ta od Bolaňa. Vše zní přijatelně až na jediný moment, na spojení kolektivní stín pralesa. Sečtělým a poučeným čtenářům musí okamžitě zasvítit kontrolka odkazující na seriálno. Kolektivní stín a stín zvířete jsou atributy každého správného pábitele paralelních světů a takovým pábitelem dozajista Jan Švankmajer byl. To jiná ukázka je více přímá. Je to zvláštní myslet na tebe, která jsi odešla bez korzetu, bez očí, jak tak kráčím po slunném dláždění Greenwich Village. I v tomto případě se jedná o vzpomínku na mrtvou matku a stejně jako Roland Barthes i Allen Ginsberg se ve své zpovědi obnažuje, aby dokázal absorbovat tragický náraz v podobě smrti nejbližšího. U obou lze spatřit údiv nad vykloubenou skutečností. Roland Barthes píše: první svatební noc, ale co první smuteční noc? V obou případech hned v první větě zaznívá dichotomie smutku. Na jedné straně jde o naději v metafoře svatební noci nebo v obraze procházky v plném slunečním světle, Na straně druhé jde o metaforu zmaru v symbolu smuteční noci nebo zemřelého člověka, který odchází bez korzetu a bez očí, což znamená, že již nemůže vidět to, co vidí básník procházející se newyorskými ulicemi. Hra na první větu se dá hrát do nekonečna. Já ji ukončím první větou románu, který ještě nevyšel. Románu s názvem Co já, co ty, který napsala má žena. Ta první věta zní To jsem já. Tato lakonická věta v sobě skrývá nejednu lest. Za prvé, čtenář si nemůže být jistý, jestli subjekt zvolání je muž nebo žena. Za druhé je nejednoznačné, jestli jde o potvrzení sebe sama, nebo naopak o zpochybnění. Za třetí musí být čtenář ostražitý, jestli nejde o přiznání ke všemu, co se v budoucnu odehraje. Jak se později ukáže, všechny tři body budou navýsost relevantní. Dostávám se k poslední kapitole svého čtenářského vyznání, ke čtení knížek své ženy. Vzpomínám si, jak mi Miřenka Čechová před 20 lety podstrčila své juvenilní povídky. To jsem měl ještě aspiraci být krutým, analytickým, literárním kritikem. Patřičně jsem jí dal najevo, že bude nejlepší, když se bude věnovat divadlu a pouze jemu. S děsivou upřímností jsem si myslel, že zachraňuji literární svět od snaživé holky, která je geniální na jevišti, ale příšerně melodramatická při psaní. Až při čtení její třetí knihy mi došlo, jaký jsem byl zaslepený osel a co všechno jsem svým fanfaronstvím zapáleného bohemisty mohl způsobit. Vzpomněl jsem si při té příležitosti na vyprávění docenta Jiřího Brabce o jeho setkání s Františkem Hrubínem. Historka je to navýsost poučná. František Hrubín požádal Jiřího Brabce, jestli si nepřečte ještě před vydáním romanci pro křídlovku. Po přečtení Jiří Brabec Hrubínovi doporučil, aby dílo nevydával, nebo jej zásadně přepsal. Později se nám přiznal, že nemohl být v té době větším oslem. Naštěstí Hrubín svou romanci vydal a stejně tak Miřenka se nevzdala a o 15 let později napsala svůj první román Baletky. Když jsem jej četl v rukopisu, chvěl jsem se, jako bych jej napsal sám. Do poslední chvíle jsem odmítal jej číst. Říkal jsem si pro sebe, jak se zachovám, když se mi nebude líbit. V živé paměti se mi obtiskla scéna, kdy Miřenka své juvenílie po mé kritice zahodila do sklepa a ten zavřela na dva bezpečnostní zámky. Říkal jsem si, že na jejím spisovatelském umění závisí naše manželství. Nemusím nijak barvitě popisovat své oddechnutí, když jsem zjistil, že její baletky jsou originálním literárním dílem. Při čtení jejího třetího díla, v této chvíli ještě nevydané knihy s názvem Co já, co ty, už jsem byl zcela klidný. Jenomže manželčino psaní může klást další neobvyklé nástrahy. V průběhu tvorby se mi přiznala, že píše feministický thriller. Podle mě se z toho intelektuálního spojení vyklubala detektívka se silným erotickým až pornografickým nádechem. Už teď barvitě vidím, jak se na mě po přečtení knihy budou všichni naši známí dívat. Protože všichni určitě přijmou fakt, že v životě s Miřenkou musím být přinejmenším chudák, přinejhorším otrok. Těžko někomu budu vysvětlovat, že moje žena má bujnou fantazii, která je hodna psaní francouzského bídníka Georges Bataille. Také, když jsem si svou ženu namlouval, podstrčil jsem jí jeho výbor erotických povídek s názvem Oko. A čekal jsem, jak se zachová. Nakonec jsme se vzali. Myslím si, že mi to po těch 20 letech vrátila i z úroky tím, že její hlavní hrdinka je prostitutka s nesnesitelnou schopností popisu všech mužských slabostí a nechutností. V tomto případě číst její text pro mě znamená zabudávat do sebe tupý nůž a pomalým krouživým pohybem ho v sobě otáčet. Stačí jakákoliv náhodná citace. Muži touží být alespoň někdy zneužiti, podrobeni. Ne od svých partnerek, ale od cizích žen z jejich fantazie. Chtějí, aby je ta černá mrcha, co utekla z prostoru mezi mýma nohama, přepadla a zadusila je, pokousala je a pozřela, aby se v ní ztratili a na chvíli rozpustili svoje ega. černá mrcha, hodující na jejich těle, je 13. komnata jejich touhy. Vzrušuje je, když se jim odpírá, provokuje je, lascivně se nabízí a zároveň odhaluje jen natolik, aby nedostali nikdy všechno. Chtějí vidět i to, co neexistuje. Výběr mých knih byl do jisté míry náhodný. Kdybych tuto esej psal o půl roku dříve, nebo o půl roku později, byl by zcela jiný. Ve čtení nacházím rozkoš, jak už jsem nastínil, ale také v něm hledám otázky a alespoň stíny odpovědi na ně. Dost často mě určitě z nich vrhají do hlubin podvědomí. Potom mám nutkání sáhnout po analýze, která mi dostane zpět do světla rácia. Tento pohyb nahoru a dolů se opakuje v mých čtenářských cyklech. Také to lze vyjádřit parafrází jednoho slavného verše. Cokoliv pozvedám, zaviní můj pád. Cokoliv upouštím, bude mi vzlétnutím. Parafrázuji z básně a co básník, protože bych si neodpustil zde nezmínit jednoho ze svých největších oblíbenců, básníka Františka Halase.
1: Režisér, scénograf, vystudovaný odborník na českou literaturu, příležitostný výtvarník a náruživý hráč pokru Petr Boháč založil společně se svou ženou Miřenkou Čechovou taneční skupinu Spitfire Company a my jsme teď na Vltavě zjistili, jaký má vztah ke knihám. Knižní pól připravuje pro Vltavu Petr Šrámek. Za týden v sobotu v 11.30 tu bude čtenářské vyznání herečky Veroniky Lazo Čákové a dnes večer otevřeme na Vltavě jeden tajný deník.
2: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
3: A za ní děsivý podivín Bob.
2: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
3: Poslouchejte tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
1: Formou deníku, který si začne Laura psát ve 12 letech, jsou popsány její problémy a šokující počínání po dobu 5 let. Malá Laura je pronásledována sexuálními sny a představami, které neodpovídají jejímu věku. Uvolnění a klid jí poskytují drogy a zcela jim propadne. Žije dvojím životem a pomalu tuší, kdo a co je příčinou její noční můry. Tajný deník ústřední hrdinky se seriálu Davida Lynche Twin Peaks vám budeme číst dnes večer na Vltavě ve 23 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Na stavbě nového průplavu mezi Tichým a Indickým oceánem se chce podílet i Rusko. Spojené státy zavádějí 50% cla na další kanadské zboží. Jednání obou zemí na poslední chvíli zkrachovala. Při dnešní hradozámecké noci zůstanou desítky hradů a zámků otevřené i po setmění. A počasí bude oblačno až zataženo, na severu Čech četnější déšť, teploty 16 až 21 stupňů. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Indického do z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Tajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů.
4: Господин президент, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать.
5: Ruský prezident Vladimír Putin o stavbě průplavu a společné průmyslové zóně jednal tento týden v Moskvě s myanmarským prezidentem Min Aungem. V místě, kde má průplav stát, se chce Rusko podílet nejen na stavbě přístavu a elektrárny, ale do projektu vstoupit i majetkově. Prorazit v nejužším místě Malajského poloostrova průplav, stejný jako je panamský nebo suezký, chtějí Tajci, Francouzi nebo Číňané už od 18. století. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Spojené státy a Kanada ukončily jednání o odvrácení nových cel bez výsledku. Kanada nepřistoupila na podmínky americké strany. Washington to označil za promarněnou příležitost. Od dneška tak začínají platit 50% cla na kanadské zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun.
6: Kanadský premiér Mark Carney označil podmínky americké strany za nefér a v poslední hodině vyjednávání odvolal svůj tým. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak prohlásil, že americká nabídka pro Kanadu znamenala nejvýhodnější podmínky ze všech hlavních vývozců na americký trh. Kanada podle něj ale vznesla nové požadavky a ustoupila od dříve dohodnutých závazků. Ještě tento týden prezident Donald Trump opakovaně mluvil o tom, že dohoda je na spadnutí a dal týmům další 3 dny na vyjednávání. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: S nástupem do školek nebo škol můžou rodiče u malých dětí řešit častější nemoci. A to hlavně kvůli tomu, že jejich imunita ještě není dostatečně odolná. Některým nákazám se proto v kolektivu nedá příliš zabránit. Riziko infekce ale snižuje pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoct jen částečně, říká epidemiolog Jan Kinchel ze Státního zdravotního ústavu.
7: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
1: Desítky hradů a zámků zůstanou dnes otevřené i po setmění. Koná se totiž tradiční hradozámecká noc. Kromě večerních prohlídek se můžou návštěvníci těšit třeba na divadelní nebo hudební vystoupení. Centrem letošního ročníku je hrad a zámek v Horšovském Týně. Národní památkový ústav ho vybral v návaznosti na projekt Po stopách šlechtických rodů, říká náměstek pro správu památkových objektů Oldřich Pešek.
8: V souvislosti s příběhem hraběnky Mitsuko, Japonky, která žila v Čechách a žila samozřejmě i v Horšovském Týně, tak je zde připraven bohatý program v japonském duchu, spojený s japonskými soubojemi, kaligrafiemi, tvořením origami a dalšími věcmi.
1: V Praze můžou lidé při hradozámecké noci vyrazit třeba do Valdštejnského paláce sídla Senátu. Ten bude otevřený dnes od 17 do 22 hodin.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině místy a na severu Čech déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat. Teploty 16 až 21 stupňů na Moravě a ve Slezsku 21 až 25. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 13, v Beskydech až kolem 17. V noci bude polojasno až jasno, během noci se ojediněle vytvoří mlhy a teploty klesnou až k 6 stupňů a to také na horách. Zítra jasno až polojasno, ojediněle mlhy, během dne přechodně oblačno, na horách s přeháňkami, teploty 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 25 a na horách jen kolem 13. To byly polední zprávy na stanici Vltava v sobotu 22. srpna roku 2026 je četla Jana Kozubková.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
9: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Kdyby vás aktuální počasí odradilo od cestovatelských plánů, můžete s námi podniknout odvážnou hvězdicovitou túru přes věčné město, nehostinné kraje evropského severu, dálné palmírské ruiny až k nedotčené přírodě Kavkazu a jeho exotice. Tudy nás povede Vojtěch Babka ruku v ruce s Berliozem, Křičkou, Rýmským Korsakovem a jeho žákem Michailem Politovem Ivanovem a bude to už za chviličku v poledním koncertu. A cestování a zejména turistika tvoří také rozpoznatelné téma v tvorbě francouzského humoristy Alphonse Allého, kterou si připomeneme dnes v rámci odpolední povídky na Vltavě ve 13.30. Pak to bude ve 14 hodin ve Starých mistrech tvorba pro klarinet 18. a 19. století a hrou pro pamětníky bude Ucho od Lenky a Jana Procházkových. To bude v 15 hodin.
2: Polední koncert.
10: Vše, co pokládal za podstatné, inspirace od Gluka přes Mozarta až k Beethovenovi, francouzskou operu i nový závan romantismu. To vetkl Hector Berlioz do své opery Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini ho stál 3 roky života a dnes nám přijde úsměvné, jak mohla tato ušlechtilá a vzrušující hudba kohokoliv popuzovat. Nicméně publikum, odborníci i skladatelovi pletichářští protivníci si zřejmě přáli slyšet něco zcela jiného. Berliozův Benvenuto Cellini se po neúspěšné premiéře hrál jen 4x. Skladatel ale dílo, od kterého si mnoho sliboval, podrobil revizi a zabodoval. Mimo jiné zabodoval u Ference Lista, který si údajně Benvenuta Celliniho cenil jako nejlepší Berliozovy partitury. A ještě před novou premiérou připsal Hector Berlioz také do opery orchestrální číslo, které si publikum dokonce vynutilo opakovat. Dobrý den, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka a předehru Římský karneval Hectora Berlioze hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s hostujícím britským dirigentem Jamesem Juddem. Snímek vznikl v Praze v roce 1989.

čerpal Hector Berlioz hudební materiál pro orchestrální mezihru Římský karneval, kterou sice jako součást opery vytvořil, ale dnes žije tento virtuózní kus vlastním a na málo známé opeře zcela nezávislým životem. James Judd řídil Pražské symfoniky. Pražské jaro 1989. Jakže se to při svých italských cestách svěřoval svému deníku Karel Čapek? Nikdy prý nevynechal příležitost podívat se směrem, kde je sever. A v cestopisu Severském se pak vyznával ze svého obdivu k severnímu světlu. Teprve ono, podle něj, dává věcem, lidem i krajině tu správnou modelaci. Faktem ovšem zůstává, že Jaroslav Křička svůj písňový cyklus Severní noci nenapsal v Norsku, ve Švédsku nebo někde poblíž, nýbrž v Rusku, a vedle smyčcového kvartetu zvaného Ruský je prvořadým úspěchem této periody Křičkova života i píseň, která se později stala součástí cyklu, tedy krásný a důstojný Albatros. Severní noci Jaroslava Křičky zaspívá Virginie Walterová, na klavír hraje Jaroslav Šaroun. Snímek vznikl v plzeňském studiu v roce 1985.

albatros, labuť, ukolébavka a u skandinávských skal. To jsou Severní noci, písňový cyklus Jaroslava Křičky. Za doprovodu Jaroslava Šarouna zpívala altistka Virginie Walterová. Tříletý ruský pracovní pobyt, který je důležitou etapou v Křičkově životě, znamenal mnoho práce v provádění skladeb ruských autorů, s nimiž se osobně seznámil, a také v propagaci hudby české, o níž psal do ruských časopisů. A v neposlední řadě tu náš skladatel dostal pod kůži i barvité inspirace musorgským či rimským Korsakovem. A s ním teď nabíráme východní kurz. Jméno Antar nesl arabský básník a válečník, který žil zhruba kolem roku 600. V legendě o Antarovi zastihujeme titulního hrdinu jako zahořklého muže, zklamaného tím, jak s ním nakládá společnost, které ovšem slouží. Antar žije samotářsky v ruinách města Palmíry. Právě se mu však podařilo zachránit gazelu před útokem dravého ptáka. Pak Antar usíná a ve snu se dostává do luxusního paláce a zjišťuje, že gazelou byla ve skutečnosti Perigul Nazar, tedy palmírská královna. Královna Antara vděčně odměňuje třemi velkými radostmi života. Tou první je pomsta, druhou síla a třetí radostí je láska, po jejímž naplnění je Antar připraven zemřít. Právě poté, co se Nikolaj Rimský-Korsakov ve svých 22 letech stále jakožto námořní oficír navrátil z několikaleté námořní cesty, ukázal ponejprv své jedinečné nadání a tvůrčí síly, když napsal symfonickou svitu Antar, původně označenou jako druhá symfonie. Otevírá jí motiv širé ponuré pouště. Zaznívají dvě hlavní témata, která pak budou prostupovat celým dílem. První ve violách, to je dráždivě půvabná Antarova melodie, kterou následuje květnaté téma Pohádkové královny, psané pro flétny a harfu. Krátká epizodka zachycuje boj s dravým opeřencem, pak zaznívají variace a parafráze hlavních témat spolu se zpěvným motivem, který si skladatel vypůjčil z francouzské sbírky arabských melodií z Alžíru. Tak je nám podáván smyslný život ve zdech paláce. Na konci první věty se Antar vrací zpět do pouště. Druhá věta symfonické svity Antar nám zpřítomňuje první královnin dar, první radost života, tedy pomstu. Začínáme vířivým tématem a zároveň je tu Antarovo téma známé z první části. Další z královniných darů, radost síly, je nám představen stupňovanou krásou hudby, v níž ostře kontrastuje arabská lomená melodie. A Antarovo téma citují žestě ve vrcholném bodu této části díla. A konečně přichází Antarova sladká a smyslná smrt z lásky s královnou v jeho náručí. Po úvodní připomínce motivu života v paláci z první části přichází další arabská melodie a ta se neodolatelně proplétá s Antarovým a královniným motivem a vede nás ke klidnému a mírumilovnému konci. Symfonický orchestr někdejšího sovětského rozhlasu a televize řídí dirigent Konstantin Ivanov.

Statečný Antar sklízí za své dobré skutky jen zlo a bezpráví. Žije samotářsky jako poustevník v palmírských ruinách, bojuje s barbary a divou zvěří, a než jeho hrdiné milující srdce zahyne v plamenech, zakusí Antar triumfální vládu i neomezenou a divotvornou sílu lásky. Na Vltavě dozněla symfonická svita Antar opus 9 Nikolaje Rimského-Korsakova. Dílo 22-letého autora nese v ročení 1868, je to tedy rovných 20 let před vznikem slavnější sestry symfonické svity Šeherezáda. Hrál nám symfonický orchestr Sovětského rozhlasu a televize, řídil Konstantin Konstantinovič Ivanov. Dirigentův jmenovec, skladatel Michail Ipolitov Ivanov, nečerpal své kompoziční dovednosti u nikoho jiného než u hudebního kouzelníka Rimského-Korsakova. Po petrohradských studiích se Ipolitov Ivanov stal ředitelem hudební školy a orchestrálním dirigentem ve městě Tbilisi. Do hloubky ho tu okouzlili kavkazské prameny hudby, ze kterých mimo jiné vytěžil i svou svitu Kavkazské črty. Některé z jejich poutavých melodií mají skutečně lidový původ. Jiné, skladatelovi vlastní motivy, ovšem z lidové melodiky a rytmů čerpají. Konečně tak to dělal i jeho slavný učitel, když do svého Antara nebo Šeherezády integroval své dojmy z tříleté námořní cesty. Svita má čtyři části. Horský průsmyk, ve vsi, v mešitě a Sardarův pochod. K části Horský průsmyk sám autor říká: široké zpěvné téma mi přišlo na mysl v Pasanaurském průsmyku, neobvykle klidném místě průzračné a čisté přírodní krásy, která z něj činí jednu velikou květinovou zahradu. Další část má nadpis ve vsi a autorova poznámka zní: na střeše jednoho domu hrají dva Gruzínci na tar, tedy strunný nástroj podobný loutně, a duduk, to je zas dechový instrument. Oba improvizují, naslouchají si a snaží se svou hudbou jeden na druhého reagovat. Uprostřed jejich produkce k nim na střechu přichází dívka. Dává se do tance a oba hráči flexibilně mění svůj dialog na taneční téma. Třetí část se jmenuje V mešitě a autor podotýká: podvečerní volání muezína z minaretu. Stádo dobytka se vrací domů a zní klidný monotónní rytmus usínajícího dne. No a pak je tu Sardarův pochod, dodnes oblíbené a vděčné orchestrální číslo. Sardar, tedy vůdce či velitel, perský ekvivalent pro emíra v arabském názvosloví, je provázen hlučným a pestrým davem, který se k němu tu těsně přimyká a hned se zas rozprchává před biči Sardarových stráží. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí krásný den s Vltavou. A Kavkazské črty Michaila Ipolitova Ivanova hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Diriguje Václav Smetáček.

0: Kavkazské čerty Michaela Ipolitova Ivanova ukončili víkendovou cestovatelskou sérii Vojtěcha Babky. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK vedl Václav Smetáček. Zítra budeme v poledním koncertu pokračovat kraji dalekými a vysokými s hudbou Strause a Sibelia ve 12 hodin a 20 minut.
1: Povídka.
0: Ze Zlatého fondu francouzské humoristické literatury vybíráme pro tento víkend texty spisovatele a novináře Alphonse Allaise. Rodák z malebného normandského přístavního městečka Honfleur, které se těšilo oblibě impresionistů, se původně rozhodl pro studia chemie. Ovšem naděje své rodiny, že bude jednou pokračovat v otcových stopách a stane se lékárníkem, nenaplnil. V Paříži se stal členem montmartrské bohémy, začal psát, a to velmi pilně. Dnes jeho dílo čítá stovky textů, anekdot, čert, sketchů, grotesek, románů či povídek.

Debatujte o otázce severního pólu s člověkem povrchním. Uslyšíte asi takovéhle nejapnosti. V polárních krajinách je hrozně moc ledu, protože je tam strašlivá zima. A přece opak je pravdou. V polárních krajinách je strašlivá zima, protože je tam hrozně moc ledu. A z toho skutečně vyplývá, že kdyby místo spousty ledovců ovládal tyhle zeměpisné šířky velmi teplý proud, třeba jako proud golfský, pánové bílí medvědi severu by se radovali z teploty, jejíž lahodnost by je opravňovala vyměnit těžký kožich za lehkou bílou lněnou vestičku. Dovolte, abych se na chvíli odmlčel a pokud na to myslím, vám sdělil úvahu, kterou tuhle nanesl François Copé. Je to směšné, ale často se hovoří o severním pólu, méně často o pólu jižním a nikdy o pólu východním nebo západním. Proč ta nespravedlnost? Až do dnešního dne patřila myšlenka na rozmrazení severního pólu jaksi samo sebou k nejbláznivějším chimérám. Rozmrazit pól. Něco takového by na venkově nikoho ani nenapadlo. Co by na to bylo potřeba? Ohřívadel. A zvlášť při dnešní ceně uhlí a tak dále a tak podobně. A přece, mý drazí, není v dnešní době nic snáze uskutečnitelného než tenhle kolosální podnik. Trvalo by to pár let, stálo by to pár milionů, ale jaký skvělý výsledek. Ale k dosažení rychlého úspěchu tohoto velkolepého plánu by byl nutný mezinárodní souhlas, proto je třeba už teď se dovolávat součinnosti a dobré vůle všech, zahájit podpisovací akce, odhlasovat podpory, zorganizovat loterie a tak dále. Zkrátka přiložit ruku k dílu. Prvořadý význam má samozřejmě otázka paliva. Jakého paliva použít? Uhlí, koksu, dřeva, petroleje? Nepřemýšlejte o tom. Nepřišli byste na to. Jediné palivo, které by to umožnilo a přivedlo ke zdárnému konci, dosud úlohu paliva nehrálo. Chci mluvit o acetylénu. Víte všichni, jak získat acetylén? To hodíte do vody karbid, ten se rozloží a vyvine přitom teplo a zároveň uvolní plyn, který není nic jiného než acetylén. Takže jde o to už od nynějška hromadit v polárních krajinách zásoby karbidu. Počítám, že za 5 let, dáli tam každý svůj, budeme mít nashromážděno dost karbidu, abychom vyrobili dostatek acetylénu k dosažení našeho cíle. A jaký to bude nádherný den, až osoba k tomu předurčená, buď svým vysokým postavením, nebo losem, navíc by ještě mohla vyhrát v tombole například, škrtne sirkou, zapálí oheň u prvního závanu z vyrobeného acetylénu. A pak nebudeme mít nic jiného na práci, než couvnout a vyčkat, protože tání bude probíhat automaticky a zásoby karbidu budou uvolňovat hořlavý plyn úměrně k rozmrazování ledu. A tak, mý drazí bratři, bude skvěle uskutečněno velké humanitní dílo. Země až dosud neplodná se radostí zatetelí. Ubohé lišejníky se promění v bohatou úrodu. A my budeme, ne bez úsměvu, přihlížet zvláštnímu divadlu, jak si bílí medvědi budou směšně ovívat spocená čela širokými ocasy tuleňů. Ta podívaná má jedinou stinnou stránku, že to otráví vzduch. Protože málo příjemná vůně není z nejmenších nevýhod acetylénu.

0: Byla jednou jedna ženuška, která byla zatraceně roztomilá a zapomněla být pitomá. To vám mohu dát černé na bílém. Její manžel byl zase šeredný jako noc a pitomý jako necky. Cit, jež ta ženuška chovala k svému manželovi, by nebyly stačily, pokud jde o množství tepla, rozehřát másla ani za dva krejcary, kdežto on by se byl pro svou ženušku vrhl do ohně nebo do vody na jediný její pokyn. Takový stav věcí se dá ostatně často zjistit v mnohém současném manželství. Ta roztomilá dámička a ten hrubiánský chlap trčeli až po uši v trapné bídě. Manžel by se s tím už nějak vyrovnal, ale trpěl kvůli ženě a sousedé ho slýchali často opakovat. Bože, bože, proč já jen jsem takový nuzák? Veškerým zdrojem jeho obživy bylo místečko účetního u firmy, která byla založena jako výsadní společnost na dovoz filoxery do severního Španělska. Jestli jeho příjem dosáhl 1800 nebo 2000, pak to bylo všechno. Neznám vás, ale chtěl bych vidět, jak by vám to zamotalo hlavu, kdybyste měli vystačit s 2000 za rok, zejména kdybyste byl chotěm ženušky, která se odívá raději do krbdešínu než do barchetu. Naštěstí byl velmi pitomý, jak jsem uvedl už výše, a spolkl všechno, co mu jeho šlechetná družka napovídala. Kolik myslíš, že jsem dala za ten tucet košilek?
1: Hrome, odpovědělo naše tululom a podrbalo se na hlavě. To opravdu nevím.
0: To bys neuhod, drahoušku. Je to neuvěřitelná láce. 48 sů. Tak co? Řekni.
1: To tě přece nepřivede na mizinu.
0: 48 sů? Zděsil se. Ano, byl to zlevněný zbytek. Popravdě řečeno, přeháněla paninka i s těmi 48 sů. Zmíněné košile jí nestály 48 sů, ani 40, ba ani 20 sů a ani 10. Stály jí, řekněme, úsměv kvůli mladým dívkám, které nás poslouchají. Přes časté opakování těchto úsměvů za vycházek do města propadala jejich domácnost stále hroznější nouzi. A tak jednoho dne, když byla večer ještě hubenější než obvykle, a to už je co říci, vešla ženuška do pokoje svého manžela ve chvíli, kdy právě uléhal, a poslyšte, jaký rozhovor se mezi nimi rozvinul.
2: Poslíš, drahoušku?
1: Co pak, zlatíčko?
2: Víš, co jsem si přečetla ve starých novinách na klozetě?
1: Prosím za odpuštění nepoetické triviality této podrobnosti, ale když člověk tvoří jako já pro potomstvo, naprosto se zbavuje práva věci přikrašlovat a zmírňovat. Musíte ve mně vidět jen bledého otroka pravdy.
2: Co pak, drahoušku? No, přečetla jsem si tam příběh jednoho muže z Versailles, který se dal pojistit na život a dal si vyplatit pojistku tak, že ukázal pojišťovně jinou mrtvolu, kterou vydával za svoji.
1: No a?
2: No a dostal samozřejmě pojistné.
1: Ano, ale zašili ho.
2: Zašili ho, protože byl tulpas. Ale já jsem vymyslela báječný trik, aby mě nezašili.
0: V té chvíli sfoukli svíčku a já už víc nezaslechl. Ženuška sdělovala svou myšlenku úplně potichonku a muž nic nenamítal. Zakrátko bylo slyšet jen zvuk polipků, říkáme polipků,
1: kvůli mladým dívkám, které nás stále poslouchají. Několik neděl potom, co jsem tu vylíčil, byl nalezen jistý muž zavražděný v železničním voze na malé lokálce jezdící mezi Dunkerkerem a Biarritz. Podle papíru, které měl u sebe, bylo možno zjistit jeho totožnost. Krásná ženuška muchlala s křečovitými vzliky v rukou 200 tisíc franků vyplacené pojistky. Měla na sobě toho dne černou toaletu, skutečně jedinečnou, a voněla kosmidorem. Téhož večera hodila do schránky cizina psaníčko tohoto znění. Můj drahý zesnulý manželi, víš, jak hrozně jsem se vždycky bála strašidel. Byl si ke mně milý, dokud si žil. Doufám, že mě nebudeš děsit po smrti. Ostatně pařížské podnebí, které tak svědčí mému zdraví, je zhoubné pro neboštíky tvé nátury. Ta, která na tebe nikdy nezapomene, Helena. A pak se obětujte pro ženy.

Cházel pomalu po Males Herbesově bulváru, ruce v kapsách, duchem jinde, daleko, daleko a možná i nikde, když kousek před náměstím svatého Augustina potkal jakousi ženu. Mladou ženu, na jejímž popisu zde nesejde. Představte si ji podobnou té, které dáváte přednost a tím nejlépe vystihnete naše představy. Bezděčně tu osobu pozdravil. Ale ona, buďže našeho přítele vůbec nepoznala, nebo že si nepovšimla jeho pozdravu, pokračovala v cestě bez nejmenšího opětování mužovi zdvořilosti. A přece, říkal si, jsem už někde tohle stvoření viděl, ale kde u čerta a za jakých okolností? V každém případě je to fešanda. S tou by se člověk nenudil. Po 20 krocích neodolal a jako posedlý se otočil a pustil se za ní. Také ze zadu mu byla povědomá, kde a za jakých okolností ji jen k čertu už viděl. Mladá žena šla vzhůru Males Herbesovým bulvárem až k místu, kde se tato tepna stýká s Villiersovou ulicí. Pustila se touto ulicí a došla až na Trafalgarské náměstí. Zabočila vpravo. A on stále za ní si říkal, to je legrace, jako bych se vracel domů. Ale to si pořád ještě nemohl vzpomenout, kde a za jakých okolností už tu mladou dámu viděl. Když přišla před číslo 21 v Tartampionově ulici, vstoupila dáma do domu. Hrome, to už je trochu moc. Vždyť ona vešla zrovna do jeho domu. Vstoupila do zdviže. Bral schody po čtyřech. Zdviž zastavila ve čtvrtém patře. V jeho patře. A dáma, místo aby zazvonila, vytáhla z kapsy klíč a odemkla. Zřejmě nějaká elegantní zlodějka. Skokem byl u ní. No ne, pravila krásná neznámá. To jdeš dneska večer nějak brzo domů. A teprve v té chvíli si vzpomněl, kde už u čerta a za jakých okolností tu mladou ženu viděl. Byla to jeho manželka.

0: Na světě jsou lidé složití a lidé prostí. Složití lidé jsou ti, kteří nedokáží pohnout malíčkem, aby přitom nevypadali, jako by uváděli do chodu nejtajnější soukolí. Existence některých složitých lidí vypadá jako dlouhý sled hodinových per a závaží. Prostí lidé jsou lidé, kteří říkají ano, když je třeba říci ano, a ne, když je třeba říci ne. Kteří otvírají deštník, když prší, a když mají deštník, a kteří ho zavřou, jakmile přestane pršet. Prostí lidé jdou přímo svou cestou, pokud se nevyskytne barikáda, která by je přinutila udělat obchůzku. Mezi nejprostšími lidmi, které jsem poznal, jsou tři, z nichž jeden se dostal do styku se dvěma druhými v tak prostých podmínkách, že si dovolím vyprávět vám ten příběh, máte-li minutku času. První z těch prostých lidí je mladý šlechtic, moc hezký a bohatý chlapec. Jmenuje se Louis de Saint-Baptiste. Dvojice druhých se skládá z pana Blizarda, významného majitele hutí z departmánu Haute-Marne, a z paní Blizardové, mladé ženy, nikoli krásné, chcete-li, ale neodolatelné pro ty, kdo mají rádi tenhle typ. Jednou večer se paní Blizardová zeptala prostě svého manžela. Nezajedem se brzy podívat do Paříže na výstavu? Vyloučeno, odpověděl prostě majitel hutí. Mám teď ve hře moc velké věci a mohli by mě vypéct hůře, než všechny mé vysoké pece, kdybych opustil továrnu v téhle chvíli. Dobrá, odpověděla prostě paní Blizardová. Počkáme. Ale co ti brání, aby jsi tam nevjela sama, když potom toužíš? Dobrá, drahoušku. A hned druhého dne po tomto rozhovoru, prostota nevylučuje bytost, nastoupila paní Blizardová docela prostě do pařížského rychlíku. Několik dní po svém příjezdu meškala v rumunském kabaretě velmi dojatá Lotarovou hudbou. Prostota nevylučuje umění. Když k ní přisedl velký, velmi hezký chlapec. Byl to Louis de Saint-Baptiste. Hleděl na ní s prostotou, nikoli prostou zájmu. Ona na něho hleděla stejným způsobem. A on řekl, madam, máte přesně fyziognomii a chování, jaké se mi u ženy líbí. Rád bych věděl, zda má váš hlas také takové zabarvení, jaké mám rád. Řekněte mi, prosím vás, pár slov. Ráda, pane, pokud jde o mě, s vaším vytříbeným vzezřením, modrýma očima, které se dívají jako dětská kukadla, a s plavým vlasem, který je tak jemný a tak přirozeně se vlní, vás shledávám velmi svůdným. Jsem velmi rád, že se sobě navzájem líbíme. Povečeříme spolu, chcete? Povečeřeli spolu a druhého dne spolu poobědvali a dalšího dne už spolu nejen jedli. Ale to vše tak prostě. I ty nejlepší věci na tomto světě jednou skončí a paní Blizardová se musela vrátit domů. Nikoli sama. Bůh požehnal jejímu přechodnému spojení s panem de Saint-Baptiste. Ten dostal okamžitě, jakmile věc byla jistá, zprávu a celý se ve svém prostém srdci rozechvil radostí. Byla to holčička. Jednoho krásného rána, o měsíc později, si Saint-Baptiste prostě řekl, pojedu se podívat na svou dcerušku. A nastoupil do rychlíku do Saint-Dizier. Pan Blizard, prosím? To jsem já, pane. Já jsem Louis de Saint-Baptiste a přicházím si pro svou dcerušku. Jakou dcerušku? No pro dcerušku, kterou paní Blizzardová přivedla minulý týden na svět.
1: To je vaše dcera?
0: Samozřejmě.
1: Vida. O tom se mi žena nezmínila.
0: Asi jí to nenapadlo.
1: A pan Blizzard zavolal silným hlasem. Marie! Marie je jméno paní Blizzardové. Prosté jméno. Marie přišla a řekla velmi prostě.
0: Vida, Louis, jak se vám vede?
1: Ale pan Blizzard, který měl trochu naspěch, zkrátil společenské výlevy. Má drahá, pan de Saint-Baptiste tvrdí, že je otcem maličké.
0: To je úplně správně, můj milý. Mám zvláštní důvody, jež mi o tom skýtají jistotu.
1: Pak mu musíme dítě vydat. Vezmi si to prosím na starost a já se vám omlouvám, že vás takhle opouštím, ale jde o velkou dodávku kolejnic. Naschledanou, Marie, služebník, pane.
0: S Bohem, pane, řekl prostě pan de Saint-Baptiste.

nejjiskrnějším, nejhlubším, nejjemnějším a nejvzdělanějším humoristickým autorem nejen své doby byl podle humoristy Saši Guitryho Alphonse Allais. Pásmo z jeho povídek z Odeonského výboru Krásná neznámá pro nás připravila Svatava Morávková v režii Zdeňka Kozáka, četl Jiří Tomek. Zítra z téže knihy nalistujeme povídku Zajímavý případ z oboru trestního práva. Soudní pře mezi téměř zamordovaným baronem a jeho skorovrahem zahradníkem přinese nečekané rozuzlení. Kdo je viník a kdo oběť, dozvíme se zítra na Vltavě v 1:30. V prostředí pařížského kabaretu Le Chat Noir potkal Alphonse Allais skladatele Erika Satieho. Oba pocházeli z normandského Honfleuru, narodili se dokonce ve stejné ulici. Stali se přáteli a ezoterik Satie, jak svého kamaráda ale přezdíval, je tu teď se svou první Gnosien.

0: překročili jsme 14. hodinu. Hobojista John Anderson a kytarista Simon Winberg nám hráli úpravu Gnosien číslo 1 Erika Satieho a teď tu budou klarinetisté.
1: Staří mistři.
2: Nejen dnes, ale i v 18. století byly české země kolébkou proslulých hudebníků. Získávali zde důkladné hudební vzdělání a později se uplatňovali v těch nejprestižnějších zahraničních orchestrech i jako sóloví virtuózové. A tak není s podivem, že anglický historik a skladatel Charles Burney v té době označil Čechy za konzervatoř Evropy. Toto označení platilo zejména pro hráče na dechové nástroje. O jednom z nich, klarinetu, si, milí posluchači, budeme povídat v dnešním vysílání pořadu Staří mistři, u kterého vás vítá Kristýna Petišková. Klarinet, jednoplátkový dřevěný dechový nástroj, je v porovnání s ostatními dechovými nástroji poměrně nový. Svou nynější podobu získal až v druhé polovině 19. století. Měl samozřejmě svého předchůdce. Byl jim nástroj zvaný šalimo. Ten byl však modernímu klarinetu zpočátku velmi vzdálený, podobal se spíše zobcové flétně. Měl sice pár přidaných klapek, ale chyběla mu klapka na přefuky a proto byl jeho rozsah značně omezený. Začátkem 18. století mu takzvanou přefukovačku přidal buď německý nástrojář Johann Christopher Denner nebo jeho syn Jakob. A ačkoliv bylo potřeba nástroj ještě nadále vylepšovat, už tehdy se klarinet začal prosazovat mezi skladateli a hudebníky. Jedním takovým hudebníkem byl český klarinetový virtuos Josef Baer. Byl za svého života tak proslulý, že jako solový hráč objížděl celou Evropu. A ačkoliv neexistují žádné nahrávky jeho pověstného klarinetového hraní, složil pro svůj nástroj dva koncerty. A tak můžeme ocenit alespoň jeho melodické cítění i technické schopnosti, které podle toho, jak náročný parci pro sebe napsal, jistě měl. Než si o Baerově životě řekneme něco víc, poslechněme si první větu z jeho koncertu B-dur pro klarinet a orchestr v podání českého klarinetisty Emila Drápely a Filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského.

Dozněla první věta z koncertu B-dur pro klarinet a orchestr Josefa Béra v podání českého klarinetisty Emila Drápely a Filharmonie Brno. Dirigoval Leoš Svárovský. Český rodák Bér prožil dětství v severních Čechách, kde se vzdělával i v hudbě. Ačkoliv nepříliš dlouho, již ve svých 14 letech narukoval do rakouské armády. Ani v armádě však hudebně nezaostával, hrál na hoboj i trubku. Z rakouské armády se pro změnu po letech dostal, za nevyjasněných okolností, do armády francouzské, kde se dokonce stal kapelníkem. Nakonec se na necelých 10 let usadil jako hudebník v Paříži. Tam se údajně poprvé setkal s nově vznikajícím nástrojem. Klarinet Béra nadchl a hned si jej opatřil. Má se za to, že se na něj sám naučil hrát během pouhých 4 měsíců. A to tak výborně, že se brzy stal nejlepším hráčem ve Francii a byl povolán, aby se stal členem pařížského orchestru Královské osobní stráže. Často vystupoval na koncertních sériích nazvaných Koncert Spirituel a motivován svými úspěchy objížděl později jako solový hráč celou Evropu. Věnoval se pedagogice, jedním z jeho žáků byl německý klarinetista Heinrich Permann a podílel se na technickém zdokonalení klarinetu. Celý život navíc úzce spolupracoval se skladatelem Karlem Stamicem, který pro něj napsal nejméně 11 klarinetových koncertů. Karl Stamic sice pocházel z Mannheimu, ale jeho otcem byl český skladatel a houslista Jan Václav Stamic, zakladatel Mannheimské školy. Ten jako jeden z prvních začal začleňovat klarinety do orchestru a kromě toho napsal i jeden klarinetový koncert. Sice jen jeden, ale za to velmi nápaditý po melodické i technické stránce. Pojďme si z jeho koncertu B-dur pro klarinet a orchestr poslechnout druhou větu, kde můžeme slyšet příznačné prvky ze stylu Mannheimské školy, například sekundové průtahy známé jako Mannheimské vzdechy. Na klarinet hraje Sabin Majerová za doprovodu orchestru Academy of St. Martin in the Fields. Diriguje Iona Brownová.

Dozněla druhá věta z koncertu B-dur pro klarinet a orchestr Jana Václava Stamice v podání klarinetistky Sabine Meyerové a orchestru Academy of St. Martin in the Fields dirigovala Iona Brownová. V polovině 18. století, kdy Stamic napsal svůj koncert, přijel na hudební stáž do Mannheimu český skladatel a houslista František Xaver Pokorný. Několik měsíců se zde zdokonaloval v kompozici u skladatelů Mannheimské školy a seznámil se tak i lépe s místní hudbou a oblíbeným klarinetem. Sám později napsal dva klarinetové koncerty a dokonce i jeden klarinetový dvojkoncert. Zatímco jeho druhý klarinetový koncert je psaný spíše ve spodním klarinetovém rejstříku, zvaném Šelmajový, jeho první koncert, ze kterého si část poslechneme, je psaný ve vyšší poloze. Z jeho klarinetového koncertu Esdur si nyní poslechněme závěrečnou třetí větu. Na klarinet hraje Emil Drápela za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského.

Dozněla třetí věta koncertu pro klarinet a orchestr Es-dur Františka Xavera Pokorného v podání klarinetisty Emila Drápely a Filharmonie Brno. Dirigoval Leoš Svárovský. František Xaver Pokorný byl velmi plodný skladatel. Složil asi 140 symfonií a věnoval se i komorní hudbě. Většina jeho skladeb však po jeho smrti takzvaně změnila autora. Z nescela vyjasněných důvodů si někdo, pravděpodobně německý skladatel Theodor von Schacht, dal záležet na tom, aby přepsal hudební historii. Pokorného podpisy u skladeb vymazával a nahrazoval je zcela jinými jmény, případně názvem anonym. I proto bylo autorství Pokorného klarinetových koncertů objeveno až velmi nedávno, ve druhé polovině 20. století. Pokorný značnou část svého života prožil v Bavorsku. Působil jako houslista ve věhlasné kapele hraběte Filipa Karla Ettingen Wallersteina. V kapele svého času hrál i violončelista, dirigent a skladatel Mannheimské školy Josef Reicha. Ten sice pro klarinet neskládal, ale za to jeho synovec, Antonín Reicha, se ve své tvorbě klarinetem zaobíral často. Poslechněme si nyní třetí větu z jeho kvintetu pro klarinet a smyčce B-dur v podání klarinetistky Ludmily Peterkové a Benevicova kvarteta.

Dozněla třetí věta z kvintetu pro klarinet a smyčce B-dur Antonína Reichy v podání klarinetistky Ludmily Peterkové a Benevicova kvarteta. Tento kvintet Reicha vydal v roce 1818. V té době byl klarinet již na technicky pokročilejší úrovni a tak i Reicha pro něj mohl psát náročnější skladby. Za zmínku stojí, že v Reichově době založil Denis Buffet-Ogier v Paříži svůj obchod s nástroji, kde prodával novinku – 13-klapkový klarinet. Jeho klarinety značky Buffet, samozřejmě v ještě o mnoho vylepšené podobě, jsou dodnes jedny z nejpoužívanějších na celém světě. Zaměřili jsme se na Paříž, Mannheim, ale neměli bychom opomenout Vídeň a dva české skladatele tvořící i pro klarinet, kteří se v ní prosadili. Jsou jimi Leopold Koželuch a František Vincent Kramář. První z nich, Leopold Koželuch, strávil prvních 30 let svého života v Čechách. Studoval skladbu a hru na klavír u Františka Xavera Duška a vytvářel hudbu k baletním a pantomimickým produkcím Pražského divadla v Kotcích. Poté se přesunul do Vídně a i tam si brzy získal věhlas jako klavírista, pedagog i skladatel. Zvláště díky své kantátě k úmrtí Marie Terezie. Ve Vídni strávil zbytek života. Dařilo se mu dobře, založil si vlastní hudební nakladatelství a po Mozartovi zastával post vídeňského dvorního skladatele a komorního kapelníka. Tvorba Leopolda Koželuha je rozsáhlá. Najdeme v ní klarinetové koncerty i díla komorního charakteru. Poslechněme si nyní jeho sextet pro dechové nástroje a kontrabas číslo 3, ve které uslyšíme klarinety rovnou dva. Hraje soubor Consortium Classicum.

dozněl sextet pro dechové nástroje a kontrabas číslo 3 Leopolda Koželuha. Zahral jej soubor Consortium Classicum. Jak jsme již zmínili, Leopold Koželuch přijal po Mozartovi post vídeňského dvorního skladatele a komorního kapelníka. Po Koželuhovi tuto pozici zastával další český skladatel, František Vincenc Kramář. Ten byl ve své tvorbě ovlivněn Mozartovou a Beethovenovou hudbou, ale zároveň do ní vnášel osobité prvky české lidové hudby. Rád komponoval pro dechové nástroje. Pro klarinety napsal 4 klarinetové koncerty, 2 koncerty pro 2 klarinety, 6 klarinetových kvartetů, klarinetový kvintet a také, zvukově pestrý, koncert pro flétnu, klarinet, housle a komorní orchestr. Zaposlouchejme se nyní do 4. věty z tohoto koncertu. Hrají Jiří Štenkl na klarinet, Géza Novák na flétnu a Antonín Novák na housle. Za doprovodu orchestru rozhlasového studia pod taktovkou Josefa Hrnčíře.

Dozněla čtvrtá věta z koncertu pro flétnu, klarinet, housle a komorní orchestr Františka Vincence Kramáře. Hráli Jiří Štengl na klarinet, Géza Novák na flétnu a Antonín Novák na housle za doprovodu orchestru rozhlasového studia pod vedením dirigenta Josefa Hrnčíře. Dnes nejznámější klarinetová díla, dochovaná z období klasicismu, jsou díla Wolfganga Amadea Mozarta. Především jeho klarinetový kvintet a také koncert pro klarinet a orchestr A-dur, které Mozart složil pro svého přítele, klarinetistu Antona Stadlera. Tyto skladby však nebyly ve své době tak populární jako dnes. Dost možná kvůli tomu, že je Mozart psal pro jiný typ klarinetu, basetový klarinet, který v té době nebyl příliš rozšířený. Naopak mnohá díla, která byla ve své době populární, jsou dnes polozapomenuta či zcela zapomenuta a čekají v archivech na někoho, kdo je objeví a nahraje. Kdo ví, třeba si některou z takových skladeb poslechneme v pořadu Staří mistři v budoucnu. Mezi průkopníky klarinetu bychom mohli zařadit i mnoho dalších českých skladatelů, jako byli Jan Křtitel Vaňhal či Jan Nepomuk Vocet. Ale stopáž našeho pořadu je neúprosná, a tak si nyní na závěr dnešního dílu pojďme poslechnout část z jednoho klarinetového koncertu, který byl náhodou objeven mezi farními materiály na Kouřimsku. Autorem koncertu je Václav Tuček, český skladatel, o kterém toho mnoho nevíme. Třetí větu z koncertu B-dur pro klarinet a orchestr zahraje opět český klarinetista a hudební badatel, který mnohá zapomenutá klarinetová díla objevil, Emil Drápela, za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského.

0: Staré mistry na stanici Vltava zakončila dnes třetí věta z koncertu B-dur Václava Tučka. Na klarinet hrál Emil Drápela za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Leoše Svárovského. Připravila Kristýna Petišková a bylo 15 hodin.
1: Vídeňští filharmonici Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Sobotní drama.

Možná vám název dnešní rozhlasové hry Ucho evokuje slavný trezorový film, který podle scénáře Jana Procházky v roce 1969 natočil s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým režisér Karel Kachyňa. Film Ucho se dočkal své oficiální premiéry až v roce 1990. 20 let poté vznikla jeho divadelní a posléze rozhlasová podoba. Pod ní jsou podepsáni autorka scénáře Lenka Procházková, herci Igor Bareš, Ivana Plíhalová, Petr Jarčevský, hudební skladatel Richard Mlynář, zvukový mistr Zdeněk Slavotínek a režisér Michal Bureš. A teď už poslyšte příběh Ludvíka a Anny, hru o strachu a smíření.

0: Sakra, co je s tím světlem?
1: A co pak já vím? Ty seš opila. A sundej si už tu šaškovskou hůčku.
0: Prosím tě, dej mi pokoj. Luděk asi vykopl pojistky. Když odejdem, dělá tu brajgl.
1: Jak ho vychováváš, takovej je. Určitě vyletěly pojistky.
0: No, vychovu seš tu i ty, ne?
1: Pojistky jsou v pořádku. Asi vypnuli prout. Musím si umýt ruce.
0: Ale víš co, nechápu, že ses mohl celý večer bavit s tím Cejnarem.
1: Cože?
0: Že ses mohl celý večer bavit s tím Cejnarem, když tvrdíš, že je to pabl. Když musíš promluvit s každým blbcem, pak samozřejmě nemáš ani chvilku, aby ses mohl věnovat mě. Hele, je ti šuma fuk, že jsem tam celý hodiny stála jak pumpa.
1: Bavila ses docela dobře.
0: Bavila, jo, si děláš srandu.
1: Hergot, nepij vodku z flašky. Víš, kdo pije vodku z flašky?
0: Vím.
1: Nemůžeš si vzít štamprle? Na, tady máš.
0: Ale já jsem se narodila v hospodě. Na to jsi už mohl zvyknout, sumliku. Soudruh taky pije z flašky.
1: Šššt. Tiše.
0: Jo, pardon. Strana nespí. Strana poslouchá. Kam lepíš tu svíčku, kdy to je zbytek Luďkovy večeře?
1: Nemohla bys si tu parádu usundat.
0: Ty mě registruješ. Kam to mám zapsat? Hele, mandarinka, co jsem tam šmajzla, chceš?
1: Ty zůstaneš venkovskou ančou na smrti.
0: No, já se za to nestydím.
1: Hergot, kde to je?
0: Mně moje kůže docela vyhovuje. Já nejsem had, abych ji měnila podle sezóny. Až budeš mít čas, tak se podívej na kalendář.
1: Proč?
0: No, ale to je jedno. Hele, vedle rozsvítili, u klepáčů se svítí. Co pak mohli vypnout elektřinu jenom na?
1: Asi vyletěla pojistka na sloupu. Kde je ta baterka?
0: Hele, klepáč se vrátil předevčírem z Moskvy, jo? Myslím, že ani na té recepci nebyli. On je měsíc pryč, ale když přijede, tak klepáčka ví, že má chlapa.
1: Tak Hergot, kde je ta baterka? Máš vůbec něco na svém místě?
0: Mám. To hlavní mám na svém místě, víš? To zase ty, myslím, nemáš na svém místě. Tady je. Jsem si na tebe dlouho neposvítila, soudruhu náměstku. Moc dlouho.
1: Nech toho, nech toho. Já mám v hlavě úplně jiný starosti, než poslouchat tvý kraviny.

0: Prosím tě, kde jsi byl?
1: Ve sklepě.
0: A co jsi dělal ve sklepě a napouštím vanu? A mimochodem, boiler je plnej horký vody. Ten proud musel vylítnout teprve před chvilkou. Kam teď stěluješ ty krámy?
1: Nevzpomínáš si, do čeho jsme tenkrát dali ty moje papíry? A knížky, takový ty černý sešity. Jak jsem v nich měl poznámky.
0: Koukni se, jak vypadáš. Ty nevíš, že je to zasviněný, na co teď potřebuješ poznámky?
1: Svázali jsme to špagátem a někam jsme to spolu dávali. Psal jsem si to ještě, když jsem byl na sekretariátu. Jednou jsem ti to četl v posteli, pamatuješ?
0: No, v posteli mě čteš pořád. Teda v posteli mě hlavně čteš, jak si to mám všechno pamatovat.
1: Jak si ty řeči, ano.
0: Teď už si přece půl roku čteme o cihelnách. Já znám cihelny po celé republice.
1: Ale.
0: Ale dneska čtení odpadá, jo? Život není jenom teorie.
1: Nech to.
0: Taky praxe.
1: Nech to, nech mě.
0: Aspoň jednou týdně, i když bídně, co?
1: Nech.
0: No tak dobře.
1: Nech tady tu baterku. Hrgot, ano, nech tady tu. Komu teď potřebuješ volat?
0: Ti snad může být jedno, ne? Volám si chlapa, jestli tě to zajímá.
1: Ne, nezajímá.
0: Ludvo? Proč nefunguje telefon? Telefon přece není na elektriku, nebo jo? No tak když nefunguje vládní telefon, tak co má fungovat? Počkej, kam jdeš? Hele, to nemusíš zdůrazňovat, že ti na mě vůbec nezáleží, jo? Já už to dost dlouho sleduju, víš? A zastav tu vodu.
1: Posvít mi. Nedali jsme ty věci do mýho starého vojenského kufru, jak jsem ho měl ještě v Brně, na průmyslovce.
0: Ten jsem dávno vyhodila.
1: Senzace, tohle je teď podobný, to je přesně ono.
0: Jenže prázdnej. Já jsem ti ještě nic důležitého nevyhodila. Ani nestratila. Se mnou si ztratil leda poctivost.
1: Hrgot, ano, svít. Ty jsi nemožná.
0: Já vím.
1: Tak když jsi vyhodila prázdnej kufr, tak přece musíš vědět, kam jsme ty věci dávali.
0: No to nevím. Za to vím, co bylo dneska před 10 lety.
1: No co?
0: No, to je to, že to si zase ty zapomněl. Náhodou jsem chtěla volat klepáčku. Jsem ji vyzvedla nákup ve vládním kšeftě. Ona už to měla zaplacený. Hele, představ si. 3 uheráky, vočka a 4 krabice sejra. Oni strašně rádi baštějí sejra. Víš, co si myslím?
1: No.
0: Že klepáčovi na tu recepci šli. Že byli zase v tom extra salonku, jak je vždycky soudruh. Hele, Tondlová mě onedy říkala, že klepáč má být ministrem, on je tak chytrý.
1: Tiše.
0: Co jsem zas řekla?
1: Prosím tě, ano, tak nekřič.
0: Nekřič. Tak mě vysvětli, o čem vlastně můžu doma mluvit. Jo, takhle. No tak snad není státní tajemství třeba to, že se soudruh stal dědečkem. To snad není přísně tajný, ne? To snad může ucho slyšet. Ucho, piš si. Soudruh se stal dědečkem. Je to kluk, všechny věci má v pořádku, váží 3,60 kg, šťastná matka má, bohužel, málo mlíka.
1: Krucifix. Od těho ta sklenice je? Co jsi mi sakra měla?
0: Asi odstan, co si dávám na kotníky. Promiň, tady máš čistou. Hele, víš, kde by ty tvoje věci mohly být? V té staré dřevěné lékárničce v koupelně. Víš, ta, co se dá zamykat. Já ti mám dojem, že jsem to spala do něčeho dřevěného. Jo, a před 10 lety bylo taky 17. července, víš?
2: To už je zase 17. července.
0: Jo. Je to sice divný, ale každý rok je 17. července. Nikdy jsi nespomněl ty, vždycky si musím vzpomenout já.
2: Ten telefon.
1: Přece ještě večer fungoval, přece volal šofér, že se musí stavit pro benzín.
0: Jindřich?
3: Jo, počkej, vlastně máš pravdu. Mě volala Čepická. Hele, a víš, co Čepická chtěla? Ptala se mě, jestli jsme tady v baráku měli dost tepla, teda jako v zimě. Markus z předsednictva jí řekl, že to tady prej bude volný. Představ si, že to jako pouštíme. Co bys na toho vola řekl?
1: Ano, pro boha tě prosím. Musíš denně opakovat ty svý kraviny.
2: Dělá ti to dobře?
0: No, škoda, že ty se nedovedeš denně opakovat. To by mi třeba dělalo dobře. Rozepni mi zip. Počkej, to lechta.
3: Soudruzi, jdeme se cachtat. Příjem skončil. Padla.

0: Od dva? Ježiš, dělej. Vystydne nám voda, už budeš.
1: Jo.
0: Tak Ludvo, já chci s tebou do vany.
1: Nezvi, zbudíš kluka.
0: Je ti blbě?
1: Trochu.
0: Od žaludku?
1: Jo.
0: Mám tě uvařit kafe?
1: Ne,

0: Je tam.
1: A vevnitř sedí někdo? Nebo stojí na ulici?
0: Proč na ulici, když na to mají pohodlně pérovaný auto? Co tam furt trháš?
1: Kde je zvon? Nevíš, kde je zvon?
0: Ježišmarja, ty jsi ucpal hajzl? Ty teď budeš pucovat hajzl?
1: Neječ, neječ, prosím tě, neječ jim do ucha.
0: Počkej, ty si teď uklízíš papíry, jo, teď?
1: Netluče někdo?
0: A kdo by tloukl? Ty jsi někomu řekl, aby k nám přišel? Ty počkej, ty zas někoho pozval? Ty hele, já tě upozorňuji, že dnes každýho vyhodím, i kdyby to byl ten tvůj slavnej košara.
1: Ano, prosím tě, nemůžeš být chvilku sticha.
0: Nemůžu, dneska mi tady nikdo o cihelnách kecat nebude, ani soudruh ministr. Abych vám zas jak blbá vařila kafe, smažila vajíčka a poslouchala, jak si povídáte o míchačkách na beton.
1: Vidíš tam? Kolik jich tam sedí? Dva nebo čtyři? Nerozhrnuj tu záclonu.
0: Dva. Seděj tam dva, bylo jich víc?
1: Jo, byli čtyři. Ti dva už jsou možná v naší zahradě.
0: To určitě. Polezou Filipinkova do naší zahrady, ne? Přes plot. Možná jsou tam čtyři. Dva vepředu a dva vzadu. Třeba je to víc rajcuje.
1: Oblež se. Obleč se, ať tady nelítáš náha.
0: Proč bych se měla oblíkat? Nevíš? Když jsem se teďka svlíkla, hele, od kdy ti vadí, že tady lítám náha, mohl bys mi to říct? Možná by se ti líbilo, kdyby tady lítala některá jiná náha, třeba ta Konvičková, ne?
1: Prosím tě.
0: Hele, polipsi, ty mě vždycky tak namíchneš, že bych... Já nevím, že ty mě vždycky musíš tak namíchnout, ale já se tě doprošovat nebudu. Tak špatně na tom nejsem, víš, to si zas nemysli. Jsi tady do rána dělí třeba kotrmelce.
1: Ano, neblázni, já nevím, kde mám hlavu a ty mě...
0: Ti můžu říct, kde máš hlavu. Ve vládě. Všechno ostatní v invalidním důchodu.

0: Ludva? Ludvíku?
1: Co je?
0: Otevři.
1: Teď nemůžu.
0: Otevři.
1: Proč?
0: Prosím tě, otevři.
2: Co je? Co se děje?
0: V zahradě je chlap. Vzadu u altánu jsem ho viděla z ložnice. Stojí tam pořád na jednom tom fleku.
2: Pojď sem. Dělej, pojď.
0: Co je to za manévry? Já tomu nerozumím.
2: Pojď sem.
0: A proč všechnu svou práci hážeš do hajzlu?
2: Ticho, Hergot, buď ticha. Tak poslouchej. Košaru dnes zavřeli.
0: Košaru?
2: Jo. I klepáče, Tondla, Schlesingera. Sebrali je přímo na té recepci. Hned jak tam přijeli. Řekli jim, aby šli do toho extra salonku a tam je zhaftli.
0: To není možný.
2: Co říkala ta bába? Co se tě ptala ta čepická?
0: No, jestli jsme měli dost tepla, teda v zimě.
2: Markus z byťáku samozřejmě ví předem, co se kdy uvolní.
0: Ale co ti mám pomoct teda, řekni?
2: Teď už je to jedno. Už je to fuk. Když už jsem... Počkej. Co to je?
0: To je vítr. Na střeše. Hmm. Máme otevřený okýnko. Ale co pak mohli zavřít i ministra?
2: Ministra jako ministranta. Víš, kolik jich zašili tam? A kolik jich hned po zašití? Bez sirátů.
0: Kde?
2: No kde? Kde asi?
0: V Rusku?
2: Jo, v Rusku. Možná budou chtít jenom něco vědět, když jsem byl Košaru v první náměstek.
0: Byl? Ty už nejseš náměstek.
2: Ale jsem. Co bych nebyl? Co já vím, co ještě je? A kdo už není?

0: Měli jsme zůstat v Olomouci. Neměli jsme do žádný Prahy jezdit. Ale to ty pořád, košara mě potřebuje, košara.
1: Hodně hulákej.
0: Hele, já neříkám nic, co by nemohl každý slyšet, já nemám žádný tajemství.
1: A já jo, já mám snad nějaký tajemství?
0: No, to nevím.
1: Ano.
0: Hele, co je v těch papírech, Urbo?
1: Nic.
0: Tak kdyby v nich nic nebylo, tak je nemusíš ničit.
1: Vy ti říkám, aby ses na to vykašlala. Už je to stejně... Počkej.
2: Co je tohleto?
0: Ježišmarja. To je Luďkovo vysvědčení.
1: Co dělá Klukovo vysvědčení v mých
0: služebních
1: papírech?
0: No jsem ti to tam dala, abys zas neříkal, že o ničem nevíš.
1: Ale proč mě furt do všeho lezeš? Do kapes, do šupla, do aktovky? Starám já se o tvý věci?
0: Ne, to ne. Ty ses totiž nikdy o nikoho nestaral, víš? Ty ses vždycky staral jenom sám o sebe. Ježišmarja, kam to teď podepíšem? To se přece musí někam podepsat a vrátit do školy.
1: Prosím tě, buď už ticha.
0: Posero.
1: Já?
0: Malej, ubohej posero. Kdyby se staral víc o rodinu a míň o... Já nevím co. Nemusel bys mít teďka strach.
2: Strach. Já mám strach.
0: Ne, jenom já mám strach, že jo? Já to totiž řeknu, když mám strach. Ty to neřekneš a seš podělanej posera. To je mezi náma ten rozdíl, víš?
1: Kam jdeš?
0: V oblice. Nebudu tady poletovat jak na Havaji, když ty budeš do rána zaměstnaný u hajzlu.
1: Lehni si!
0: Jau!

0: Mohla jsem si zlomit nohu.
1: Promiň. Ano.
0: Ta podlá studí. Mi zima. Podej mi ten župan.

0: Jestli přijdou, sama nic nemluv. Odpovídej jenom, na co se budou ptát.
1: Jo.
0: Že byl košára našemu Luďkovi za kmotra, to jim neříkej. Hledali by v tom, no, kdo ví, co by v tom hledali.
1: Ludvo.
0: Já vlastně ani nevím, co košára v té zprávě nakonec přešupačil. No poslední redakci si dělal sám. To on doporučoval nerušit starý cihelny a nepřevádět lidi do nových úseků, aby prý nenastaly disproporce. Tak my jsme kritizovali jeho
1: prosím
0: přístup.
1: Prosím tě, neřečni mi tady jako ve sněmovně.
0: Víš přece, jaký byl, když se mu něco říkalo. Přece jsem ti povídal, Aničko, jak jsme se kolikrát posekali.
1: Ale na tebe košara dál, na tebe držel.
0: No, tak jenom když jsem mu kejval. To jsi měla vidět, když jsem mu nekejval. To jsem ti přece říkal, jak jsme se posledně posekali. Na kolegiu, jak se na mě pak tak díval.
1: No to jsi mi teda neříkal.
0: No vidíš, a s Klepáčem, s Tondlem a s tímhletím, se Schlesingrem jsem se ani neznal.
1: Jak to? Schlesingra si znal dobře, jsi s ním byl přece ve stranické škole, jsi mi sám říkal, že je to hlava.
0: Jseš střelená? Co tady vyfáváš?
1: Teď mluvíš hlasitějc jak já.
0: Jenomže já vím, co říkám.
1: Jo, takhle.
0: No. Hele, když jsme byli u šatny, vzpomínáš si na ty recepci, no. Šel kolem soudruh. Ty jsi tam stála s Bílkovou a s Wagnerovou. No, tak soudruh šel přece k vám. On ti tam něco říkal. On ti přece něco říkal. Co ti říkal?
1: No, něco plkal, no.
0: On tě přece zná. Byli jsme v Lánech na té koledě. Jak jsme šli parkem a ty jsi tam ztratila v závěji střevíc. Od té doby si tě přece pamatuje.
1: Vlastně jo. No počkej, tak bylo to u šatny, u těch stolů s kytkama dole. Všechny ženský se hrnuli krůžím a pak už byli jen v poslední váze. No a soudruh nevěděl, které je má dát a pak se ptal, kdo má narozeniny nebo svátek. No a já jsem se přihlásila, že mám výročí. No.
0: Jo.
1: No, že mám dneska 10. výročí svatby. Vidíš, ty růže jsem zapomněla v autě.
0: Pro boha, vykašli se teď na blbý kytky. Co ti řek, když ti je dával?
1: Udělal nějaký fórek nebo co?
0: Co? Co konkrétně?
1: Já nevím, já se nepamatuju.
0: Tak si vzpomeň. Přece si musíš vzpomenout, co řek.
1: No, a proč bych si to měla pamatovat? Pro potomky? Počkej.
0: Co?
1: Tamhle stojí taky jeden. Tamhle je další fízl.
0: Kde je?
1: No tam za brankou.
0: No tak, jak to bylo? No.
1: Tak vím, že soudruh se usmíval
0: jo.
1: Jako Bůh otec.
0: Aha, jo. No a jmenoval tě? Řekl ti ano?
1: Myslím, že jo.
0: Jo nebo ne?
1: Tak já už nevím. Jsem měla trochu v hlavě.
0: No, trochu v hlavě. Hele, vypadalo to, že tě poznává?
1: Tak když mě zná, tak mě snad poznal, ne? Nebo on už nepoznává?
0: Pro boha, soustřeď se. Jestli ti řekl ano, usmíval se, byl vlídný. No tak to má svůj význam. Politický význam. On ví, že jsi moje žena, že já jsem tvůj muž. A že kdybych, no, kdybych byl v loji, tak by ti přece neříkal ano.
1: Řekl mi ano.
0: Třetí. Tamhle je třetí. Koukni.
1: Byli vedle u Klepáčů, vidíš? Hmm. Za kompostem je přece ta spojovací branka. Ale myslíš, že teď Klepáčku vystěhujou? Že jí dají někde kvartír, když je ho zavřeli? Ten hajzl nám trhá řetkvičky, viděl jsi to? To nemůže jít po cestičkách.
0: Nech to.
1: Zamyká. Jak to, že mají klíč od naší branky, odkud?
0: Klíč. Klíč přece není problém.

0: Ty, kdo ti to vlastně řekl, že je zatkli? Cejnár?
1: Už na to nemyslí.
0: Ty ses nezeptal. Ty by ses nezeptal, ani kdyby zavřeli mě, co? Přece se někdo z vás musí na košaru zeptat, co s ním je. Aspoň zeptat, ne?
1: Ano, prosím tě. Prosím tě, mlč.
0: No, ať mě ucho slyší. Hele, košárku přece by měli pustit, jestli ji taky zbalili, tak ji musí pustit, ona má malý děcka.
1: A děcka, ty si myslíš, že to je Červený kříž, nebo co?
0: No a kam by je dala, ona v Praze nikoho nemá.
1: Někam by je šoupli, to je přece poslední problém.
0: A košara přece nechtěla, abyste podávali tu zprávu o cihelnách. To bys měl někomu říct, jak to bylo, ne?
1: No, to není tak jednoduché.
0: Jak to?
1: No, jak to? No tak to bychom museli moc mluvit, to by byla řeč do rána.
0: Mně to nevadí. Mně se nechce spát.
1: Prosím tě.
0: Klidně můžeme mluvit až do rána.
1: Kriste, pane, mám o tom všem kecat ještě s tebou, s Grekým a ještě s tebou. Starám já se o tvý kastroly. Vím já, proč je sebrali. Co pak jsem košaru udal já? Zrovna tak mohli zbalit mě, mohl jsem už teď bručet. Můžu tušit, podle jakýho klíče je vybíraj, tak neblázni.
0: Blázním. Dneska je tomu 10 let, co jsem se zbláznila. A teď to oslavuju.
1: Ano, přestaň. Přestaň s tím.
0: Já vím, tu flašku bych neměla dopít, protože není pedagogické, když v opilém stavu vypravuju Luďka do školy. Hele, všecko, co jsi mi za těch 10 let řekl, znám na spam.
1: Víš co, vlez mi na záda.
0: No, počkej. Moment.

0: Halo, kdo volá? A kdo volá?
1: Komu jsi volal? Slyšíš, komu jsi volala? Co blbneš?
2: Jsem zkoušela zavolat košarce, vzal to nějaký chlap.
1: No pochopitelně, druhým telefonem si teď zavolal centrálu, aby mu zjistili, který číslo volá. Teď si budou myslet, že jsem košaru volal já.
2: Nebudou.
1: Drž hubu.
2: Bůh o nás přece slyší, proč bys ho měl volat, když se ví, že je zavřený.
1: Ale oficiálně mi to nikdo neřekl, já jsem se to dozvěděl náhodou. No ty mě pomáháš, ty mě teda ohromně pomáháš. Nikam už nevolej!
0: Haló? Kdo volá?
2: To před chvilkou nevolal můj muž. To jsem volala já.

0: jsou tady zas.
1: Tak si toho nevšímej. To se nás netýká. To je zajišťovačka.
0: Co?
1: No, zajišťovačka, mají svoje povinnosti.
0: Zajišťovačka? Ty hele, jak to, že jsi najednou tak chytrej? Ty jsi o tom přece jenom s někým mluvil, co? Ty jsi mě vždycky lhal. Nikdy jsem se od tebe nedověděla pravdu. Lhal jsi mi už v Mohelnici, ještě když jsme měli firmu. Vůbec jsem nevěděla, že jsi přišel o všechny peníze. Nebo v Olomouci. Říkal jsi, jak tě košara potřebuje v Praze. A zatím tě nikdo nechtěl v Olomouci, co?
1: Budeš spát, nebo budeš do rána vykládat ty svý romány?
0: Mluvím si sama pro sebe.
1: Víš, kdo si mluví sám pro sebe?
0: Vím.
1: To jsem rád.
0: Soudruh.
1: Ty.
0: Tak, hele. Košara tě nejezdil přemlouvat. Jezdil tě zachraňovat. Košara se tě taky trochu bál, víš?
1: Nad tím si musela dlouho přemýšlet. To všechno si vymyslela sama?
0: Klepáč tě taky neměl rád. A Klepáč byl chytrej chlap. Psal knížky. Proč si myslíš, že nás nikdy nepozval za celý ty roky, co jsme tady, ani jednou? Klepáč se tě taky bál. Prokoukl tě hned od začátku. A víš, proč se tě všichni bojej? Že jdeš přes mrtvoli. Znáš jenom sebe. Když jde o tebe, tak neznáš ani bratra, ani vlastního bratra. Teď ty si ani vlastního bratra nenapsal do svého kádrového materiálu. A proč? Protože byl za války v Anglii.
1: Přestaň, já ti
0: říkám, nebo... Soudruzi, on už mě zase bije, pomoc!
2: Chceš přes držku? Chceš fakt přes držku?
0: A to taky nikam nenapsal, že jsi dělal přednášky o Masarykovi.
2: Přestaň!
0: Ani jedno oko nezůstalo suchý.
2: Říkám ti, přestaň!
0: A taky si krásně tancoval, to zase když přijel do Mohelnice prezident Beneš.
2: Tak
0: ty si před ním cifroval až v hotelu Beráry v kyjovském kroji. A taky si zpíval, to zase když přijel Gottwald. Zpíval si národní písničky, to celou noc už se ani mluvit nemohl. A taky si byl v kuratoriu a v Sokole a ministroval. To by přece bylo úplně jedno, kudy se budeš drápat na ho.
1: Piješ. Opiješ se a pak nevíš, co meleš.
0: Ale vím. Vím, co melu. Ty seš přece rád, že piju.
1: Nemáš kapesník.
0: S tím přece počítáš, že se upiju. Že mě jednoho krásný odnešoupneš do nějaký cvokárny. Abys měl volný ruce. Tak se to přece dělá mezi soudruhama. Přece i soudruh Stalin.
1: Ano, prosím. Pro Boha tě prosím, vzpamatuj se.
0: Neotvírej.
1: No jak neotvírej? Musím. Už jdu. Ano, okamžik, už jdu.
3: Už jsem si myslel, že se vás nedozvoním.
1: No, my už jsme skoro spali.
3: Aha. Jen jsem přinesl vaší paní květiny, prý jste je zapomněli v autě. Mm-hmm. Nerozsvítíte?
1: Ano, jistě. Pardon. To je od sebe hezké, soudruhu. Ukaž, děkuju. Ano, Aničko, máme hosta.
3: A potřeboval bych si u vás odskočit.
1: Jo, jistě. Tady vedle ložnice, pojď tady. Tam máme krásný mramorový WC a v koupelně je binec.
3: No, já vám uklízet nebudu.
4: Dobrý večer, madam. S dovolením.
0: Dobrý večer. Vychcat se mohu v zahradě, ne? Kdo to je? Někdo vodní?
1: Ne, určitě ne. Jenom ti přines kytky.
0: On se tu vyzná.
1: Čistý ručník, dělej.
0: No počkej.
1: Dones čistý ručník. No. Tady je čistý ručník.
3: Jo, vždyť máte vanu plnou vody a nějaký ucpaný odpad.
1: Jo, no, to je tady pořád. Stará kanalizace.
3: Ráno zavolám Markusovi, takhle vám to přece nemůžeme nechat.
1: S tím se nezatěžuj, soudruhu. Můžu nabídnout?
3: Ne, děkuju, já jsem ještě ve službě.
1: Ale, tak jenom slzu, abys nám nevynesl spání.
3: No, tak to bych nerad. Vy si nedáte?
0: Děkuju, já nepiju.
3: Aha. Něco jste slavili?
5: No, vlastně ano. Před 10 lety jsme měli veselku.
6: A, tak to gratuluju. Pěkný piano. Můžu?
5: Jo.

0: Máme 9letýho kluka.
1: Šťastní lidé.
2: Toliko socialismus může učinit i lidi šťastnými.
0: Chceš ho vidět, kluka?
2: Ludvo.
1: Ne, přece ho nebudeme budit.
2: Vy máte děti?
1: Ne, ještě ne. Nemáte oheň?
3: Jistě. Sakra. Jsou vlhký.
1: Vážně? Vy nebudete?
2: No, ne, já nekouřím.
1: A promiňte, a nevadí vám, že já tady...
2: Ne.
3: Jenom si zapal soudruhu jako doma.
1: Pěkný popelník. Hotel Baník?
3: No, to už tady bylo součást vybavení. My jsme se nastěhovali narychlo, na lehko.
1: Jen s vojenským kufrem?
3: No, skoro.
2: Zajdu se podívat do ložnice, jestli nesvítíme zbytečně.
1: Zvláštní. Žena.
3: Jo, to ona je. To je... Můž se šit. Kde jste to našel?
1: To leželo v koupelně. Je tam toho plná podlá.
3: No. Kluk v tom kramoval a neuklidil to. Rybák.
1: Zvláštní náhoda. Právě dneska v noci.
3: Hříchy mládí. Dnes už jsme někde úplně jinde.
1: Opravdu?
3: Aničko, ano. No, tak nemůžeš dávat na Luďka lepší pozor, aby se mi nehrabal ve věcech.
1: Neslyšeli jste nějaký kravál odvedle?
3: Nic jsme neslyšeli.
2: Neslyšeli jsme nic.
1: Ano. Tak já už půjdu.
3: Ale ne, počkej, co bys...
1: Je pozdě. Dobrou noc, madam.
2: Dobrou.
3: Vrátili jsme se moc brzo. Dřív, než počítali.
2: Ludvo, já mám strach.
3: Pamatuješ na toho policajta? Tam dole, u šatny, na té recepci? Jak se nás ptal, proč už odcházíme, jestli se nám tam nelíbilo? Že mě to netaklo.
2: Co pak si pro sebe nemůžeš psát, co chceš? Nebo si nemůžeš číst, jaký chceš knížky?
3: Ale jo. Můžeš, co chceš. Dokud proti tobě něco nepotřebujou. Něco. Oni věděli, že se na recepci doslechnu o Košarovi. Chtěli, abych se to doslechl. Chtěli vědět, co o tom budeme doma mluvit, aby to měli proti němu. I proti mně. Tak si to pozichrovali. Nemáš někde ještě flašku? Andulko Šafářova? Flašku máš vždycky doma.
2: Jo. Myslím, že v ložnici je koněk. Já ho donesu, jo?
3: Jo, tak... Ne, počkej. Počkej tam na mě. Já hned přijdu. No, běž. Hned jsem tam.
2: Tak jo.
3: Blbost. Celý je to blbost. Kde to sakra je?
0: Tohle to bude důstojnější. Kurva. Důstojnější. Nedokážu to.
2: Ludvíku. Ty můj malej Ludvíku.
0: Pozdě.
2: Nezvedej to. Slyšíš? Nezvedej to.
0: Co jsou oni? Já to musím vzít. Haló. Čest práci. Ano. Ano. No ano, jistě. Samozřejmě. No. Čest.
2: Co je? Kdo to...
0: Soudruh.
4: Soudruh? On sám.
0: Jmenoval mě ministrem. Na Košarovo místo.
2: Neber to. Ludvo, to místo neber.
0: Neptal se mě, jestli to chci nebo nechci. Oznámil mi to.
2: Hele, odstěhujeme se, Ludvo. Můžeš přece někde dělat ředitele, jako Cejnar. Co Cejnarovi schází nic? Teď tě přece nemůžou udělat ministrem, když to všechno slyšeli. Co pak teď tě můžou udělat ministrem?
0: No, to je právě to, že teď už můžou.
2: Já mám strach. Ludvo, já se bojím.
0: Bojíme se všichni.

A tak se na Vltavě uzavřel příběh Ludvíka a Anny. Na stanici Vltava jste poslouchali jako sobotní drama hru o strachu a smíření Ucho. Tento slavný filmový scénář Jana Procházky pro rozhlas upravila autorova dcera Lenka Procházková, hudbu složil Richard Mlynář, v dramaturgii a režii Michala Bureše účinkovali Igor Bareš, Ivana Plíhalová a Petr Jarčevský. Technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Slavotínek, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, asistentkou režie byla Jindřiška Zornová. A dodejme, že nahrávka vznikla v Českém rozhlase v Olomouci v roce 2010 na základě stejnojmenné divadelní inscenace Moravského divadla. Ta byla pro režiséra Michala Bureše jeho první režisérskou divadelní prací. Vážení a milí, skladatel Johannes Brahms měl ve zvyku využívat léto k soustředěné práci mimo Vídeň. Vyhledával klid menších měst a místa obklopená přírodou. A v horském prostředí rakouského Mürzzuschlagu vzniklo dílo, které se nakonec stalo jeho nejtemnější a snad také nejzávažnější symfonií. Čtvrtá a zároveň poslední symfonie vznikla v letech 1884 a 5 a my jí dáme na Vltavě teď prostor v následující 15:45 a pak tu bude zase hudba českých skladatelů Smetany, Nováka, Martinů a Suka v taktovce v 16:30.

Leonard Bernstein vedl Vídeňské filharmoniky ve čtvrté symfonii e-moll Johannesa Brahmse. Je 5:30 a rozhlasoví symfonikové nám budou teď na Vltavě hrát zhudebněnou poezii.

Vážení posluchači, u dnešní taktovky, pořadu rozhlasových symfoniků, ve kterém propojíme svět hudby a poezie, vás vítá Lenka Harigelová. Hudební skladatelé odjakživa rádi využívali poezii a různé poetické obrazy jako předlohu pro svá hudební díla. Slova básníků, jejich rytmus, obraznost a emoce se tak v rukou skladatelů měnily v tóny a melodie, které otevíraly posluchačům nový rozměr literárních děl. Nechme tedy několik těchto děl zaznít prostřednictvím Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dílem, který je orchestru šitý doslova na míru, je bez pochyby cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany, jež jsou inspirovány českou krajinou a vlasteneckou poezií. Jedná se o Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 79, kdy byl již zcela hluchý. Vyslechněme si ukázku z básně Vyšehrad, jejíž předlohou byla epická báseň ze staročeských rukopisů. Vyslechneme ji v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky.

Vyslechli jsme ukázku ze symfonické básně Vyšehrad z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Dalším hudebním dílem, ve kterém jeho autor sáhl pro básnickou předlohu, konkrétně do díla Karla Jaromíra Erbena a jeho sbírky Kytice, je symfonická báseň Tomán a lesní pana Vítězslava Nováka z roku 1907. V této jednověté symfonické básni Novák navazuje na dílo Bedřicha Smetany a dalších autorů této hudební formy. Zároveň se ale přiklání více k soudobým evropským vlivům, zejména k pozdnímu romantismu a impresionismu. Vyslechneme nyní ukázku z Novákovy symfonické básně Tomán a lesní pana v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Jakuba Hruši.

Dozněla ukázka ze symfonické básně Toman a lesní pana Vítězslava Nováka v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Jakuba Hruši. Dalším skladatelem, který se inspiroval Erbenovou básnickou sbírkou, byl Bohuslav Martinů. Ten v letech 1930 až 32 zkomponoval kantátu pro sóla, sbor a orchestr s názvem Svatební košile. Martinů byl v době její tvorby ovlivněn moderními směry evropské hudby, ale současně se stále více vracel k českým kořenům. Dílo věnoval českému pěveckému spolku Hlahol a poprvé zaznělo roku 1934 v Praze. My si z tohoto díla vyslechneme úvodní část v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila se solisty Kateřinou Kněžíkovou, Michaelou Kapustovou, Jaroslavem Březinou a Adamem Plachetkou.

Vyslechli jsme úvodní část z kantáty pro sóla, sbor a orchestr s názvem Svatební košile Bohuslava Martinů v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila a se sólisty Kateřinou Kněžíkovou, Michailou Kapustovou, Jaroslavem Březinou a Adamem Plachetkou. Vážení posluchači, dnešní pořad zakončíme ukázkou z poetické skladby Praga Josefa Suka z roku 1904, která je inspirována básnickým obrazem Prahy s vlasteneckým poselstvím. Skladba byla věnována Praze, duchovnímu a kulturnímu centru českého národa a nese podtitul Symfonická poéma. Hudba má vyjadřovat atmosféru města, jeho historii a slavnostní majestát. Suk zde nevypráví konkrétní děj, ale vytváří symbolický obraz Prahy jako srdce národa. Velkou roli hrají motivy zvonů evokující svatovítskou katedrálu. Majestátní závěr tohoto díla přednese Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondreje Lenarda. Od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Herigelová.

0: Symfonická báseň Praga z pera Josefa Suka zakončila taktovku Lenky Harigelové Sočer vedl Ondrej Lenárt. Filmové léto na Vltavě pro nás za chvilku bude mít vizitku maskérky Kamily Brunias, která líčila třeba Natalie Portman či Julie Roberts. A po jazzovém podvečeru v 18 hodin nahlédneme také do literární předlohy snímku Tři dny kondora. V četbě na pokračování v 18.30.
1: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Vizitka.
4: V rámci filmového léta vám přinášíme další filmovou vizitku, to znamená rozhovor s filmovými profesionály, za kterými vyrážíme přímo do terénu. Dnes jsme zamířili za uměleckou maskérkou, takzvanou make-up artist, Kamilou Brunias, do jejího ateliéru. Kamila líčí nejen na filmovém place, ale líčí také módu, focení, kampaně, reklamy, videoklipy, ale taky divadlo. O tom všem bude řeč. Studovala uměleckou školu make-upu a stylingu v Paříži. Sama je někdejší modelka a herečka. Působí v České republice, ale taky i v zahraničí. No a nás bude zajímat zejména její práce u filmu. Dobrý den, Kamilo.
5: Dobrý den.
4: Tak já teď tady sedím před stolkem líčícím a začali jsme na mě tady pracovat. Co vy si musíte tak říct, když vidíte ten obličej a máte udělat třeba nějaký, nebo už máte asi nějaké zadání, jak jej máte nalíčit, je to tak, většinou?
5: Přesně tak, většinou vím ten cíl, znám ho, protože ten je vlastně nejdůležitější, musím znát tu cestu a já se podle toho pak zařídím.
4: Takže pojďme teď do konkrétních věcí. Vím, že vy jste teď o víkendu pracovala, co to bylo přesně za projekt?
5: To byla vyloženě fashion. Fotili jsme krásnou modelku, tu modelku, která vlastně chodí po molech v Paříži, ale i ve světě. A já jsem ji fotila s fotografem a s Američanem Davidem Surověckým.
4: A jaké bylo to zadání? Protože to si člověk říká, tak je to modelka, je krásná, tak jako tak, tak to Kamila nemá moc práce, nebo má?
5: Jo, právě, že ta práce je tam kolikrát ještě větší na těch modelkách.
4: Jak to?
5: Jelikož máte různé zadání, někdy třeba musím namalovat něco geometrického, někdy to je vyloženě art, někdy je to hodně fashion a je to hodně specifický u té mody. Je to úplně něco jiného, než u toho filmového světa. To byl vlastně náš takový projekt s tím panem fotografem, kdy jsme chtěli tuto modelku vlastně jí nafotit editoriál, jelikož ona dělá hlavně na molu, ona vlastně chodí hlavně ty přehlídky a nikdo ji nechce vlastně fotit, protože si myslí, že je moc vysoká. Ale my jsme si řekli...
4: Vysoká na focení?
5: Takže my jsme si vlastně řekli, že jí nafotíme nějaký krásný editoriál, který se nakonec velmi ujal a agentura byla úplně nadšená a myslím si, že to bude určitě i do časopisu.
4: Ale líčením se asi nedá zmenšit výška, že? I když dá se kouzlit hodně, myslím, z tvary.
5: To už je práce fotografa, jo? Že ten může zmenšovat, zvětšovat a tak, ale většinou se to jako nedělá.
4: Ale vy v rámci té tváře můžete vlastně nějak proporčně měnit, stínovat a tak dále a vlastně pozměnit ty určité dispozice, něco potlačit, něco naopak zvýraznit.
5: Je to tak, je to práce se světlem a stínem. Když vlastně tohle, co to člověk pochopí, jak to funguje, je to vlastně jako i ve fotografii, tak vlastně můžete zúžit, můžete přidat tomu obličeji, záleží, co máte za projekt. Takže když někdo chce třeba ubrat trošku obličeje a ubrat ty tváře nebo trojitou bradu, tak dá se.
4: Mm-hmm. Mluvili jsme o tom, že vy jste teda teď líčila módu, ale zároveň my jsme ve filmové vizitce. Chtěli jsme za vámi vyrazit na filmový plac, ale ono to není tak úplně jednoduché, tak jsme rádi, že jsme vás mohli navštívit alespoň ve vašem ateliéru. Ale jak to probíhá právě na filmovém place?
5: No, tak film je samozřejmě velký proces a co je na tom krásný, že vlastně pracujete ve velkým týmu lidí a každý ten člověk má specifickou technickou práci, kterou by měl odvést na 100%. A pak, když vlastně každý dělá to svoje, tak se to dá dohromady jako velké pucle.
4: No ale je to tak tedy, že když se budeme věnovat tomu vašemu dílku pucle, že teda u filmu vy máte herce, které líčíte, herečky, jdete za nimi do jejich karavanu, tam je nalíčíte, pak je tedy sledujete na tom place, jestli se takzvaně neroztékají.
5: Přesně tak, přesně tak. My nejdříve nalíčíme, samozřejmě máme scénář, který si musím předem přečíst, ten je velmi důležitý. Pak samozřejmě rozdělení na každý den, takže přesně víme, co se točí každou tu chvíli přes ten den, od kdy do kdy. A já si musím udělat plán, aby dával smysl. Někdy se ten plán skládá z hodně moc herců, to znamená, že já si musím na ten plac vzít sebou asistenty, protože samozřejmě nemůžu zvládnout všechno sama. Mm-hmm. Tím pádem já se starám o ty hlavní herce, takový ty nejdůležitější, a vlastně ten kompárs nebo ty, já nevím, jak to řekla, ty další herci.
4: Kompárs. Nebo ty menší role a kompárs.
5: O ty se starají většinou asistenti, kteří už také ví, co mají dělat, protože samozřejmě to se všechno domlouvá předem. Takže neexistuje, že by někdo přišel na plac s tím, že nic neví. Jo? Vlastně ta příprava je u toho nejdůležitější.
4: A mluvíte o tom, jak má vypadat make-up, s kým vším? Umím si představit, že asi s kostýmní výtvarnicí, s režisérem
5: tak,
4: samozřejmě.
5: Tak. Nejdřív vše komunikuji s režisérem, pak samozřejmě s kostymérkou, je možný i osvětlovač, protože samozřejmě je hodně důležitý, jaký světlo se bude používat. Tím pádem můžu adaptovat to líčení.
4: A máte třeba ráda dobovky nebo třeba současnost? Co radši líčíte? Kde se můžete víc vyřádit třeba?
5: To je zajímavá otázka, děkuju. Já jsem žila 15 let v Paříži a když jsem přijela do Čech, tak můj první film byl s Táňou Vilhemovou, Dykovou a s Vojtou Dykem. Jmenuje se Dívka za zrcadlem a byla to vlastně současnost s dobovkou. Mm-hmm. A musím říct, že mě to neuvěřitelně bavilo, jelikož jsme tam měli vlastně mix všeho. A ta dobovka byla opravdu krásná, no. Byly to 60. 70. léta, takže jsme se tam s těma asistentama a s těma holkama, kolegyněma dost jako vyhráli.
4: Jak se líčí Táňa Dyková a Vojta Dyk? Na co jste se tam soustředila? Jak jste adaptovala?
5: No, oni jsou skvělí, samozřejmě. Táňa je nádherná herečka s obrovským talentem a myslím si, že na ní se musí opravdu jako opatrně, jako velice jemně. A žádný přílišný velký make-upy, velký masky, opravdu jako hodně jemně.
4: Přirozeně?
5: Přirozeně. A Vojta Dyk, tak jako tam možná jenom ta pleťovka a jinak.
4: Právě jako, jestli určitě je rozdíl, když líčíte ženu, herečku a muže, herce.
5: Určitě, určitě. Tak ono fakt záleží, protože...
4: Malujete třeba chlapům řasy?
5: Jako taky se stane, určitě. Jsou projekty třeba v módě, že určitě malujeme řasy a tak, že opravdu záleží na tom projektu.
4: Ale u filmu tak často ne.
5: U filmu tak často ne, no, to ne. Ale je pravda, že u mužů je někdy hodně práce. Že tam zase se musí třeba fousy řešit, jo. Takže musím holit. Někdy upravovat celý obličej, někdy ostříhat, oholit, změnit pleťovku.
4: No tak to už ani nevypadá jako na make-up artistku.
5: To už je maskéřina. No.
4: Už je maskéřina. Tak mi prosím, popište, jak to vypadá právě, když dorazíte na plac. Musíte určitě nějak v předstihu, kdy máte ten daný ferman toho dne. A pak, když padne ta klapka, tak vy tedy už máte jakoby hotovo, ale zároveň musíte asi sledovat teda, kde co provedla ta filmová činnost a zároveň třeba, když jsou exteriéry, tak co provedlo slunko, déšť.
5: Je pravda, že u filmu musíte být neustále bděla, jako nesmíte zaspat nic, takže je to takový opravdu jako hodně vlastně fyzicky náročný, ale i psychicky. Obzvlášť, když máte ty asistenty a kolegyně, vás hodně a musíte vlastně rozdávat tu práci. Tak samozřejmě na plac vždycky přicházím minimálně půl hodiny dopředu, kde si připravím všechny produkty, vyberu si stůl, zrcadlo, já potřebuji mít opravdu jakoby hodně místa. Protože ta příprava je pro mě jako zásadní, abych pak někde něco nehledala, nelítala, neměla stres, jelikož ráda pracuji jako s takým klidem, kdy vím, že ta příprava už jakoby je a já už jenom dělám ty věci, které mám. Tomuhle dávám opravdu velký podíl. A pak samozřejmě, když už jsem připravená, tak pak je samozřejmě produkční, která přijde a zeptá se mě, jestli už může posílat herce. Takže mi pošle vlastně ty hlavní herce, těma začínáme většinou. A já si jednoho po druhém beru a dělám jim make-up. Mm-hmm. A vlasy záleží, protože já dělám i vlasový styling. Teď záleží na tom projektu, někdy si berou vlasové stylisty jakoby zvlášť a já dělám jenom make-up. Ale někdy se stane, že dělám obojí. Mm-hmm.
4: A když jste mluvila o té přípravě, to znamená, že třeba vy právě si přečtete scénář, produkce vás osloví, mm-hmm. že režisér, producent si vybrali na make-up vás, mm-hmm. nebo ta daná mm-hmm. produkce. Víte tedy i obsazení?
5: Ano, samozřejmě.
4: Díváte se třeba na ty fotky? A
5: samozřejmě.
4: Jaké je to zadání pro uměleckou maskérku? Tohle je film ze současnosti mm-hmm. a chceme přirozený make-up, nebo?
5: Mm-hmm. Tak samozřejmě, když je to současnost, vždycky vám vytvoří tabulky, které vám pošlou buď to online, pak se vytisknou, abyste měla vždycky po ruce, takže vy každou chvilku víte, koho budete líčit a co ten daný herec bude hrát. To znamená, já teď dám příklad, jo? Třeba máte herce, který zrovna sportoval a má být spocený. Takže já musím být připravená tam mít přesně ty produkty, které ho spotí. Třeba na ně nastříkám vodu.
4: Takže to není tak, že herec prostě dělá 10 dřepů před tím, ne, aby
5: ne, ho
4: prostě...
5: Ne, to je všechno, prostě to je všechno v mojí práci.
4: Na co třeba vzpomínáte právě, co bylo nějak složitou situací při natáčení, mm-hmm. nebo když jste třeba něco musela zachraňovat?
5: To bylo zrovna nedávno a nebyl to teda film, ale byla to opravdu jako maskéřina, kdy vlastně přijel pán ze Španělska a chtěl, aby z něj udělala Einsteina. Jakože opravdu jako filmovýho Einsteina. Musím říct, že to teda byl opravdu oříšek, protože on byl opravdu připravený do toho jít, takže já jsem si půjčila všechny ty věci z Barandova. Celý outfit pro něj, jo. Nechala jsem vyrobit paruku, kníra, všechny ty věci a vlastně jsem udělala i pleš. Takže to byl 4-hodinový proces, kdy jsem vlastně z něj udělala opravdu Einsteina. A on to měl na takový event, kde jeho dcera měla promoci na vědecké univerzitě, jedna z takových těchto vědeckých univerzit a promovala. A on ji chtěl překvapit tímto, takže on tam přišel opravdu jak ten Einstein. Mm-hmm. A byl to opravdu jako...
4: Jak se vás dozvěděl takhle?
5: A přes další klienty, tak nějak ten život někdy tak je, že zrovna moje klientka je jeho největší kamarádka, takže on jí jako volal z toho Španělska, jestli nezná nějakou maskérku, že by potřeboval vlastně můj čas a já jsem na to kývila a bylo to teda hodně zajímavý, musím říct. Vlastně to bylo ještě těžší tím, že to nebylo do filmu, jelikož ve filmu můžete vždycky věci nějakým způsobem naaranžovat světlem, vždycky se tam může dát nějaký z profilu, nebo víte, jak to myslím. Mm. Ale když jdete do reality, tak tam ty lidi vás vidí vlastně úplně zblízka a vidí všechno. Takže tam ta práce musela být hodně precizní a bylo to opravdu zase úplně něco jiného. A hodně mě to bavilo, protože pro mě to byla velká výzva a já ráda mám ty výzvy. A pan řekl, že ho to začalo velmi bavit a že příště chce, abych z něj udělala Marilyn Monroe.
4: No ale vy to opravdu umíte, což dokazuje, myslím takto proměňovat lidi, což dokazuje právě i váš kalendář proměny, kde jste herce a herečky líčila do hollywoodských star. Mm-hmm. Tak kdybyste třeba mohla říct opravdu nejbizarnější proměnu, která se vám povedla a posluchači si můžou potom vlastně odkaz na ten kalendář také najít na webu, protože jsem fotky z něj na webu viděla.
5: No, těch pro mě bylo neskutečně moc a já jsem si teda tento kalendář velmi užívala.
4: To je kalendář Chantal Poulain.
5: Chantal Poulain a proměny.
4: Dobročinné účely.
5: Přesně tak, je to kalendář, který je charitativní. Vlastně výtěžek z toho charitativního jakoby eventu, toho večera, šel do nemocnic, na dětské kliniky. A byli jsme schopni vidět fakt přes milion, jo? Bylo to fakt skvělý. A ty fotky, co jsme dělali, ty se zvětšovaly, dávaly se do obrovských obrazů a rámů. Ty obrazy se pak vydražily za určitou cenu, která pak šla vlastně do těch dětských nemocnic a měli jsme z toho pokaždý velkou radost. No.
4: A jaká je ta vaše nejoblíbenější proměna, nebo co byl ten největší bizár, z koho jste dělala co?
5: Wow, těch bizárů bylo fakt strašně moc, ale co jsem si fakt užila, bylo s herečkou paní
4: Hibnerovou.
5: Ano, ano, kterou jsem transformovala ve strýčka Adamse. A tam opravdu se jí musela...
4: Vanda Hibnerová, křehká
5: Vanda,
4: blondýnka.
5: Přesně tak, křehká blondýnka, měla víceméně pleš, takže jsem jí musela skovat ty krásné vlasy. Musela jsem jí nalíčit ty černé oči a bylo to opravdu i s tím kostýmem, to bylo
4: trochu nafouknout
5: jako taky. Velký, no, jo, jo, jo, jo.
4: I to se to. Tedy dá.
5: I to, no, to jako všechno vlastně se dělá s tím stínem a světlem a samozřejmě i s panem fotografem jsme řešili jak a co.
4: A jak moc akční musíte být na place filmovém? Může se stát, že třeba má... maskérka takovou už pozici, že třeba řekne sama stop místo režiséra, protože vidí, že ten herec se roztéká, herečka se roztéká.
5: Na tohle si dávám hodně pozor a lidi už si myslím, že mě znají, jelikož jsem perfekcionalista, ale snažím se s tím pracovat, protože taky musíte umět kdy přestat. Hodně důležitý, že vlastně on ten perfekcionalist vám zadá hodně času a vy se musíte opravdu naučit tak a teď dost.
4: Konec. Nebudu rejžovi do toho mluvit.
5: No. Ale samozřejmě, když vidím, že se někdo lesk,

Takže víceméně tenkrát jsem dělala interview s Black Eyed Peas, který on je producentem. A od té doby vlastně se známe a nechává mě líčit na koncerty Black Eyed Peas, většinou v Paříži, ale vlastně jsem je líčila i před 2 lety v Praze, když tady byly. A patří mezi jedny z nejlepších producentů na světě dokonce.

0: jsme zpátky v ateliéru Kamily Brunias, umělecké maskérky. Mluvili jsme o tom, jaké to je líčit filmové hvězdy a právě takovou proceduru zrovna podstupuji. To opravdu pozoruhodné, co Kamila dokáže s tváří udělat. Když jsme mluvili o tom filmu, vy jste právě dlouho byla ve Francii, tak jaké všechny hvězdy jste třeba měla možnost líčit, Kamilo?
1: Mně se podařilo líčit herce, který se jmenuje Michel Galabru. Hrál v Četníkách ze Saint-Tropez. Je to takový ten silnější pán. A byla to vlastně moje první velká zkušenost u filmu. Nakonec jsem vlastně v tom filmu si i zahrála, jelikož jsem se jim hodila do repertoáru jako maskérka. A mně se to stalo vlastně dvakrát, toto i s tou Táňou Wilhelmovou, tam jsem taky byla v tom filmu. Nějakým způsobem jsem líčila, ale zároveň hrála.
0: No ale vy právě jste i bývalá modelka, potom jste se přeorientovala na make-up, tak možná právě jste na tom place potom tak výrazná, že si vás tam zase berou zpátky. Nelitujete, že jste tady takhle v této, řekněme, profesi, která přece jenom je za tou kamerou?
1: Tohle to je velmi silná otázka pro mě, protože samozřejmě jsem s tím bojovala minimálně 2 roky. Já jsem vlastně v té Paříži pracovala pro spoustu značek jako modelka, dělala jsem i modní přehlídky, fotila jsem tam a najednou mi došlo, že to není ono. To ego nějakým způsobem rostlo a já jsem potřebovala ho nějakým způsobem utlumit. A zjistila jsem, že ta kreativní stránka je u mě hodně silná, protože od malička opravdu maluju ty obrazy. A najednou jsem zjistila, že existuje tato škola v Paříži, umělecká. Nějakým způsobem jsem si řekla, že bych měla myslet na svou budoucnost a dělat něco, co by mě opravdu bavilo. Když jsem šla do té školy a viděla jsem tam ty lidi, ty učitele, to inspirativní prostředí, tak já jsem se úplně zamilovala a udělala jsem všechno pro to, abych do té školy mohla chodit. Takže tohle byl začátek mojí kariéry. Vůbec toho nelituju. Samozřejmě byly chvilky, kdy to bylo těžké, protože jsem pracovala s herečkama, zpěvačkama, modelkama a říkala jsem si, ale teď já mám být na tom jejím místě, jo? Ale pro mě to byla taková psychologická hra, že jsem si říkala, ne, tohle je něco, co opravdu je pro mě a je to lepší, že se nějakým způsobem vyvíjím dál.

0: nezůstávám jakoby na té stejné úrovni vlastně toho modelingu, který je více...
1: Vykročila jste úplně mimo...
0: Úplně z komfortní
1: zóny. ...svůj směr a mimo komfortní zónu.
0: Ale přitom jsem vlastně pořád v tom show businessu, pořád vlastně v tom filmu jsem, v té módě, ale z jiné strany.
1: No a když jste říkala právě, že jste vystudovala ten pařížský technický institut, tedy uměleckou školu, jak tam vypadaly vaše hodiny, jaké jste navštěvovala, co přesně jste se tam dozvěděla o líčení a o téhle profesi?
0: Právě to, co mě nadchlo na této škole, je to, do jaké hloubky ta škola šla. My jsme třeba dělali suchařství, malby, olejomalby, chodili jsme po muzeí,
1: A to teda ale mluvíme o tom, že vy jste tam studovala umění, vy jste tam nestudovala líčení, nebo?
0: Ono právě to líčení bylo dohromady s tím uměním, protože v té Paříži, opravdu když jdete do nějaké školy v Paříži, tak to má obrovskou váhu. Není to žádný kurz týdenní nebo dvou týdenní. Byla to každodenní škola, každodenní studium, 6-hodinový. A rovnou nás vlastně posílali na praxi na plac. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně během té školy chodila do opery pařížský nebo na modní přehlídky.
1: Líčit.
0: Samozřejmě takové ty menší joby, že jo, protože jsem ještě nebyla tam třeba, kde jsem teď. Ale už i tak to byly obrovské jako zkušenosti. Ta škola vlastně nám dodávala tu praxi a my jsme si mohli volit, jestli chceme nebo ne. A já jsem byla teda opravdu velmi ambiciozní, že já jsem neměla jediný volný víkend a hned po té škole jsem vlastně chodila za tou prací, i ty víkendy, takže jsem vlastně pracovala opravdu non-stop.
1: Vzpomenete si na ty vaše první začátky, třeba právě u filmu, co jste líčila a na co jste si musela dát pozor?
0: Ty první začátky byly krušný, protože ono víceméně nakonec jde nejvíc o váš charakter, že vy třeba můžete mít nějaké skills, nějaké dovednosti, co se naučíte, ale to vůbec není všechno. Jo.
1: Mně právě připadá, že to musí být velmi jako náročné na komunikaci, když třeba máte před sebou takhle u tohoto stolečku, jak sedím já, Catherine Deneuve, třeba nebo někoho prostě opravdu významnou star a teď jí saháte na obličej a teď se jí dotýkáte jejich vlasů a oni asi zase ty celebrity a hvězdy často mají nějaké své maníry, když to tak řeknu, tak a vy to musíte všechno nějak diplomaticky ustát.
0: Je to tak a co je důležitý právě pracovat na tom svým charakteru a to je asi možná ta nejtěžší stránka této práce, protože vy se vlastně dotýkáte lidí, kteří mají obrovské zkušenosti, kteří mají prožitý život.
1: A někdy mají ale taky velká ega třeba.
0: Kteří mají obrovská ega. Z mých zkušeností, čím větší hvězda, tak tím to ego je menší a jsou opravdu úžasný. Až mě to překvapilo, že opravdu takový ty na ty nejvyšší úrovni jsou velmi milí a oni se vlastně zajímají o vás. Mm-hmm. Je důležité mít takový ten svůj prostor a nechodit jim vlastně do toho jejich prostoru. Člověk musí být velmi opatrný a vlastně velice
1: psycholog, velice profesionální. Jejich hranice a vaše.
0: Přesně tak. A o tom je právě ta práce na tom osobním rozvoji. Každý člověk má svoji osobní jakoby zónu, přes kterou by člověk neměl jako přejít a neměl by moc mluvit. Opravdu tam je obrovská koncentrace, zejména u těch celebrit a u těch opravdu známých lidí je dobrý fakt jako samozřejmě jenom jemně něco říct, ale ne se tam vypovídávat a mluvit na hlas nebo být na telefonu, nebo je to opravdu velice precizní a velice disciplinovaná událost, bych řekla. No.
1: Tak tam jste byla u filmu, ale také jste se ocitla v opeře a tam jste líčila operu Verdiho Macbetha. Ovšem v japonském stylu, tak to asi taky byla docela výzva.
0: To byla velká výzva, jelikož jsme tam měli hodně herců, takže samozřejmě nás bylo víc kolegyň a já jsem teda líčila ty hlavní postavy a bylo to neskutečně nádherný, protože ta herečka to byla opravdová osobnost a ona si vyloženě ten make-up užívala.
1: No a řekněte tady ty základní, jako co si člověk tak představí, ale tak když vy máte zadání japonský styl líčení.
0: To už je jako opravdu face painting, jo, že já jsem líčila, to už není jakoby líčení normálními produkty. Tam jsem pracovala s barvami pro face painting, který dobře držely na obličeji a byly hodně výrazný. A vlastně tím, jak maluji obrazy, tak to byly obličeje, jo. Opravdu ty barvy byly tak sytý. Inspiraci vlastně japonským samozřejmě, takže hodně zkosené tváře, oči do strany, obočí hodně viditelný, takže to bylo opravdu jako hodně, hodně, aby ty lidi v tom obecenstvu mohli vidět přesně všechny ty formy toho obličeje. Pak se samozřejmě nasazovala i paruka, co bylo na tom krásný, že ty herci opravdu si to velmi užívali a ono je to vyloženě ztransformovalo. Takže oni najednou, když dostali na sebe ten kostým, teď měli ten make-up, ty vlasy, tak oni najednou byli úplně nikdo jiný. A tím pádem se mohli velmi dobře dát do té role.
1: Říká se, že dobrý kostým a pravděpodobně tady i dobré líčení opravdu může toho herce podpořit. Naopak ho může docela dost často asi schodit, pakliže nefunguje ten kostým a zřejmě tak tady i to líčení.
0: Je to tak, je to tak. A já jsem vlastně tu Macbeth líčila několikrát, jelikož se jim to tenkrát velmi líbilo a vlastně si mě nechali na všechny ty vystoupení. A pokaždý to byl úplně jako nový jiný zážitek, protože ty herci se samozřejmě střídali, takže jsem tam měla vlastně i jiné herce, takže zase jsem se musela adaptovat jinému obličeji a bylo to velice jako zajímavý a ten face painting je taky velmi zajímavý, co se týče jakoby make-upu. No.
1: Jak nejdéle jste třeba někoho líčila pro film nebo pro divadlo? Jak dlouho musel sedět na téhle židli? Nebo
0: myslím,
1: podobné?
0: Tak 4 až 5 hodin.
1: 4 až 5 hodin. Tak teď je přišel čas opět na to, abychom si zahráli. Vybrala jste pro nás Don't Start Now od Dua Lipa. Proč?
0: Tuto zpěvačku velmi uznávám, jelikož ona opravdu dělá tu svoji práci na 100%, neli na 200. Má krásný hlas, je velmi pracovitá, je nádherná. Má moc hezký texty a myslím si, že je inspirací pro spoustu lidí i tím, jak přemýšlí, jaký má charakter, to, co předává těm lidem skrz ty písně. Já ji mám prostě ráda. No.
1: Tak si ji pustíme.

0: Já tady celou dobu sedím před tímhle zrcadlem, na mě svítí tyhle baňky, tak jsme si vlastně nepopsali, v čem je to zrcadlo speciální i v čem se liší od těch, které běžně máme doma.
1: Ty žárovky jsou speciální na pleť.
0: Takže tam je vidět všechno?
1: Je tam vidět všechno.
0: Nechcete to mít doma?
1: Nechcete to mít doma. Je tam vidět všechno. Oni jsou podobní vlastně tomu světlu, které potom následuje u toho filmu nebo v té módě, že vlastně je hodně důležitý pracovat pod světlem, který potom bude užitý na tom place, na tom setu.
0: Tak to tu máme.
1: A samozřejmě někdy se natáčí na normálním světle, takže pokud je to tak, tak já musím líčit na denním světle.
0: No, to je taky důležité vlastně poznamenat.
1: Ne vždycky před žárovkama, ale někdy opravdu musím jít na světlo.
0: My jsme několikrát zmínili, že vy neděláte jenom jednu disciplínu líčení. Děláte film, divadlo, módu, focení, ale i živé přehlídky. Na škole ale vám říkali, že to nejde všechno dohromady, ne? Nebo že tam přece se specializují vždy na tu jednu škatulku, je to tak?
1: Je to tak. I vlastně v té mojí škole v Paříži se
0: specializujete
1: na módu, nebo na divadlo, na film, nebo na SFX také.
0: To je co?
1: To jsou speciální efekty pro film, kde už vlastně pracujete se silikonem a vlastně těžkými produkty, kdy vlastně opravdu transformujete třeba člověka ve zvíře nebo cokoliv.
0: A to jste nechtěla dělat?
1: To mě hodně lákalo a taky jsem se tohoto světa dotkla právě v mojí škole, kde jsme vlastně se dotkli každého toho oddělení. Ale trošku mě to odradilo, protože ty silikony nikomu nedělají dobře a hodně lidí potom mají alergie. A já jsem zjistila, že vlastně chci to nejlepší pro ty lidi a chci, aby se se mnou vlastně cítili dobře. A já jenom měla pocit, že se mnou trpí. Jo, že jsem na ně musela dávat ty lepidla, silikony, teď oni mi červenali pod tím a já jsem nevěděla, co mám dělat.
0: Takže vás by to těšilo, jakoby umělecké dílo vytvořit, ale kdyby to teda nebylo tak náročné pro ty objekty.
1: Přesně tak, po té kreativní stránce je to nádherný. Já jsem to milovala, my jsme dělali různé masky na těch lidech, fakt jsme je transformovali v různé jako příšery, zvířata, cokoliv si dovedete představit.
0: Ale pak oni tou příšerou zůstali, když jste je odlíčila teda někdy možná.
1: No a pak to odlíčení vlastně někdy trvalo ještě díl než to celé nalíčení. A ty lidi z toho nevycházeli vždycky úplně šťastný, jelikož opravdu je to dřina. Za prvý museli snést ten make-up několika hodinový a pak ještě vlastně to focení nebo to natáčení a pak celé to odličování.
0: No a když jste mluvila právě o tom, že vás zajímá na vaší profesi především kreativita, tak my využijeme i toho, že jsme ve vašem ateliéru nejen líčícím, ale ateliéru, kde visí vaše velká plátna oleje. Tak mi povězte, jak souvisí malování na obličej s malováním na plátno, protože vy říkáte, že dost úzce.
1: Tohle je něco, co už vlastně léta zkouším dávat dohromady. A samozřejmě mi lidi říkají, no to nemůžeš dávat dohromady, to je úplně jiná práce. Vlastně celý život mi lidi říkali, že něco nejde. A já jsem ten typ člověka, co rád boří ty hranice. A já jsem si vlastně řekla, že najdu nějaký společný bod tady těch dvou prací a myslím si, že se mi to daří, protože já se vlastně skrz malování těch obrazů učím dané barvy a míchat je dohromady a vlastně zjišťuju, co tím dostanu za výsledek a tím pádem to můžu aplikovat i na lidi.
0: Čili je tvář trošku jiný druh plátna?
1: Samozřejmě, je to tak. No, tvář je vlastně, každá tvář, kterou líčím, je jakoby moje plátno, můj obraz. Každý člověk je individuální, že jo? Nikdo není stejný, takže já se opravdu vlastně musím skoncentrovat na to, abych namalovala ten obraz co nejlíp a aby tomu člověku co nejvíc slušelo. A tam samozřejmě máme ty volumy, že jo? Máme tam vlastně tu hloubku toho obličeje. Nemáme plochu, že jo? Je to hloubka, takže máme prostě jakoby tváře, jo? Rty, oči. A tam právě už je zase to umění se světlem a se stínem, který vlastně používám i na ty obrazy. Dává mi to takovou jako reflexi, takovou zpětnou vazbu, že já do toho něco dám a ono se mi to jakoby vrací. Nevím, jak jinak to popsat.
0: Tak kdybyste nás prosím trochu provedla po vašem ateliéru, určitě, který, jak jsme říkali, je ve Vršovicích. Tady vedle máte tenisové kurty.
1: No, abych vám něco ještě o sobě prozradila. Já jsem velký sportovec a hraju tenis a dělám gymnastiku. A to všechno na jednom místě. Mám to přímo před ateliérem, kde máme tenisové kurty. A když dopracuju, domaluju, tak se tady sejdeme s našimi kolegy a zahrajeme si tenis pro radost. Aha. Letos jsem se i přihlásila na mistrák za Prahu, takže...
0: Nás jste dobrá, smečujete hodně v tenise?
1: Snažím se, mám svého trenéra a hraju za Vršovice mistrák tento rok. Ten první turnaj jsem vyhrála, tak mám velkou radost.
0: Tak vám držíme palce. Like a

0: the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Vrátíme se možná zase na chvíli dovnitř od tenisových kurtů zpátky tady k vašim malbám. A vy jste říkala, že jste vlastně měla nedávno vernisáž?
3: Já jsem měla nedávno vernisáž v říjnu minulého roku.
2: A kdybychom měli popsat trochu vaše obrazy, dá se říct, že to jsou abstrakce nebo...
3: Já bych řekla, že to je taková vlastně abstrakce s realitou, že vycházím z abstrakce, ale vždy se z toho stane trošku taková realita. Takže vlastně každý obraz nějakým způsobem dokážete popsat nebo v něm něco vidět reálného. A všechny obrazy maluju olejem, je to olej na plátno.
2: A jaké motivy vás zajímají, když se tak podíváme?
3: Já se inspiruju mými cestami, a tím, že jsem proletěla svět.
2: Takže teď třeba tady stojíme před velkým plátnem, který má zlatý podklad s černou, jsou tam... vlnovky.
3: No, tak tento obraz je zrovna inspirovaný oceánem. Vyloženě z Malajzie, protože jsem hodně cestovala po té Asii a tam jsem se potápěla. To potápění na mě zanechalo opravdu úžasné jako vzpomínky. Já jsem vlastně vstoupila do úplně nového světa a v té Malajzii vlastně jako to moře bylo neskutečně nádherný a barevný, že vlastně všechny barvy, co vidíte na těch obrazech, jsou reální. Jo, jsou reální a ty jsem opravdu viděla, buď to v moři, anebo na těch cestách, jakoby na souši vlastně v nějakém světadíle. A tento konkrétně obraz, jste si zrovna vybrala takový ten nejhlubší.
2: Opravdu?
3: Protože to vlastně jakoby člověk, víceméně žena, která vychází z hlouby oceánu a jde za světlem. Ta hloubka toho oceánu je vlastně jako tmavá a tak nějaký jako stahuje dolů. Něco jako v životě, když máte nějaké vlastně jako by trápení, které vás stahuje dolů a vy se snažíte jít tou pozitivní stranou. A v tomto obraze je to o tom, že ona jde za tím světlem, aby se jakoby vlastně zachránila z té hloubky.
2: To jste byla v Malajzii a zároveň o tom jsme ještě nemluvili, že výraznou stopu ve vašem životě nechalo Japonsko. To bylo ještě před Paříží a po Londýně, takže vy jste opravdu takový světoběžník.
3: Ano, je to tak.
2: Tak jestli můžete říct, co ve vás zanechalo Japonsko, jaká to byla zkušenost, tam jste tady byla jako modelka. Zároveň je to úplně, úplně odlišná kultura od té středoevropské, tak jak jste se tam etablovala? Co tam pro vás bylo zajímavého?
3: Začátky byly velmi krušný, protože já jsem si Japonsko představovala úplně jinak. Měla jsem velkou iluzi, asi něco jako i v Paříži, že ono je úplně něco jiného, co se naučíte tady v Evropě, jaké to tam je, jaký tam mají zvyky a tak. Ale když vlastně přijedete do té země, tak je to úplně o něčem jiném.
2: Čím byl největší střet s realitou, co jste se musela poznat, že je úplně jinak?
3: Pro mě bylo všechno jinak. Úplně všechno. Měla jsem hlad, chtěla jsem si něco koupit, nic jsem nepřečetla, všechno bylo v japonštině. To jídlo jsem neznala, co tam měli, všechno vypadalo fakt divně, úplně jinak. A hlavně já jsem vlastně byla v Tokiu. Tokio jako takový, když přijedete do Tokia, tak není úplně krásný, jo, protože je celý betonový. Všude je milion aut, milion lidí a tím, že tam jsou zemětřesení, tak všude máte vlastně kabely nad hlavou. Jo. Takže je to takový kabelový betonový město, plný zvuku. A to jsem teda ze začátku vůbec jako nedávala. Ale potom časem jsem zjistila právě místa, kam ty obrovský parky, ty temple, že jo, buddhistický a nádherné obchody, domy.
2: Vy jste tam vydržela potom 3 roky, je to tak?
3: Já jsem tam vydržela 3 roky, no. Já mám takový příběh, já jsem vlastně jela do Japonska přes práci a už když jsem tam jela, tak jsem věděla, že tam chci zůstat delší dobu, nejenom na tu jednu práci. A takže jsem udělala všechno pro to, obešla jsem všechny agentury v Tokiu. Díky asi mojí ambici a tomu, že jsem opravdu chtěla v tom Japonsku zůstat, tak jsem byla úspěšná, že jsem začala pracovat pro více agentur, takže práce přišla a tím pádem jsem začala i cestovat a poznávat i Japonsko jako takové, protože jsem jezdila i na ty ostrovy A když byl čas, tak jsem vyjela i do Asie, do Číny, do Indie. A poznala jsem vlastně velký kus té Asie, který mě naprosto fascinuje. Hmm.
2: No a pak jste se teda vrátila a teď žijete tady. Co vás přidrželo v Praze?
3: Já jsem vlastně z toho Japonska po 3 letech vycestovala do Paříže, jelikož jsem v Japonsku. Poslední týden mého pobytu jsem potkala mého budoucího manžela, Francouze, a slovo dalo slovo.
2: A rozhodli jsme, byla z Tokia, v Paříži.
3: A rozhodli jsme se teda, že se vrátíme do Evropy, tím pádem do Paříže, jelikož byl Francouz. Ale já jsem se toho velmi bála, protože pro mě japonská kultura je jedna z nejkrásnějších na světě a velmi rychle se na ní dá zvyknout, protože lidi jsou velice respektující, jsou opravdu jako, jsou to opravdu hodně dobří lidé. A já jsem se té Paříže bála, jelikož je to úplně jiná civilizace a nemluvila jsem francouzsky vůbec. Toho jsem se asi bála nejvíc. Ale manžel mě tenkrát přemluvil, takže jsem do té Paříže jela a musím říct, že to byla další velmi těžká etapa mého života. Mm.
2: A teď tedy jste v Praze.
3: A po Paříži samozřejmě ty začátky byly velmi těžký, protože Francouzové se k vám úplně nechovají tak, jakože, že vás nepřijmou i hned. Musíte perfektně mluvit francouzsky, musíte mít perfektní práci, musíte jako opravdu splnit všechny ty podmínky, abyste tam mohli být jakoby přijatí. A v Paříži jsem teda vydržela 15 let, udělala jsem si tam studium, uměleckou školu, pracovala jsem tam jako modelka i jako zpěvačka dokonce, ale už vlastně jsem se zaměřovala na ten make-up a na práci ve filmu a u módy. A po 15 letech jsem se přestěhovala do Prahy. Ty věci v Paříži už nebyly tak... Narodila se mi tam vlastně dcera v Paříži. A po jejím narození jsem zjistila, že to není místo, kde chci vychovávat svoje dítě. A zjistila jsem, že vlastně Praha a Čechy jsou nádherný, že tady je opravdu skvělá úroveň žití po všech stránkách. A musím říct, že doteďka opravdu toho nelituju.
2: A když si tady procházíme tady obrazy vaší výstavu, tak jenom ještě nás upozorněte na nějaké vaše highlighty tady.
3: Tak třeba, on totiž každý obraz má příběh. A třeba tento, ten zelený, vlastně vidíte rostlinu, ale on se jmenuje Rebirth, to znamená znovu zrození. A u mě to opravdu tak bylo, že jsem se znovu zrodila nějakým způsobem a v mé mysli jsem viděla takovouhle jakoby květinu, která vyrostla z té země doslova a šla za tím světlem, no.
2: A kdy malujete? Máte nějaký itinerář nebo prostě když vás to přepadne, vás inspirace nebo si děláte nějaké skici třeba?
3: Skici si dělám a mám velký blok papíru hned u postele, a protože moje nápady chodí většinou ráno, těsně před probuzením. A je to hodně zajímavý, protože někdy ty vize jsou fakt jako tak detailní, že já musím vlastně vstát a hned to začít malovat. A i to popisovat, co vlastně jako u toho cítím, co to je vlastně. A někdy to je dlouhý proces, protože vlastně ten obraz nejdřív projde tím psychickým procesem, to, co možná zrovna prožívám v životě, a pak vlastně to jde na to plátno. A tím, že jsem zase ten perfekcionalista, tak já to musím mít tu vizi přesně takovou, jakou jsem viděla. A musím se k tomu dostat. Což je opravdu někdy záhada a proces a někdy to trvá opravdu dlouho. Nějaký obrazy, třeba ty velký obrazy, trvaly až třeba rok. Protože procházím nějakým jako procesem a musím k tomu dojít.
2: Tak ať se vám daří, ať se vám maluje dobře na obličeje i na plátna.
3: Aha. Děkuji.
2: A my moc děkujeme, že jsme za vámi mohli v rámci filmového léta a s vizitkou přijít sem do ateliéru ve Vršovicích. Tak to byla Kamila Brunias a ještě si zahrajeme píseň, kterou jste pro nás vybrala na závěr, a to bude Michael Jackson. Love never felt so good. To by byla moc ráda moje dcera. Tak Michael Jackson jste nám vybrala nakonec.
3: Je to tak, protože Michael je moje celoživotní láska. Já jsem mu vždycky strašně moc fandila, i když ho hodně moc lidí hanilo, že jo, v určitou dobu. A mám na něj krásné vzpomínky.
2: Nelíčila jste ho?
3: Nelíčila, je mi to moc líto. Ale když vlastně zemřela, tak celá Paříž šla do ulic a bylo to neskutečný zážitek. Jo. Jsme tam všichni tančili a brečeli a nikdo nevěřil tomu, že umřel. Velmi, velmi respektuju jeho dílo, jeho texty, hudbu, tanec. Myslím si, že on je opravdu top.
2: Tak si ho pustíme a moc děkuju, Kamilo. Naschledanou.
3: Moc krát děkuju, naschledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

8. července byla Karolína Koubová v rámci vizitky v ateliéru maskérky Kamily Bruňas. V Zoo Praha teď letí kapibary. Cestou k ním ale chceme ukázat i méně nápadné druhy. To nám řekla v červnu ve vizitce ředitelka zoologické zahrady Lenka Poliaková, která se snaží mimo jiné posílit dobrý kolektiv pracovníků zoo a taky se více zaměřit na českou divokou přírodu. Jak Zoo Praha spolupracuje s jinými zoologickými zahradami, co obnášelo stěhování slonů mezi Prahou a Ostravou a jaká jsou další poslání zoologických zahrad, to se dozvíte zítra na Vltavě v 17 hodin.

0: To byla slovenská hudebnice Katarzia, která za hodinu na Vltavě věnuje své sedmé nebe nedávno zesnulému irskému zpěvákovi Glenu Hansardovi v 7 hodin.
1: Jazzový podvečer.
2: Dobrý večer. Samá velká, hodně velká a jedno menší jméno jsou na programu dnešního jazzového podvečera. Ukázky z jejich aktuálních alb začneme novinkou brazilské zpěvačky Jamil a kytaristy i basisty Vinícia Gomeše. Komorní, jak jen možno, už v úvodní skladbě z desky Boundless Specials, skladbě Mar de Maracaná.

A náhle se mezi novinkami objevuje ohlédnutí Norah Jones za její prvotinou Come Away With Me, kterou natočila před 26 lety tato čerstvě 47-letá americká úspěšná písničkářka jazzová. Nahrála novou verzi s klavírem, vyhranější a jistější, jak v průvodním slově říká. Tak posuďte.

Sam Barber, naopak muž na začátku kariéry, teprve 22-letý americký kytarista, zpěvák a autor, lehce nadžánrový. Po úspěšném debutu vydává teď druhou desku Broken View s touto ústřední písničkou.

0: Get yourself free. Get yourself free.
1: Tak a teď zase jednou stačí jen jméno. Paul McCartney chystá novinku. Nazval ji The Boys of Dungeon Lane, no a Paulovi bude v červnu už 84.

A na závěr další senior a jeho novinka Taj Mahal. Tento skvělý folk bluesový zpěvák a autor se ke svým 84 nám dotáhne ještě o měsíc dřív než Paul McCartney a taky mu to pořád šlape. V novince Wild About My Lovin'. Krásná pohoda pro zbytek soboty a víkendu celého.

0: 18. dubna ukončil svůj jazzový podvečer na stanici Vltava Otakar Svoboda jedním starým blues v podání Tache Mahala Wild About My Lovin'. Skladbu najdete na jeho nové desce Time. A Time teď říká, že je 6:30.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými, rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: Když se v roce 1974 poprvé objevila kniha Šest dnů Kondora, znamenalo to pro amerického spisovatele, autora dobrodružných románů a scénáristu Jamese Gradyho jednoznačný úspěch. Román se stal bestsellerem roku a k jeho slávě v zápětí přispěl také Polakův filmový přepis pod názvem Tři dny Kondora s Robertem Redfordem v hlavní roli. Z knihy vám čteme v rámci filmového léta na Vltavě dnes už po 11.

0: Od chvíle, kdy Malcolm poprvé zavolal, seděl Mitchell u poplachové linky CIA. Hned vedle stolu měl připravené lůžko na spaní. Od čtvrtka neviděl slunce. Když musel na záchod, putoval tam telefon s ním. Náměstek ředitele totiž rozhodl, aby Mitchell dál setrval u telefonu. Kdyby Malcolm znovu zavolal, Mitchell ho rozezná dřív než kdokoliv, kdo by ho vystřídal. Na Mitchella sice doléhala únava, ale byl to tvrdý chlapík. Když telefon opět zazvonil, zrovna nesl k ústům šálek kávy. 4937282. Tady je Kondor.
1: Kde k sakru jste?
0: Buďte sticha. Vím, že se snažíte hovor lokalizovat a proto nemám moc času. Mluvil bych s vámi na téhle lince déle, jenže CIA byla infiltrována.
1: Cože?
0: Máte tam dvojitého agenta. Ten muž v uličce. Malcolmovi málem uklouzlo ve drbyho jméno. Na mě vystřelil první. Poznal jsem ho. Byl to ten samý, co ve čtvrtek ráno parkoval před společností. Ten druhý v uličce vám tohle asi už zřejmě řekl, takže Malcolm čekal, že ho Mitchell přeruší. Stalo se. Vrabec 4 byl zastřelen. Vy...
1: Já to neudělal.
0: Proč bych to dělal? Takže vy nic nevíte.
1: Víme jen, že od té doby, co jste sem poprvé zavolal, nám přibyli další dva mrtví.
0: Možná, že jsem zabil toho chlapa, co na mě střílel, ale Maronika jsem určitě nezabil.
1: Koho?
0: Maronika. Tak se přece ten Vrabec 4 ve skutečnosti jmenoval, ne?
1: Vrabec 4 se tak nejmenoval.
0: Ne? Ten chlap, na kterého jsem vystřelil, volal nějakého Maronika, když se svalil na zem. Tak jsem si domyslel, že Maronik je Vrabec 4.
1: Pozor, nepřežeň to, pomyslel si Malcolm.
0: Teď je to stejně fuk, už nemám moc času. Ten, kdo nás přepadl, šel po něčem, co věděl Heidegger. Heidegger nám všem řekl o nesrovnalostech v záznamech. Řekl, že to nahlásí někomu v Langley. Proto si myslím, že někde v centrále CIA je dvojitý agent. Heidegger poslal hlášení nesprávnému člověku. A ještě na něco jsem přišel. Snad se z toho dozvím víc. Našel jsem něco v Heideggerově bytě. Když mi dáte čas, snad to rozřeším. Vím, že mě hledáte. Ale bojím se dostavit osobně nebo se od vás nechat nalézt. Nemohli byste na chvilku polevit, než si to všechno pořádně sesumíruju a přijdu na to, proč mě vlastně chtějí zabít? Mitchell chvilku nic neříkal. Agent u lokalizačního zařízení mu frenetickou gestikulací dával najevo, aby prodlužoval rozhovor co nejdéle.
1: Nevím, jestli to půjde, řekl konečně.
0: Třeba kdybyste...
1: Už nemám čas,
0: přerušil ho Malcolm.
1: Až budu vědět víc, zase vás zavolám.
0: Spojení bylo přerušeno. Mitchell se podíval na agenta u lokalizátoru. Ten záporně zavrtěl hlavou.
1: Co si o tom myslíte?
0: Mitchell se podíval na strážného, který položil otázku a zavrtěl hlavou.
1: Nic.
0: A taky nejsem placený za to, abych si něco myslel.
1: Alespoň v tomhle případě ne.
0: Rozhlédl se po místnosti a jeho pohled se zastavil u starého, zkušeného agenta.
1: Jasone, říká ti něco jméno Maronik?
0: Nenápadný muž jménem Jason pomalu přikývl.
1: Něco mi to říká.
0: Mně taky, řekl Mitchell. Zvedl telefon.
1: Archiv?
0: Chci všechno, co máte o člověku jménem Maronik, nebo tak nějak podobně. Budeme asi potřebovat několik kopií, tak sebou hoďte. Přerušil spojení a pak vytočil číslo náměstka ředitele. Zatímco Mitchell čekal, až ho spojí s náměstkem ředitele, v jiné části města telefonoval Paul se starým pánem.
2: Náš hoch se vyznamenal, pane.
0: To rád slyším, Kevine. Paul pokračoval lehčím tónem.
2: Řekl jim přesně to, co potřebovali slyšet. Máte-li pravdu, pak se Maronik asi pěkně zapotí. Bude strašně stát o to, aby co nejdříve našel Kondora. Máte vy něco nového? Nic. Naši lidé se pořád šťourají v minulosti všech, kterých se tahle záležitost týká. Kromě nás pouze policie ví o spojení mezi Malcolmem a tím mrtvým v dívčině bytě. Vydali na dívku zatykač pro podezření z vraždy, ale jen pro formu. Až přijde ten správný čas, i tahle informace se dostane do správných rukou. Teď musím odejít na další nudnou schůzi. Nedám na sobě nic znát a budu se snažit postrkovat naše přátele tím správným směrem. Zatím zůstaňte, kde jste, a monitorujte jejich telefonáty. Buďte ale připravený kdykoliv vyrazit k akci.
1: Dobře, pane.
2: Paul zavěsil. Usmál se na ostatní muže v místnosti a pohodlně se usadil na židli, aby si vypil zasloužený šálek kávy.
1: Ať vysím, jestli se v tom nevyznám.
2: Kapitán námořnictva bouchl pěstí do stolu, aby zdůraznil své rozhořčení, a pak se opět natáhl do vypolstrovaného křesla.
1: Nikdo z nás se v tom pořádně nevyzná, kapitáne,
2: pronesl náměstek ředitele trpělivě. Jak už jsem řekl, kromě informací, které jsme obdrželi od Kondora, jsme od naší poslední schůzky nijak nepokročili. Kapitán se naklonil doprava a hlasitým šepotem uvedl do trapných rozpaků muže po své pravici, zástupce FBI.
1: Tak proč nás Krucinál svolávali, když nikam nepokročili?
2: Nabádavý pohled, kterým ho náměstek ředitele počastoval, s kapitánem ani nehnul. Náměstek pokračoval.
1: Jak víte, Maronikův spis se ztratil. Vyžádali jsme si kopii od našich britských spojenců. Stíhačka vojenského letectva jsem dopraví během 3 hodin.
2: Má někdo z vás nějakou připomínku?
1: Myslím si, že Kondor má částečně pravdu,
2: promluvil okamžitě muž z FBI.
1: CIA byla skutečně infiltrována.
2: Jeho kolega po levici, pracovník CIA, se nervózně zavrtěl ve svém křesle.
1: Nicméně, pokračoval muž z FBI, domnívám se, že bychom o této infiltraci měli mluvit v minulém čase. Dvojitým agentem byl samozřejmě Vedrby. Nejspíš využíval společnosti k předávání informací dál a Heidegger na to náhodou přišel. Když se to Vedrby dozvěděl, rozhodl se, že společnost musí být zlikvidována. Kondor mu proklouzl a Vedrby ho chtěl zlikvidovat dodatečně. Jenže to spackal. Někteří další členové jeho organizace pravděpodobně pořád ještě fungují, ale ty dostaneme postupně, jednoho po druhém. Smrtí Vedrbyho se průnik informací ze CIA zastavil. Teď je podle mého názoru nejdůležitější podchytit Kondora. Právě s jeho pomocí můžeme co nejdříve pochytat Vedrbyho spolupracovníky, včetně toho Maronika, jestli vůbec někdo takový existuje, a zjistit od nich, o jaké informace jsme přišli. Náměstek ředitele se rozhlédl po místnosti. Právě v okamžiku, kdy chtěl schůzku rozpustit, přihlásil se starý pán.
3: Mohu k tomu něco říct, pane náměstku?
2: Samozřejmě. Vaše názory nás vždy velmi zajímají. Než starý pán promluvil, poctil zástupce FBI zvláštním pohledem.
3: Chtěl bych zdůraznit, že s kolegou z FBI nesouhlasím. Jeho vysvětlení zní sice rozumně, ale je v něm několik nesrovnalostí, které se mi nelíbí. Jestliže Vedrby opravdu byl dvojitý agent, který to vše řídil, jak a proč zemřel?
2: Vím, že je to sporná otázka, alespoň do té doby, než v laboratoři dokončí všechny ty rozsáhlé testy. Jsem však přesvědčen, že se jeho násilná smrt prokáže. A rozkaz k něčemu podobnému by musel přijít z dost vysokého místa. Kromě toho mám pocit, že společnost nesloužila k předávání informací dál.
1: Je to ovšem jen pocit, nic víc.
3: Myslím, že bychom měli pokračovat jako dosud, jenom se 2 malými změnami. Za prvé, měli bychom prozkoumat minulost všech zúčastněných osob a zjistit, jestli se jejich životní osudy někde neprotínají. Za druhé, dejme Kondorovi šanci, ať si zalétá. Třeba ještě na něco přijde. Povolte v tom honu na něj a soustřeďte se na důkladné zkoumání minulosti. Mám ještě pár dalších nápadů, ale ty s vaším dovolením rozpracuji do příští schůzky. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji vám, pane náměstku.
2: My děkujeme vám, pane. Definitivní rozhodnutí samozřejmě závisí na řediteli CIA, ale byl jsem ujištěn, že dá hodně na naše doporučení. Než toto rozhodnutí obdržíme, navrhuji pokračovat jako dosud. Starý pán se podíval na náměstka ředitele a řekl:
3: budeme vám pomáhat ze všech sil.
1: My také!
2: Vyštěkl muž z FBI a probodl starého pána rozhořčeným pohledem. Starý pán se místo odpovědi jen podivně usmál.
3: Pánové, řekl náměstek ředitele, děkuji vám za pomoc. Děkuji vám za účast, o příští schůzce budete včas vyrozuměni. Naschledanou.
2: Když účastníci schůzky opouštěli místnost, muž z FBI se podíval na starého pána a setkal se s párem bystrých, zvědavých očí. Rychle vyšel ze dveří. Kapitán námořnictva se na cestě k východu otočil k zástupci ministerstva financí.
1: Přál bych si zase velet na lodi. Tyhle otravné schůze mi lezou na nervy.
2: Odfrkl si, nasadil kapitánskou brigadírku a rázně odkráčel. Jako poslední opustil místnost náměstek ředitele.
1: Vůbec se mi to nelíbí.
2: Oba muži se procházeli po cestičkách Kapitolu. Nával turistů pomalu slábl a někteří vládní úředníci odcházeli z práce předčasně.
1: Mně se to také nelíbí, příteli. Ale musíme se smířit se situací, jaká je, a ne jakou bychom ji chtěli mít.
2: Starší muž pohlédl na svého nápadného společníka.
1: Alespoň víme víc než předtím. Například víme, jak moc záleží na tom, aby Kondor zemřel. A nejen on.
2: Vzácný washingtonský vánek donesl slova nápadného muže k uším důstojně vyhlížejícího pána.
1: Co tím myslíte?
3: Nedává mi to smysl,
2: odpověděl popuzeně nápadný muž.
1: Vedr by byl tvrdý a zkušený agent. I když byl postřelený, přesto se mu podařilo zabít Vrabce 4. Snad nevěříte, že by člověk jako on vykřikoval moje jméno. Nedává to smysl.
3: Dobře, ale co tedy dává smysl?
1: To nevím jistě.
3: Ale určitě se děje něco, o čem my nevíme. Nebo alespoň něco, o čem já nevím.
2: Když důstojně vyhlížející pán promluvil, zazněla v jeho hlase směsice nervozity a úzkosti.
1: Snad si nemyslíte, že před vámi tajím nějaké informace?
2: Levin Maronik dlouho nepromluvil. Pak pomalu řekl.
1: Nevím. Pochybuju, ale ta možnost tu existuje. Zatím to nebudu rozvádět. Ale nezapomeňte na náš poslední rozhovor.
2: Oba muži kráčeli několik minut mlčky. Nakonec starší z nich prolomil mlčení.
1: Mají vaši lidé něco nového?
3: Nic. Monitorujeme všechny policejní hovory a spojení mezi vyšetřovacími skupinami FBI a CIA. Jsme jenom tři a tak moc terénní práce nestihneme. Až některá ze skupin dostihne Kondora, mám v plánu přepadnout ji dřív, než ho odvezou na nějaké bezpečné místo.
2: Můžete zjistit, jaké místo zvolí, nebo alespoň o jakých alternativách předběžně uvažují? Měli bychom pak daleko větší naději na úspěch. Starší muž přikývl a Maronik pokračoval.
1: Další věc, která se mi nelíbí, je Lloyd. Pokud vím, policie si ho zatím nedala s Kondorem dohromady. Jenže Kondorovi otisky prstů musely být po celém bytě. A policie je buď nesejmula, o čemž pochybuji, nebo to nenahlásila dál.
3: To se mi vůbec nelíbí. Nějak to nesedí.
2: Mohl byste se na to podívat, aniž byste přitom vzbudili jejich podezření? Starší muž opět přikývl. Oba muži pokračovali v procházce. Teď už byly tři bloky od Kapitolu. O dva bloky dál zastavil městský autobus, odfrkl mračno naftového kouře a vypustil na chodník malý hlouček pasažérů. Když s funěním a skřípáním opět vyjel ze zastávky, oddělily se od hloučku dvě postavy a zamířily ke kapitolu.

0: Malcolm se rozhodl, že vrátí najatou dodávku. Poskytovala jim sice soukromí, ale byla příliš nápadná. Kromě toho bylo nájemné za dodávku dost vysoké a Malcolm chtěl mít v rezervě co nejvíc peněz. Řekl si, že na těch několik kroků, které ještě hodlá podniknout, bude městská veřejná doprava docela vyhovovat. Wendy se zdráháním souhlasila. Líbilo se jí řídit dodávku. Stalo se to, když byli téměř na úrovni obou mužů, kteří kráčeli proti nim na druhé straně chodníku. Sponka, přidržující Wendinu paruku, neodolala náporu větru a záplava světlých vlasů sletěla z hlavy na ulici. Další poryv větru odnesl paruku rovnou doprostřed vozovky, kde utvořila směšnou hromádku.
1: Malcolme, moje paruka!
0: Vykřikla Wendy vzrušeně.
1: Honem, seber jí!
0: Její ostrý hlas přehlušil vítr a motory jedoucích automobilů. Na protilehlé straně ulice Levin Maronik náhle zatáhl svého společníka za rukáv. Malcolm věděl, že se Wendy dopustila závažné chyby, když vykřikla jeho jméno. Pohybem ruky ji umlčel, propletl se mezi zaparkovanými auty a vydal se do ulice, aby paruku sebral ze země. Povšiml si, že ho dva muži naproti pozorují a snažil se chovat pokud možno nenuceně. Tvářil se, jako když se stydí za svou manželku. Pohyby Levina, Maronika byly pomalé, ale jisté. Zatímco si pozorně prohlížel pár na protější straně ulice, mozek mu pracoval jako kalkulačka. Na to, aby se dal tak fantastickou náhodou překvapit, byl příliš zkušený. Ani na okamžik se nepřestával soustředit. Levou rukou si rozepjal kabát. Malcolm si toho koutkem oka povšiml, ale svou pozornost věnoval především hromádce vlasů, která mu ležela u nohou. Wendy k němu došla právě v okamžiku, kdy se s parukou v ruce narovnal.
1: Zatracená práce, asi je úplně zničená.
0: Povzdychla si Wendy a vytrhla Malcolmovi paruku.
1: Ještě, že už to nemáme daleko. Příště si ji připíchnu dvěma sponkami.
0: Maronikův společník už přece jenom příliš dlouho nepracoval v terénu. Stál a pozoroval pár na protějším chodníku. Jeho upřený pohled upoutal Malcolmovu pozornost, právě když muž s úžasem vyřkl jakési slovo. Malcolm ho neslyšel, ale poznal, že tu něco nehraje. Přelétl pohledem na mužova společníka, který se vynořil spoza zaparkovaného auta a začal přecházet ulici. Všiml si rozepjatého kabátu a ruky připravené vytrhnout z pouzdra pistoli.
1: Utíkej!
0: Prudce odstrčil Wendy od sebe a přehoupl se přes zaparkovaný sporták. Když dopadl na chodník, napadlo ho, že se třeba zmýlil a že ho ostatní chodci budou považovat za blázna. Maronik dobře věděl, že utíkat přes otevřené prostranství a útočit na pravděpodobně ozbrojeného muže, který se schovává za neprůstřelným krytem, by byla hloupost. Chtěl svou oběť vlákat do situace, v níž by ji snadno zastřelil. Také viděl, že mu část kořisti uniká. Tomu ovšem musel zabránit. Namířil a zaujal klasickou pozici střelce. Nohy mírně rozkročené, tělo napjaté jako struna. Wendy se ještě ani pořádně nerozběhla, když jí napadlo, že vlastně neví, proč by měla utíkat. Je to hloupost, pomyslela si, ale zpomalila jen trochu. Protáhla se mezi dvěma zaparkovanými auty a přešla do klusu. Do bezpečného úkrytu za řadou zaparkovaných turistických autobusů jí zbýval už jen asi metr. Ohlédla se přes levé rameno na Malcolma. Krátký revolver v Maronikově pravé ruce jednou vyštěkl. Ocelová střela jí zasáhla do spodiny lebeční. Zásah jí mírně nadzdvihl a zatočil s ní jako sloutkovou baletkou. Malcolm věděl, co ten výstřel znamená, ale přesto se musel podívat. Asi 6 metrů od sebe uviděl podivnou hromádku na chodníku.
1: Wendy je mrtvá. Určitě je mrtvá, blesklo mu hlavou.
0: Za posledních pár dní přece už viděl tolik mrtvých lidí, že to bezpečně pozná. K jeho nohám stékal po chodníku pramínek krve. Wendy pořád ještě svírala v ruce paruku.

Malcolm vytáhl pistoli. Stačilo však, aby jen trošku zvedl hlavu a opět vyštěkl Maronikův revolver. Střela škrábla kapotu auta. Malcolm se skrčil. Maronik se rychle rozběhl šikmo přes ulici. Zbývaly mu už jen 4 náboje. Řekl si, že použije ještě 2, aby Malcolma dostal z jeho úkrytu. Washingtonský Capitol Hill je místo plné paradoxů. Má největší procento zločinnosti z celého města a zároveň v jeho ulicích hlídkuje největší počet policistů. Maronikovi výstřely a jekot vyděšených turistů přivolali jednoho z dopravních strážníků. Rozběhl se na scénu předpokládaného zločinu a první, co uviděl, byl muž, který s pistolí v ruce přebíhal přes ulici. To však bylo také poslední, co na tomto světě spatřil, neboť Maronikova střela ho v zápětí zasáhla přímo do srdce. Maronik věděl, že se dostal do nepříjemné situace. Doufal, že než přiběhnou ostatní policisté, uplyne aspoň minuta. Do té doby bude kondor mrtvý a on bude někde daleko odtud. Teď však zahlédl, jak se necelý blok odtud myhly 2 další modré uniformy. Oba policisté sahali po pistolích. Maronik si rychle spočítal, jaké má možnosti, a začal se rozhlížet po únikové cestě. V tu chvíli sem z vedlejší ulice vyjížděl poněkud otrávený úředník kongresu, vracející se z práce. Zastavil svého červeného Volkswagena, aby se rozhlédl, než vjede na hlavní třídu. Jako většina automobilistů si nevšímal svého okolí. Maronik prudce otevřel dveře Volkswagenu, vytáhl úředníka z auta, praštil ho pistolí do obličeje, skočil do auta a rychle ujel. Odehrálo se to tak rychle, že úředník si ani nestačil uvědomit, co se děje. Maronikův společník celou tu dobu nepohnutě stál. Když viděl Maronika ujíždět, dal se také na útěk. Rozběhl se po ulici a po 15 metrech se zastavil u černého Mercedesu. Rychle nastoupil do auta a odjel. Malcolm zdvihl hlavu právě včas, aby si všiml státní poznávací značky velkého černého auta. Pak se podíval směrem k policistům. Ti stáli v hloučku kolem těla mrtvého kolegy. Jeden z nich vzrušeně odříkával do vysílačky popis Maronika a červeného Volkswagenu a žádal o posily a záchranku. Malcolm si uvědomil, že ho ještě neviděli. A pokud si ho snad všimli, považovali ho za jednoho z četných svědků vraždy policisty. Rozhlédl se kolem sebe. Lidé se krčili za zaparkovanými auty a byli příliš vyděšeni, než aby na něj policii upozornili. Rychle zabočil do ulice, odkud předtím přijel Volkswagen. Těsně předtím, než zahnul za roh, ohlédl se na neživoucí hromádku na chodníku. Nad Vendiným tělem se skláněl policista. Malcolm polkl a odvrátil se. Ušel 3 bloky, mával na taxík a vydal se do středu města. Seděl na zadním sedadle a třásl se jako osika. Jeho mozek však horečně pracoval na plné obrátky.

Činnost největší jednotky v rozsáhlé zpravodajské síti Spojených států CIA ve Washingtonu zahrnuje široké spektrum od špionáže přes technický výzkum a financování zahraničních politických skupin až po všední úmorné třídění informací z celého světa. A my na Vltavě sledujeme drama šestidenního boje o život, které prožije jeden z jejich řadových mladých pracovníků. Román Jamesa Gray Jeho Šest dnů kondora nám bude číst Jakub Albrecht v režii Josefa Kačmarčíka po 12. v premiéře zítra v 18.30 na stanici Vltava.

To byly baletky od Ondřeje Kyjase, hudebníka, skladatele, multiinstrumentalisty, který vystudoval hudební vědu, ale hudbu nepojímá jen akademicky. Naopak noří se do praxe napříč žánry, od vážné muziky k té filmové, od roku k duchovním kantátám. Zakladatel a dvorní skladatel brněnského ansámblu Opera Diverza je také členem kapel Květy a Mucha. Stíhá i sólovou dráhu jako elektrifikovaný písničkář s uměleckými jménem Kigis. A jeho hudbu můžete slyšet v novém snímku Bohdana Karáska Mistryně. Jak vypadá tvůrčí proces při skládání opery, komorní symfonie nebo rockového šlágru? Jak je vůbec možné obsáhnout tolik žánrů? Zeptá se v pondělí Ondřeje Kyjase, Karolína Koubová ve vizitce. Bude to v 10 hodin dopoledne. A teď je tu hodinová vzpomínka na velkého Kyjasova oblíbence –

you stop believing. So what happens

harbor to the sun. Just let it go.

You're here with me. Back broke, and we're dancing.

don't give me false hope. I'll meet all your demands.

strength.

you keep walking on. I'm gonna stay here.

0: Schopnost dávat pocit důležitosti každému kolem sebe měl Glenn Hansard, řekl na jeho pohřbu 4. srpna bratr Richard. A vzpomínce na irského hudebníka a herce věnovala dnešní 7. nebe na Vltavě Katarzia.
1: Český rozhlas Vltava.

0: Pěkný sobotní večer přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště. Domino není jen hra s kameny, ale také dlouhý plášť s kapucí, pod kterým skryje svou totožnost anžel. Ještě než vstoupí do kláštera, rozhodne se vydat na maškarní bál a koho tam potká, dozvíme se už za okamžik v opeře Černé domino Daniela Obéra. Co skrývá oblíbená, krásná a téměř dokonalá středoškolačka Laura, zjistíme v jejím tajném deníku dnes ve 23 hodin v četbě s hvězdičkou a v poslední půl hodině dne nám bude spolupracovník Arva Perta, italský flétnista Manuel Curia, hrát na flétnu Lahve a sklenice ve skladbách slovenského skladatele Adriana Demoče. To bude v koncertu soudobé hudby ve 23.30.
1: Operní večer. V průběhu staletí byla pařížská opera komik svědkem řady nezapomenutelných premiér. V roce 1825 Boieldieuovi Bílé paní, Ambrua Tomasovi Mignon v roce 1866, Bizetovi Carmen v roce 1875, v 80. letech 19. století Offenbachových Hoffmanových povídek, Delibovi Lakmé a Masnetovi Manon, nebo Debussyho Pélea a Melisandy v roce 1902.
2: Ovšem symbolem jejího repertoáru a devátým nejhranějším titulem v její historii je komická opera francouzského skladatele Daniela Françoise Esprita Obéra s názvem Černé domino.
1: K poslechu nahrávky této poněkud pozapomenuté opery vás zvou a dobrý večer ze studia stanice Vltava vám přejí autorka operního večera Kateřina Viktorová a redaktor Vojtěch Babka. Z režie se připojuje Petr Váně.
2: Daniel François Esprit Auber byl jedním z nejúspěšnějších a nejplodnějších autorů žánru opera komik, který zároveň stál u zrodu jiného významného hudebně dramatického žánru – velká opera.
1: Narodil se 29. ledna 1782 v Cannes. Tomu, že se proslaví jako skladatel, zprvu nic nenasvědčovalo. Jeho otec byl důstojníkem na dvoře francouzského krále a po velké francouzské revoluci si otevřel obchod s uměleckými předměty. Hudební talent svého syna podporoval. Zapsal ho na hodiny klavíru a zpěvu. Jeho prvním učitelem byl miláček pařížského publika, baritonista Jean Blaise Martin.
2: Ačkoliv byl otec milovníkem hudby, se svým synem měl jiné plány. Aby ho připravil na převzetí pařížského obchodu, poslal ho v roce 1802 studovat do Londýna. O necelé dva roky později se musel vrátit domů, neboť křehký mír mezi Anglií a revolucionářskou Francií se hroutil a další válka mezi těmito evropskými velmocemi byla na spadnutí.
1: Po návratu do Paříže se Aubert snažil uplatnit ve světě obchodu, bohužel bez většího úspěchu. V tomto období se začal znovu aktivně věnovat hudbě. Soukromé hodiny bral u rakouského naturalizovaného Francouze Ignáce Ladurnera. Komponoval a díky jeho improvizačnímu talentu se mu začaly otevírat dveře nejosvícenějších pařížských salonů.
2: Napsal několik koncertů, z nichž některé byly uvedeny na pařížské konzervatoři. Obzvlášť úspěšný byl houslový koncert, který napsal pro mladého Jacques Mazasse. Na základě poslechu tohoto koncertu mu pozdější ředitel pařížské konzervatoře Luigi Cherubini nabídl své lekce skladby.
1: Studium Cherubiniho vyústilo v první větší operní kompozici Le Séjour Militaire, která měla díky sponzorství slavného libretisty Jeana Nicolase Bouilliho premiéru v roce 1813 v komické opeře. U kritiky ale opera úspěch nezaznamenala a Aubert skladatelské činnosti na několik let zanechal.
2: Jeho návrat do světa podnikání však nebyl o moc šťastnější a po smrti svého otce v roce 1819 se opět rozhodl zkusit štěstí na poli hudby. Zlom nastal v roce 1823, kdy započala jeho dlouholetá spolupráce s předním francouzským libretistou a úspěšným činoherním autorem Eugenem Scribem, která trvala až do roku 1861.
1: Auber potkal Scriba, když už měl na kontě 6 komických oper a po nepříliš nadějném začátku se konečně, těsně po 30, začal prosazovat s díly jako La Bergère Châtelaine a Emma. Počínaje operou Lester ou le Château de Kenilworth a končící La fiancée du roi de Garbe vytvořili společně za necelých 40 let téměř 40 oper. Skoro všechna jejich díla překročila hranici 100 repríz. Není divu, že po těchto dvou umělcích jsou pojmenovány ulice na obou stranách pařížské opery.
2: Dnes jsme pro vás vybrali jejich 22. opus, tříaktovou komickou operu Černé domino. Zastavme se u žánru opera komik. Z formálního hlediska se jedná o operu s mluvenými dialogy, která v porovnání s italskou bufou kladla větší důraz na literární hodnotu libreta.
1: Libreta Auberových komických oper byla rozvíjena duchaplněji a nezakládala se na romantické naivitě a sentimentu. Auberova hudba je poznamenána italskými vzory. Zároveň ji charakterizuje lehkost a nenucenost. Často využíval kuplety, velmi oblíbené u obecenstva. Z komické opery v Auberově stylu později vzešla pařížská opereta.
2: Poprvé bylo Černé domino uvedeno 2. prosince 1837 v opera komik v Salle de la Bourse v Paříži. Jedná se o jedno z Auberových nejúspěšnějších děl, které od své premiéry do roku 1909 zaznamenalo v tomto operním domě 1209 repríz. Na žebříčku nejuváděnějších děl v historii opera komik obsadilo 9. příčku a je jedním z nejpopulárnějších opusů francouzského operního repertoáru 19. století. O necelé 2 roky později se opera objevila na jevišti Stavovského divadla v Praze. V Národním divadle byla poprvé uvedena v překladu Augustina Mužíka v roce 1891 a kritika tehdy psala:
1: vtipné, lehce pikantní libreto, podávající skladateli celou řadu skvostných scén, epizod a dramaticky účinných obratů, nalezlo v Auberovi povolaného mistra. Scribe znal velmi dobře Auberův talent a věděl, s čím přijde mu v ústrety nejlépe. Dialog, provázaný melodramaticky valčíkovým rytmem, kuplet o krátkém úsečném verši a především duet a terčet, kde padá slovo za slovem, věta za větou, ráz na ráz. To byly ony ledva patrné, ale důležité nitky, z nichž duchaplný skladatel spřádal své usměvavé, koketní harmonie, v nichž s chutí rozvíjel všecek svůj přirozený, ušlechtilý humor a místy i hluboký cit.
2: Příběh Černého domina je variací na obvyklou romantickou komedii s maskami. Páry se setkají a zamilují se, aniž by se vůbec viděli nebo zjistili svou identitu. Titul opery označuje doplněk karnevalové masky, dlouhou pelerínu s kapucí, která hraje důležitou roli v převlecích a záměnách a způsobuje mnoho nedorozumění i pikantních situací à la Feydeau. Zaposlouchejme se nyní do prvního dějství opery, která nás zavádí do Madridu, kde španělská královna pořádá maškarní ples, zahajující vánoční svátky.
1: Neteř španělské královny, mladá novicka Angel, opouští inkognito zahalená pláštěm klášter, aby si naposledy vychutnala požitky tohoto světa, než definitivně stoupí do řádu. Proměňuje se v dobrodružku a do posledního dějství skrývá svou totožnost. Během jedné bláznivé noci bude muset několikrát změnit svou identitu a nakonec i své životní plány.
2: Na plese se setkávají aristokraté, hrabě Giuliano a anglický diplomat Lord Elford, podezírající svou ženu, že miluje mladého španělského šlechtice Horace de Massaréna. Romantickému Horaci je přislíbeno manželství s Brigitte, dcerou hraběte ze Saint-Lycar, v současné době pobývající také v klášteře.
1: Horace ale myslí jen na krásnou cizinku, ukrytou pod černou pelerínou, se kterou se setkal na plese před rokem. tajemná žena se objevuje znovu. Zdá se, že jí Orásův zájem není lhostejný. Aby ale neodhalila svou identitu, o půlnoci z plesu prchá jako Popelka. Na nahrávce z roku 1995 pod vedením Richarda Boninga uslyšíme Sumijo
2: jako novicku Angèle de Oliveres,
1: Isabel Verne
2: jako novicku Brigitte ze Saint-Lycar,
1: Bruce Forda
2: jako mladého španělského šlechtice Horace de Massaréna,
1: Patrika Powera
2: jako hraběte Juliana,
1: Martin Olmédu
2: jako Juliánovu hospodyni Jacinthe,
1: Žila Bastána
2: jako jejího milence a správce kláštera Žila Pereze,
1: Doris Lamprecht
2: jako jeptišku a budoucí abatyši kláštera Irsil,
1: Žila Kašmaje
2: jako britského diplomata Lorda Elforta
1: a Jocelyn Taillon
2: jako řeholnici a vrátnou kláštera Gertrude.
1: Hraje English Chamber Orchestra.

0: Dozněly závěrečné takty prvního dějství opery Černé domino Daniela Francoise Esprita Aubera. V hlavních rolích se Sumi Jo, Brucem Fordem a Patrickem Powerem. London Voices a English Chamber Orchestra řídil dirigent Richard Boning.
1: Oberova tvorba byla zpočátku ovlivněna italskou operou, z níž obdivoval zejména Gioacchina Rossiniho. Mezníkem v jeho kariéře bylo uvedení opery Němá sportiči na historické téma, která vznikla v roce 1828 na zakázku pařížské opery a která je považována za vůbec první dílo v žánru velké opery. Ovlivnila další skladatele jako Meyerbeera či Alévyho a mezi její obdivovatele patřil i Richard Wagner.
0: Zmiňme jednu zajímavost. Němá sportiči o neapolském povstání roku 1647 se do historie zapsala také svým uvedením v Théâtre de la Monnaie v Bruselu 25. srpna 1830 v rámci oslav narozenin nizozemského krále Viléma I. Toto uvedení se stalo podnětem k povstání za osvobození Belgie.
1: Během vlasteneckého duetu L'amour sacré de la patrie, posvátná láska k vlasti, se obecenstvo vyhrnulo do ulic a proměnilo se v ozbrojený dav, který se zmocnil bruselských vládních budov a vyhlásil nezávislost na Nizozemském království. Tyto okolnosti připomínají úlohu, kterou sehrál slavný sbor Židů z Verdiho Nabuka, když se stal hymnou za osvobození Itálie.
0: Definitivní krystalizace žánru velká opera spadá do počátku 30. let 19. století, kdy ředitelem pařížské opery byl Louis Véron. Na její jeviště uvedl tři díla reprezentující tento typ opery. Gustava III. Aneb Maškarní ples Daniela Aubera z roku 1833, Alévyho Židovku z roku 1835 a Meyerbeerovy Huguenoty z roku 1836.
1: Po Němé sportiči následovala v Aubérově kariéře řada úspěšných komických oper, mezi kterými vyniká například Fra Diavolo z roku 1830. Vtipná to parodie s hlavním hrdinou lupičem gentlemanem s více než 900 reprízami. Aubér byl jako skladatel extrémně plodný. Na svém kontě má celkem 48 oper, z toho 36 komických. Mnohé z jeho opera komik jsou dodnes považovány za mistrovská díla tohoto žánru, ne-li mistrovská díla francouzské opery 19. století.
0: Patří mezi ně mimo jiné Bronzový kůň, Korunní démanty, Ďáblův podíl, Édé a neptajemství, Manon Lescaut a také v našem dnešním operním večeru uváděné Černé domino.
1: Po Cherubínyho smrti v roce 1842 byl Aubér na přání krále Ludvíka Filipa Orlánského jmenován ředitelem pařížské konzervatoře, kterou vedl až do roku 1870. Po pádu druhé francouzské republiky v roce 1852 se Aubér stal kapelníkem císaře Napoleona III. Král Karel X. Mu propůjčil řád čestné legie. V roce 1861 byl jmenován rytířem řádu čestné legie.
0: Ve druhé polovině 19. století se více věnoval pedagogické činnosti, i když se vkus publika začal pomalu měnit a veřejnost se čím dál tím více obracela k Offenbachovi, Hervému, Verdimu, Gounodovi a brzy podlehla Wagnerovi. Aubér se skládání nikdy zcela nevzdal a svou poslední operu Rêve d'amour napsal v roce 1869, tedy ve svých 87 letech.
1: Během obléhání Paříže pruskými vojsky v letech 1870 až 71 se Aubér postu ředitele konzervatoře vzdal a svolil k použití jejich prostorů jako provizorní nemocnice. Následný chaos revoluční pařížské komuny už však stárnoucí skladatel nepřežil. Zemřel v noci z 12. na 13. května 1871 ve věku 89 let a byl pochován na hřbitově Père Lachaise.
0: Poslechněme si teď druhé jednání komické opery Černé domino. Po plese pozval Giuliano Orase a přátele k sobě domů. K velké nelibosti hospodyně Jacint, která plánovala strávit večer se svým milencem Žilem Perezem, správcem sousedního kláštera. Krásnou a tajemnou cizinkou na plese, která Horace tolik zaujala, není nikdo jiný než mladá novicka z tohoto kláštera, Angèle, královnina Neteř, která si chtěla naposledy užít světské radosti, než by se ujala nových povinností abatyše.
1: Angèle se ale nestihne do kláštera vrátit z plesu včas a uvízne venku. O azyl žádá Jacinthe, která ji vydává za svou neteř hledající práci služebné. Horace ji poznává, je ale zmatený. Příchod lorda Elforta, který tam hledá svou milenku, v něm totiž vzbudí pochybnosti. Angèle nakonec získává klíče od kláštera od správce Gilles Pérez a může se vrátit.

0: Jeho hudba, elegantní i populární, snadná a zároveň precizní, půvabná i odvážná, měla všechny kvality potřebné k tomu, aby zaujala publikum a ovládla ho.
1: Těmito slovy vystihl Richard Wagner umění francouzského skladatele Daniela Françoise Esprita Aubera, jehož operu Černé domino dnes v operním večeru posloucháme.
0: Auber a Skrýb v ní s lehkostí a humorem mísí prvky španělské komedie Dáma skřítek, barokního klasika Calderona de la Barky a pohádkové Popelky. Tato nová Popelka, jak zněl původní název opery, byla nejprve určena pro španělského skladatele José Melchor Gomise, který žil v Paříži v exilu.
1: Ten bohužel v roce 1836 ale náhle zemřel a tak projekt připadl Auberovi. Skrýb psal libreto s myšlenkou na sopranistku Lore Cinti D'Amoro, slavnou rossiniovskou interpretku, která v roce 1828 zpívala také roli španělské princezny Elvíry v jejich Němé sportiči a která se stala první představitelkou Anžel.
0: Auber jako žák Cherubiniho získal vynikající teoretické znalosti harmonie, kontrapunktu a orchestrace a byl jedním z nejučenějších hudebníků své doby. Své kuplety a romance komponoval s grácií a vtipem. Jeho cílem bylo především potěšit. Černé domino je brilantní komická opera, jejíž partitura kombinuje španělské inspirace, živé ansámbly a virtuózní árie. Podle Hectora Berlioze se jedná o Auberovo nejlepší dílo.
1: Jednou z Auberových největších předností jako hudebníka je jeho mimořádný cit pro francouzský jazyk. Stejně tak, jako je Skrýbeho libreto plné jemných textových niancí a chytrých slovních obratů, je Auberova hudba vtipná a pikantní.
0: Operu Černé domino dnes večer posloucháme v tomto obsazení Angel de Oliveres, mladá novicka,
1: Sumijo,
0: Brigitte de Saint-Licar, její důvěrnice,
1: Isabel Verne,
0: Horace de Massaren, mladý španělský šlechtic,
1: Bruce Ford,
0: hrabě Giuliano, jeho přítel,
1: Patrick Power,
0: Jacinthe, Giulianova hospodyně,
1: Martin Olmeda,
0: Gilles Perez, její milenec a správce kláštera,
1: Gilles Bastin,
0: Irsil, jeptiška a budoucí abatyše kláštera,
1: Doris Lamprecht,
0: Lord Elford, britský diplomat,
1: Gilles Cachemay,
0: Gertrude, řeholnice a vrátná kláštera,
1: Jocelyn Tajon.
0: Koloraturní sopranistka Sumijo, která na naší nahrávce zpívá roli Angel, je jednou z nejvyhledávanějších pěvkyň současnosti. Svou pozici si vydobila kombinací pěvecké virtuozity, vrozené elegance a cíle vědomosti. Její interpretace náročných koloratur není jen vzrušující vokální akrobací. Sumijo vládne svěžím, ohebným sopránem plným barev, dokonalým frázováním a obdivuhodnou muzikalitou.
1: Po studiu hudby v Koreji přesídlila v 19 letech do Evropy, kde vystudovala zpěv na Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě. Jejími učiteli byli například Carlo Bergonzi nebo Elisabeth Schwarzkopf. Kariéra Sumijo začala neuvěřitelně strmně a záhy ji zavedla do špičkových světových operních a koncertních center. Její výkon v úloze Gildy v Rigoletovi v Terstu v roce 1986 totiž upoutal pozornost dirigentské legendy Herberta von Karajana, který krátce na to obsadil do role Oscara ve Verdiho maškarním plese s Plácidem Domingem na prestižním Salzburském festivalu.
0: Od té doby Sumijo hostuje po celém světě ve všech významných metropolích s nejlepšími světovými orchestry, po boku vynikajících operních hvězd a pod taktovkou dirigentských osobností. Mezi nimi nechyběli ani James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Kent Nagano či Sir George Scholty. Hlas Sumijo zazněl i při zahájení významných sportovních událostí, jako mistrovství světa ve fotbale v Soulu 2002 nebo letní a zimní olympijské hry v Pekingu 2008 a Soči 2014.
1: Na svém kontě má více než 50 nahrávek, včetně 10 solových alb pro společnost Erato či cenou Grammy ověnčeného alba Die Frau ohne Schatten Richarda Strause pro londýnské vydavatelství Decca. Její široký repertoár sahá od Händla, Persla a Mozarta k italskému bel cantu, Rossiniho, Belliniho a Meyerbeerově velké opeře až k Johannu Straussovi, písním Stevena Sondheima nebo broadwayským hitům. Vydala se i cestou crossoveru, nikdy se však neuchýlila k laciné efektivnosti.
0: Americký tenorista Bruce Ford, na naší nahrávce představitel Horace de Massarena, je jedním z nejvýraznějších zpěváků současnosti. Je spojen zejména s mozartovskými rolemi a repertoárem belkantovým. Bruce Ford byl členem Grand Opera Studio v Houstonu, kde v roce 1981 debutoval v díle Philipa Glasse The Madrigal Opera. V Evropě debutoval ve Wuppertalu v roce 1983 jako Belmonte a Tamino. Poté vystoupil v roce 1985 v Mannheimu jako Ferrando a Don Ramiro. V roce 1985 se Bruce Ford také objevil v Grand Théâtre de Bordeaux jako Alma Viva a na festivalu v Aix-en-Provence jako Lindoro.
1: Později se začal specializovat na belkantový repertoár zejména Rossiniho. Vystupoval na festivale v Pézaru a v Exfordu v rolích jako Argirio v Tancredim, Uberto v La Donna del Lago, Rinaldo v Armidě, Agorante v opeře Richardo a Zoraida, Antenore v Zelmíře nebo Oreste a Piro v Hermione. V roce 1991 zpíval v Královské opeře v Londýně v opeře Mitridate, Král Ponský. Účinkoval také v divadle De La Monnaie v Bruselu, v milánské La Scale, vídeňské státní opeře, pařížské opeře a metropolitní opeře v New Yorku. Na festivale v Kleinburn, Edinburghu i Salzburgu.
0: V 90. letech 20. století účinkoval Bruce Ford v mnoha koncertních provedeních a nahrávkách málo uváděných oper Donizettiho, Mercadanteho, Meyerbeera a Pacciniho. K jeho významným nahrávkám patří opery Černé domino, Maria de Rudens, Margherita d'Anjou, Carlo di Borgogna, Maria Regina d'Inghilterra, Zoraida di Granata, Křižáci v Egyptě, Pia de Tolomei nebo Elisabetta Regina d'Inghilterra. Bruce Ford zpíval pod vedením Claudia Abáda, Wolfganga Savališe, Ricarda Mutiho, Ivora Boltna a mnoha dalších známých dirigentů.
1: Richard Bonning je významný australský dirigent a klavírista. Vystudoval hru na klavír na hudební konzervatoři v Sydney a získal stipendium na Royal College of Music v Londýně. Jeho doménou jsou belkantové opery skladatelů, jako jsou Rossini, Donizetti a Bellini. V 60. a 70. letech se svou manželkou, vynikající koloraturní sopranistkou Joan Sutherland, zasloužil o znovuobjevení mnoha belkantových oper. Kromě dirigování se Bonning věnoval také muzikologickému bádání. Založili nadaci Joan Sutherland and Richard Bonning Foundation.
0: Jako operní dirigent Richard Bonning debutoval v roce 1963 ve Vancouveru operou Faust a Markétka. Ve stejném roce také ve Vancouveru poprvé dirigoval Normu v hlavní roli s Joan Sutherland a Marilyn Horne. V metropolitní opeře v New Yorku Bonning poprvé účinkoval 3 roky později v roce 1966 a naposledy pak v roce 1991. Většina představení byla právě s Joan Sutherland v hlavní roli. V roce 1977 působil jako hudební ředitel Vancouver Opera Orchestra, kde nastudoval dílo Gilles Masneta Král z Lahore, které se Sutherland také nahrál.
1: Bonning vrátil na repertoár několik operních děl, která upadla v zapomnění a od konce 19. století se téměř neuváděla. Například Masnetovu operu Esclamont. V Paříži získal její poškozenou vokální partituru a následně na aukci v New Yorku koupil celou orchestrální partituru. Sutherland byla k Esclamont zpočátku skeptická. Bonning byl naopak nadšený a nakonec ji přesvědčil, aby operu nastudovala. Premiéry opery v San Francisku a Metropolitní opeře se konaly v roce 1974 a 1976. Většinu nahrávek pořídil Richard Bonning s anglickým komorním orchestrem a nejinak je tomu i na nahrávce Černého domina, kterou dnes posloucháme.
0: Pro nahrávku provedl určité změny. Dle svých slov zachoval jen některé mluvené dialogy tak, aby neporušil žánr opera komik. Naopak rekonstruoval a použil 4 dokomponované recitativy, které napsal Petr Iljič Čajkovský. Čajkovský je zkomponoval pro zamýšlenou inscenaci Černého domina, kterou chtěla provést v Moskvě v roce 1869 italská operní společnost, ale nakonec k uvedení nedošlo. Tyto dokomponované recitativy byly publikovány v kompletním ruském vydání Čajkovského děl, odkud je Bonning také čerpal.
1: Vraťme se k příběhu Černého domina do třetího jednání. Po návratu do kláštera Anžel uklidňuje svou přítelkyni Brigitte, která se z plesu vrátila sama a musela čelit výtkám sestry Ursil. V časných ranních hodinách se v salonu objeví Oraz a svěří se Ursil skryté pod závojem, že z lásky ke krásné cizince hodlá zrušit plánovanou svatbu s Brigitte.
0: Anžel se chystá do kaple, aby složila své sliby, když v tom obdrží dopis od královny. Ta v něm oznamuje, že se rozhodla svěřit klášter Ursil a že své neteři Anžel nařizuje opustit klášter a vybrat si manžela. Oraz konečně identitu milované Anžel odhaluje. Následuje třetí jednání Oberovy opery Černé domino.

0: Na stanici Český rozhlas Vltava jsme doposlouchali jeden z klenotů francouzského repertoáru 19. století, komickou operu Daniela Françoise Esprita Aubera Černé domino. V hlavních rolích se představili Sumi Jo, Bruce Ford a Patrick Power. Další úlohy stvárnili význační francouzští pěvci Isabel Verne jako Angelinina důvěrnice Brigitte, Martin Olmeda jako hospodyně Jacinthe a Gilles Bastan jako správce kláštera. Gilles Cashmai stvárnil satirický portrét anglického milorda, tedy typu postavy, které byly často součástí pařížské komedie 19. století. Soubor London Voices a English Chamber Orchestra řídil dirigent Richard Boning.
1: U mikrofonu byly autorka pořadu Kateřina Viktorová a redaktor Vojtěch Babka. Technicky spolupracoval Petr Váně. Daniel François Esprit Aubert nám bude dělat společnost až do konce dnešního večera. Primárně je připomínán jako jeden z velkých mistrů žánru opera komik. Důležitou roli ale hrál i ve vývoji romantického baletu prostřednictvím tanečních čísel Meziher a Divertisment, v jeho operách Němá sportiči, Bůh a Bajadéra, Jezero víl, Marnotratné dítě, Cerlína a Gustav III. Aneb Maškarní ples.
0: Právě z této Auberovy pětiaktové velké opery si teď vyslechneme taneční čísla z plesu a předehru. Dílo mělo premiéru v pařížské opeře v roce 1833. Auber zde navázal na svou předchozí veleúspěšnou operu Němá sportiči z roku 1828. Autorem libreta je znovu Eugène Scribe a později toto libreto posloužilo jako předloha pro Verdiho operu Maškarní ples.
1: Opera líčí skutečnou historickou událost. Atentát spáchaný na švédského krále Gustava III. V roce 1792. Námět způsobil autorovi potíže. Aubert byl nařčen některými žijícími účastníky z urážky na cti. Scénické provedení bylo velkolepé a díky použití náročné divadelní techniky velmi efektní.
0: Podívaná, kterou pařížská opera při premiéře publiku nabídla, byla dle kritiky dechberoucí. Jeviště osvětlovalo 1600 svíček v křišťálových lustrech. Účinkovalo na 300 tanečníků v rozličných kostýmech. Velkolepost opery podtrhovala také baletní čísla, která si teď poslechneme, a na závěr zazní předehra k opeře.
1: Opera Gustav III. Aneb Maškarní ples dosáhla velkého počtu repríz. Neméně úspěšná byla i v jiných zemích. Od roku 1839 začala obliba opery klesat. To bylo způsobeno jednak vzestupem popularity Meyerbeerových děl podobného typu, ale také stále komplikovanějším přijímáním politicky vyostřené látky opery.
0: Dodejme, že v Praze byla opera poprvé uvedena pod názvem Die Ballnacht již v roce 1836 ve Stavovském divadle.

Na závěr dnešního operního večera na stanici Český rozhlas Vltava, ve kterém jsme poslouchali operu Černé domino Daniela Françoise Esprita Obera, jsme nahlédli také do jeho opery Gustav III. Aneb Maškarní ples. Poslechli jsme si taneční čísla a předehru. Konkrétně to bilo 7 tanců, Allemande, Pas de folie, Pas de paysan, Menuet, 2 pochody a galop. A na závěr zazněla předehra k této opeře Gustav III. Aneb Maškarní ples Daniela Françoise Esprita Obera. English Chamber Orchestra řídil dirigent Richard Bonink. Od mikrofonu se s vámi loučí autorka operního večera Kateřina Viktorová, redaktor Vojtěch Babka a mistr zvuku Petr Váně. A všichni vám přejeme klidnou noc.

Příští sobotu v 8 večer naladíte na Vltavě žebráckou operu Johanna Kristofa Pépuše a teď v pondělí v 10 večer doprovodí vzpomínky, básně a dopisy malíře a skladatele Karla Waltra v souzvuku hudba Leoše Janáčka.

0: To byla čtvrtá část z cyklu Leoše Janáčka v mlhách. Hrála ji na Vltavě Hana Dvořáková a blíží se nám 23. hodina.
1: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Deník, který dostala Laura Palmrová ke svým 12. narozeninám, se stává přítelem i zpovědníkem této dospívající dívky. Svěřuje se mu se svými nejtajnějšími myšlenkami, smyslnými představami i tíživými sny, které ji v noci pronásledují. Ale jsou to opravdu jen sny? Není to spíš děsivá skutečnost, která dívku psychicky rozkládá a osudově táhne k drogám a nevázanému sexu? A kdo je ona tajemná bytost, záhadný Bob? Tajný deník Lory Palmrové je klíčovou epizodou z amerického televizního seriálu Městečko Twin Peaks, který večer co večer přitahoval k obrazovkám miliony diváků v Americe i v Evropě. Napsala ho dcera režiséra seriálu Jennifer Lynchová a my z něj na Vltavě čteme dnes po páté v premiéře.

11. listopadu 1985. Máma, když jsem se vrátila domů, mi řekla, že Margaret, dáma s polenem, měla manžela hasiče. Zahynul při lesním požáru a máma říkala, že to bylo něco strašného. Zakopl prý o nějaký kus dřeva, padl obličejem do žhavých uhlíků a úplně uhořel. Stalo se to krátce po jejich svatbě a Margaret je od té doby zamlklá a nikomu se svou bolestí nesvěřuje. Máma mi taky řekla, že ten kus dřeva nosí od té doby, co její manžel zemřel. Řekla jsem Margaret, že si o ní myslím, že je milá a zvláštní. Že jsem ráda, že jsem poslechla svůj sen, protože jinak bych přišla o možnost si s ní popovídat. Řekla jsem jí, že jí věřím, že má pravdu, když říká, jaké zvláštní události v životě zažiju a že se na ně budu těšit, protože chci mít hezký život. Pak jsem jí řekla něco, co, jak doufám, nikdy nikomu neprozradí. Ani jsem sama nečekala, že to vyslovím nahlas a upřímně ani nevím, kde se to ve mně vzalo. Řekla jsem jí, že někdy se dějí věci, o nichž nikdo neví. Děje se to v lese, když už je opravdová tma. Řekla jsem jí, že si někdy ani nejsem jistá, jestli jsou ty věci skutečné. Někdy si ale myslím, že jsou skutečnější než slunce, které ráno vychází. Že mě myšlenky na ty věci strašně děsí. Když jsem skončila, odvrátila pohled. Asi jsem řekla něco, co ji rozrušilo. Pevně uchopila to svoje poleno, podívala se na mě ještě jednou a řekla, že jsem moc hezké děvče a že mě bude mít v životě rádo hodně lidí. Doufám, že mě má rádo hodně lidí už teď. Jednoho dne mě bude někdo milovat tak, jako ti kluci, nebo ještě víc. Ráda bych věděla, kde je ten člověk zrovna teď. A jestli je taky zvědavý, kde jsem já a jak teď vypadám a kdy se konečně potkáme. Moc ráda bych věděla, jestli Margaret taky někdy přemýšlela o sexu tak jako já.

Cestou domů jsem se pokoušela zaspívat tu melodii, kterou mi pobrukovala, ale nemohla jsem si ji vybavit. Když jsem odcházela z River Road číslo 1400, bylo mi dobře. I teď je mi pořád strašně dobře. Doufám, že se dáma s polenem zrovna teď necítí osamělá. Doufám, že se cítí stejně šťastná jako já. Jen si přeju, abych jí mohla vyvěštit hezký, šťastný život. Bohužel pro ní ale žádnou takovou věštbu nemám. Donna se mi ještě neohlásila. ...13. listopadu 1985. Hlasy lesa. Stromy mají své duše, jež rostou a mění se. Jsou v každém lístku, tak tiché, jako vzpomínka na okamžiky, jež nikdo neprožil. Nikdo tomu ale nevěří. Dlouho trvá, než pochopíš, že stromy vidí, co se děje. Ševelí a chtějí promluvit. Možná, že listy už v něčí dlani zkusili zašeptat vzpomínku na malé děvčátko. Jeho tělo se otevřelo novými, menšími ústy. Všem je to jedno. Nikdo nevěří. Snad jen strom ví, že se něco pokazilo, když chce promluvit o smutku, který tolik nocí pozoroval. Myslím, že svět by měl vstoupit do hlouby lesa a pozorně naslouchat ševelení listů, vidět to pletivo kročejů a snad i skvrn. Ať všichni vědí, že listy mají tvar slz, ať všichni sledují vzory spadaného jehličí. Po zemi jsou rozeseta znamení, která zavedou svět k němu. K tomu, kdo vytvořil ta nová ústa. Je pozdní noc a on přišel. Nevím, jestli dáma s polenem mluvila o té pravé lóře palmrové. Milý deníčku, 20. listopad 1985. Právě teď jsem měla sen. Byla jsem v pokoji. Byl úplně prázdný. Měla jsem za to, že je to moje chyba, že tam nic není. Byla jsem schoulená v jednom rohu a upřeně jsem pozorovala konkrétní místo na druhém konci pokoje. Protože jsem věděla, že se tam každou chvíli bude něco dít. Za chvíli se do mě dala zima. Jakoby se pokojem něco myhlo, ale hned to zase zmizelo. Podívala jsem se stranou, protože jsem se pokoušela najít dveře, které vedou do vedlejší místnosti a pak ven. Chtěla jsem vědět, jestli je ve vedlejším pokoji nábytek. Padla na mě tíseň a vina. To byl, myslím, můj pocit. Vina. Obrátila jsem se a podívala se na druhou stranu pokoje. A tam seděla obrovská krysa. Ve snu jsem jasně věděla, že jde po mně a že mi chce ukousnout nohu. Strašně jsem se začala bát. Viděla jsem, jak leze blíž a blíž a pokoušela jsem se vymyslet, jak ji zastavit nebo kam utéct, ale nebylo kam a ani se nedalo nic dělat. Vím, že to zní směšně, ale bylo to děsivý. Seděla jsem úplně tiše a snažila jsem se mít nohy natažené tak, aby se k ním krysa nemohla dostat. Pořád jsem myslela na to, jak to bude strašné, až se její čelisti sevřou kolem mého kotníku a stisknou. Odháněla jsem od sebe ten pocit a nechtěla jsem, aby se ke mně přiblížila. Nechoď ke mně. Pořád jsem myslela na to, jak to bude bolet. A tak jsem si, protože jsem věděla, že jediné, co krysa chce, je moje noha, jsem si nohu ukousla sama. Když jsem se probudila, nemohla jsem se nadechnout. Taková ve mně byla hrůza. Vidím tu krysu pořád před sebou a tuším, že se chystá na mě skočit, protože s pokojem je něco divně. Nebo jsem za něco trestaná. Tak jsem se bála zubů té krysy a bolesti, že jsem se rozhodla zranit se sama dřív, než to udělá ona. Ale stejně mi nebylo jasné, proč mi chtěla ublížit. Doufám, že se mi už něco takového nebude nikdy zdát. Nechci ani vědět, co to znamená. Ani si nejsem jistá, jestli si to chci pamatovat. Rozhodnu se ráno, až už nebude tma a věci budou jasnější, až se na to podívám z odstupu. Štve mě, že nemůžu zajít za mámou a říct jí to. Mám strach, že by se smála a pak by to třeba vyprávěla každému na potkání a mně by bylo trapně.
Strašně se bojím, že by se mi lidi pošklebovali. Zkusím se trochu víc podobat do ně. Budu hodná a budu dělat všechno, co se ode mě očekává, a tak nikomu nezavdám příčinu k tomu, aby si ze mě dělal legraci. Nikdo mi nebude moct vytýkat, že jsem něco udělala špatně. Přísahala bych, že všechno pochází z toho, co jsem provedla s těmi kluky. Taková noc jako ta poslední přece nepřišla sama od sebe. Pokusím se být lepší. Nikomu nedovolím, aby mi působil bolest. Způsobím si ji sama. Znám ta nejcitlivější místa. Od teďka si budu ubližovat sama, dokud to všechno nepřejde. Kdybych si jen mohla popovídat s mámou. Laura.

Milý deníčku, 16. prosince 1985, právě jsem měla další sen. Určitě jsem usnula, zatímco jsem čekala na východ slunce. Nevím proč, ale pořád jsem tě viděla, jak se objevuješ a zase mizíš u cizích lidí. Na jejich židlích v motelu, když jdou k hracímu automatu, na kapotě jejich aut, když vyjíždějí. Pokoušela jsem si tě vzít zpátky, ale ty jsi mi vždycky vyklouzl. Měl jsi jistě v úmyslu každému prozradit, co se v tobě skrývá. Několik lidí tě četlo a proměnili se v krysy. Chtěli mě unést stejným způsobem jako Bob. Myslím, že dokud tomu líp neporozumím, neměli bychom se spolu bavit. Jestli to nezažene ty noční můry, oheň a lana a malé stříbrné čepelky, snad bych měla těm vidinám podlehnout. Je mi to možná souzeno. Musím být trpělivá a přestat s tím bojovat a ono to samo zmizí. Jsem strašně nerada, že musím dát s Bohem tak dobrému posluchači, jako si ty. Mám pocit, že to ale jinak nejde, když ty si klidně povídáš s cizími lidmi bez mého vědomí. Jsem blázen? Nenechávej to na mě, prosím tě, abych zjistila, že jsem na celém světě sama s tímhle trápením. Laura.

Milý deníčku, 23. dubna 1986. Už je to hodně dlouho, co jsem naposled psala. Škola je fajn, ale zdá se mi až moc snadná. Nejsem natolik vytížená, abych nemyslela na kluky a na svoje představy. S Donou jsem se letos několikrát sešla, protože si stěžovala, že se k ní chovám divně a že už nejsem taková kámoška jako dřív. Strašně nerada pláču. Proč to teda na mě v poslední době leze? Já se jen pokouším být hodná a pilná. Dona se vzteká, že se jí nesvěřuju, co opravdu cítím, protože mám strach. Mám strach, že bych jí musela říct, proč mám strach. Nikdy. Nikdy jí o tom neřeknu. Ani jsem se sebe dneska nedotýkala. Mám strach, protože je v tom sex a já se rozhodla, že už na sex nebudu dál myslet. Ale je to strašně těžký. Nenávidím sebe, nenávidím svůj život. Táta má teď v poslední době spoustu práce u Benjamina ve firmě. Cítím se asi podobně jako Audrey, když její táta tráví víc času se mnou než s ní. Teď v noci se mi zdálo, že jsem na dvorku za domem vykopala jámu pro studnu, protože jsem chtěla zajistit vodu. Napadlo mě, že by se taková studna naší rodině dost hodila. A mince se ten nápad moc líbil. A strašně se smála, ale když se vzdálila, začala jsem se zakopávat do té jámy sama. Mámě došlo, že jsem jí lhala a rozčílila se. Běžela rychle ke mně, aby mi to překazila a já na ní ječela, že už se nechci v noci budit zahrabaná v listí. Chtěla jsem se proměnit ve strom, abych mohla tiše naslouchat v lese. A zčista jasná jsem byla pohřbená. Ale byla jsem uvnitř něčeho, co už nebyla jáma v zemi. Maminka se chvilku potom přišla zeptat, jestli jsem v pořádku. A pak začala bohužel s něčím, co jsem za žádnou cenu nechtěla poslouchat. Začala vyprávět o ptáčcích, o včeličkách, o kontrole porodnosti a miminkách a o všech těch směšnostech, jak mé sny jsou součástí proměny mého těla a že bych třeba chtěla slyšet odpověď na některé otázky. Máma žvanila skoro hodinu a já jsem měla co držet, abych ji nepraštila, nepleskla přes tu její usměvavou tvář a nezaječela. Co vyvádíš? Co se stalo s jednou částí mého těla? Chtěla bys vědět, která část mě nejvíc leká? Lidi si zrovna teď o mně myslí jedinou věc, že se blíží moje dospívání. Každý stále ještě vidí jen usměvavou Lauru Palmrovou, holku, která má nejlepší známky, nejdokonalejší účes a dokonalé prstíky. Ty by někdy pozdě v noci chtěli v zrcadle zaškrtit tu snící výtržnici, jejíž obraz vidím.

Dneska půjdu za Donou a promluvím s ní. Budu mluvit, jak nejlíp umím. Všechny úkoly mám hotové a za jednu práci zvláštní pochvalu. A ještě mám čestné uznání a chodím do debatního kroužku. Pořád se modlím, ale nikdy v životě jsem se necítila hůř. Začínám si myslet, že několik kapek dobra v moři zla je lepší než vůbec žádné dobro. Doufám, že Dona chce být pořád moje kamarádka. Když to půjde, řeknu ti, Deníčku, co je s Donou. Brzy naschledanou. Laura. Něco mě právě navštívilo. ...24. dubna 1986. Vzpomínka na hrátky. Byla jsem malá a vzhlížela k němu, než mi řekl, že se mám položit, že mám po něm opakovat slova, že je ošklivé otvírat pusinku jindy, než mi řekl, že máme společné tajemství, než mě začal převracet špinavýma tlapama, než jsem poznala, že mám kundičku. Skotačili jsme, drželi se za ruce, vyprávěli si o tom, co vidíme. Ale já jsem to nikdy neviděla. Ke všemu slepá jsem byla. Myslím, že s tím dětským skotačením byl tehdy jednou provždy konec. Chci zapomenout na věci, které se kolem mě náhle zjevují. Děje se něco moc zlého. Proč se to děje právě mně? Myslím, že se to děje doopravdy. Ano, je to fakt. Tolik jsem toho zapomněla. Ale nemůžu říct, jestli je mi líp, když to vím, nebo když o tom nevím nic. Prosím tě, Dono, buď pořád moje kamarádka.

Milý deníčku, 21. června 1986. Včera jsem byla celý den u Dony. Dlouho mlčela a já jsem pak začala brečet. Vyběhla ven z domu a utíkala pořád pryč. Strašně se mi ulevilo, když Dona běžela za mnou. Taky brečela. Pověděla jsem jí všechno, co jsem mohla. Že jsem měla starosti, jestli jsem hodná, protože mám ošklivé sny a nijak jsem si nevymýšlela, když jsem řekla, že vůbec nemůžu spát. Řekla jsem jí, že bych si potřebovala promluvit o té noci s klukama v potoce, ale mám pocit, jako by mě neměla ráda. Že jinak budu mít zase ten hrozný sen a budu si myslet, že všechno, co se stalo, bylo hnusné. Řekla jsem jí, že musím vědět, co si o té noci myslí ona. Musím vědět, jestli si myslí, že by nás obě měl za to stihnout trest, nebo spíš jenom mě, protože jsem byla aktivnější než ona. Tohle potřebuju vědět. Dona mi řekla, že se bála, že s ní nemluvím, protože se na ní zlobím, že ona, Dona, nezašla tehdy tak daleko jako já a že ji proto už nemám ráda. Zeptala jsem se jí, jak si tohle může myslet, když jsme se na tom večírku všichni tak nádherně objímali a že si ještě teď pamatuju, že to objímání patřilo k tomu nejčistšímu a nejhezčímu, co jsme tehdy zažili. Řekla jsem jí, že jsem nějak mimo, a že chvíle mi nevím, jestli z toho všeho mám mít radost jako tehdy, nebo jestli...

a jestli už jsem náhodou neměla kluka a jenom jí o tom neřekla. Dlouho jsem si rozmýšlela odpověď. Nemyslím, že ji znám. Co myslela tím zkušená? Řekla jsem jí, že se pamatuju, že to, že je přitahuju, mě naplňovalo štěstím. To, že se jim líbím a že mě chtějí, ale větší polovina z toho byla věc těch kluků, ne moje. Navíc jsme byli líznutí a proto se mi chtělo dělat všechno to, na co jsem byla už dávno zvědavá. Donna se mi svěřila, že v jejich představách s ní ty kluci tančí, baví se s ní ve škole a berou ji na projížďku autem. Řekla, že sní o tom, že bude se starším klukem, co se k ní bude chovat jako k princezně. A v noci půjdou spát do velké postele, lehne si k ní a budou si povídat a líbat se a chvílema i milovat. Dále řekla, že tehdy nezašla dál, protože se jí to zdálo příliš vulgární. Honí se jí ale v hlavě pořád myšlenky na sex. Ale ten sex, kde všechno probíhá pomalu a jemně jako v telenovele. Řekla mi, že vidí sex v pomalých pohybech a že si představuje, jak hraje hudba a oni dva se pomalu, pomaloučku vlní v rytmu, až se jim myšlenky rozplynou. A ještě řekla, že doufá, že moje představy jsou stejně sexy jako ty její. Dobrý bože, deníčku, bylo to všechno tak fajn, dokud jsme nezačali o tomhle. Správně jsem jí měla říct, že mám přesně ty též představy a že se kvůli tomu nebudeme nikdy hádat. Bylo mi na umření, když jsem od ní slyšela, jak jsou její představy nevinné, ušlechtilé a něžné. Proč nemá stejné představy jako já? Tak jsem doufala, že to máme stejně. Záleželo mi na tom. Je tak čistá. Ani se mi to nechce věřit. Myslím, že mě zkazily ty mé noční výlety do lesa. Moc bych si přála, aby bylo někde místo, kam by člověk mohl zajít a kde by mu někdo odpověděl na všechny jeho otázky a řekl mu, jestli jedná správně nebo ne. Jak to mám vědět, když nemůžu o většině věcí ani mluvit? Říkám pořád totéž. Točím se v kruhu a přišel čas zastavit se. Donna a já jsme kamarádky a já ji mám pořád ráda, ale lišíme se v pohledu na svět. Nemůžu myslet jako ona a ani se o to nemůžu pokoušet. Budu myslet podle toho, co cítím a pokusím se přesvědčit lidi, aby se na věci dívali tak jako já. Dala bych si jointa. Je mi, jako bych se už celou věčnost nezasmála. Děkuju ti za trpělivost. Laura.

Na rozdíl od ostatních knih spojených se seriálem Twin Peaks, Tajný deník Lori Palmerové dokáže obstát sám o sobě jako šokující zpověď dospívající dívky ze zdánlivě spořádané rodiny. Poodhaluje, co byla Laura vlastně zač a jakým utrpením procházela. Napsala ho dcera Davida Lynche Jennifer a číst nám z něj na Vltavě bude Kateřina Císařová zase zítra ve 23 hodin, a to už po 6. v premiéře v režii Jakuba Doubravy. 15-dílnou četbu s hvězdičkou připravila Marie Nováková z překladu Sávy Heřmana.

0: To byla hudba kamerunského baskytaristy a zpěváka Richarda Bony. A pokud vás zajímá, jak znějí africké křesťanské bohoslužby, nalejte si Vltavu zítra dopoledne. Okolo 700 tisíc věřících žije v Africe. Nejen hudební stránku tamní křesťanské liturgie nám představí muzikolog a skladatel Milan Slavický v koncertu duchovní hudby zítra na Vltavě v 10 hodin dopoledne.
1: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
2: Avšak kde si pod hladinou?
1: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
2: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
1: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
2: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

Hudba Adriana Demoče mě fascinuje silou emocí, které vytváří prostřednictvím zjevně jednoduchých struktur, které ve skutečnosti odhalují velmi složité a dobře uspořádané mechanismy, říká Manuel Dzuria o skladateli, na jehož albu z roku 2026 s prostým názvem Flétna se tento multiinstrumentalista a flétnista podílí. Jeho provedení demočových skladeb i prostřednictvím rozehrání nejrůznějších skleněných nádob se dnes budeme v pořadu Soudobá hudba věnovat. Už v roce 2024 jsme se zastavili u podobného projektu Adriana Demoče. Ten se jmenoval také jednoslovně Piano. A v ostravském studiu Českého rozhlasu se na něm podílel klavírista Miroslav Beinhauer. A jak mi napsal, Adrian Demoč s albem Flétna tvoří volný diptych. Z celkem 6 kompozic, jedna z nich je ve 2 verzích, a 2 bonusových tracků alba si stačíme poslechnout jen 3 skladby. I ty budou důkazem Demočovi zvláštně statické, meditativní a až nadřeň pravdivé hudby. Album uvádí skladba Harmonium z let 2024 až 2025, dosud nikdy nenahraná. Hudba potřebuje dech. Stejně jako by bylo nemožné, aby architekt počal katedrálu bez pevného a přesného návrhu. Bez něj by stavba nestála ani na vteřinu. V tomto smyslu je Adrian Demoč pro mě sochařem zvuku a architektem velkého talentu. Tak to jsou opět slova světově známého multiinstrumentalisty a věčného hledače nejrůznějších niancí zvuku Manuela Dzurii, který za svůj umělecký život, co by zejména flétnista, spolupracoval s nejvěhlasnějšími, nejzajímavějšími skladateli světa. Od Alvina Lussiera přes Frederika Ševského, jubilujících minimalistů Steva Reicha a Filipa Glase. Také spolupracoval s Terry Rileym. Jeho přímá práce byla také s Georgem Kurtágem, Salvatorem Šarínem, až tedy k Arvo Pärtovi nebo Sofii Kubajdolíně. Dalším ze skladatelů Manuela Dzurii je tedy i Adrian Demoč. Posloucháme teď jeho skladbu Harmonium. Původně byla napsána pro Miroslava Beinhauera a jeho, nebo Hábovo vlastně, Förstrovo šestinotónové harmonium.

soudobé hudbě dnes posloucháme nejnovější nahrávky Adriana Demoče, slovenského skladatele, který žije se svou rodinou ve Španělsku. A odtamtud přichází jeho křehká, zdánlivě jednoduchá, ale originální, hluboká hudba. Té, která už byla nahrána na jiné nástroje s výjimkou právě vstupní skladby Harmonium, která teď dozněla, se ve svém experimentálním studiu věnoval věhlasný multiinstrumentalista a flétnista Ital Manuel Zuria. Všechny nahrávky, mixování a mastering pro album z roku 2026 s názvem Flétna vytvářeli Adrian Demoč a Manuel Zuria sami. Teď tedy skladba Canon z let 2015 až 2017 z alba Flétna, vydavatele Elsewhere.

Skladba Kanon Adriana de Moche v podání multiinstrumentalisty, flétnisty Manuela Dzurii. A co mimo jiné řekl na adresu Manuela Dzurii sám skladatel? Fascinují mě jak Manuelovi výkonnostní schopnosti, přesnost krása tónu a celkové muzikantství, tak i kreativní řešení. A což bylo také klíčové v tomto projektu, jeho úžasné nahrávací a editační dovednosti. A Adrián pokračuje. Byl velmi pozorný k mým návrhům s mimořádným, absolutním stupněm důvěry bez ega. Jsem opravdu poctěn, že tak geniální umělec věnoval tolik práce a lásky mé hudbě. Říká Adrián de Moche. Manuel Dzuria teď pomocí fléten a lahví vytváří z de Mochovy hudby okouzlující zvukové vrstvy. Důkazem toho je také závěrečná skladba alba s názvem Luca Marenzio. Římská 2 a je z roku 2018.

0: V soudobé hudbě dnes aspoň několik málo ukázek z nového výjimečného alba s prostým názvem Flétna s hudbou Adriana Demoče, ročník 1985 a provedením Manuela Dzury. Výsledek jejich několikaletého napojení, jak lidského, tak uměleckého. S gratulací k výslednému počinu se z vltavského vysílání loučí Renáta Spisarová.
1: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
2: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
1: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: na vlnách Vltavy.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes budeme v našem pořadu na návštěvě u paní Jany Žvadlenkové, první hornistky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, dámy s bohatými zahraničními zkušenostmi, jak solovými, tak komorními, tak orchestrálními. A ta bude pro nás vybírat skladby, které má ráda a které ji provázely životem. Dobrý den, paní Žvadlenková.
2: Dobrý den.
1: Čím začnete? Začnete vašemi hudebními začátky nebo padnete rovnou do nějaké oblíbené skladby?
2: Já bych asi začala něčím slavnostním, slavnostního rázu. A sice žestivým souborem Pražské konzervatoře, kde se ke mně váže jedna osoba, a sice můj manžel, který tam tehdy hrál a vyhráli pod vedením pana profesora Tilšara Concerto Bohemia v roce 2004. A byl by to Musorský obrázky z výstavy.

0: Takto jsme na stanici Český rozhlas Dédor poslouchali musorgského obrázky z výstavy, několik částí tak, jak je pro nás vybrala paní Jana Švarlenková, u které jsme dnes na návštěvě, a jak je hrál žestový soubor Pražské konzervatoře. To byl vlastně záznam z koncerta Bohemia v roce 2004, vidíte, takže to byla liveka?
1: Ne, bylo to soutěžní nahrávka.
0: Která potom došla toho ocenění.
1: Ano, přesně tak.
0: Vy jste teď uvedla, že v tom ansámblu s vámi hraje váš dnešní manžel. Jak vy jste se vůbec dostala k hudbě? Že se potom muzikanti potkávají, to se tak občas stává, ale jak jste začínala?
1: Tak u nás v rodině byla muzika vždycky to nejdůležitější. Musím říct, že když jsem se narodila, že asi už bylo jasné, že to mě bude muzikant, protože tatínek je ze 4 sourozenců, kteří se všichni hudbě věnovali, a my jsme od malička k té hudbě tíhli i s mým bratrem, a vlastně díky šikovné paní učitelce v Sezimově Ústí, Šárce Kvičínské, u které studoval i Ondřej Vrabec, vlastně nynější solohornista České filharmonie, tak mě ten lesní rok začal bavit strašným způsobem, a tím pádem jsem během roka a půl se naučila i pod vedením pana Tilšara k přijímacím zkouškám ten základní repertoár, a potom už jsme se v Praze setkali a pracovali jsme spolu 6 let na Pražské konzervatoři, kde jsem právě se potkala i s mým manželem. Tehdy jsme spolu hráli v žestivém kvintetu pod vedením pana profesora Antonína Weigla, a tam už ty první jiskřičky u toho hraní začaly přeskakovat a nakonec jsme se vzali.
0: Ten Beethovenův sextet, tady jak se dívám, že máte připravený, ten hraje kdo? Čí je to nahrávka?
1: Tak to je nahrávka bratrů Tilšarů. A několik těch vlastně nahrávek, které budu pouštět s těmi bratry Tilšarovými, je z archivu pana profesora. A celý tenhle pořad vlastně jsem chtěla věnovat těmto dvou osobnostem, protože pan profesor Bedřich Tilšar letos vlastně slaví významné životní jubileum. V tom sextetu jsou dvě horny, housle, viola a cello. A je to pod vedením pana dirigenta Libora Peška a hraje Dvořákův komorní orchestr.
0: A je to tedy Beethovenův sextet pro lesní rohy, dvoje housle, violu a cello.
1: Přesně tak.

0: Právě teď na stanici Český rozhlas D-dur dozněl sextet Ludwiga van Beethovena Sextet S-dur pro dva lesní rohy,
1: dvoje housle, violončelo.
0: Hráli Zdeněk a Bedřich Tylšarové a Dvořákův komorní orchestr, který řídil Libor Pešek, a vybírala první hornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu Jana Švadlenková, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě.
1: Dál jsem si nachystala nahrávku Michaela Haydna Adagio a Allegro pro altový trombon a lesní roh. Je to docela náročný part pro ten altový trombon, je to velmi exponované. A s nápadem natočit to přišel můj kolega ze Sočru, pan Pavel Čermák, který se mě zeptal, jestli bych měla chuť, že je to teda trošku náročné, ale že by si to rád zkusil zahrát. Takže jsme začali zkoušet a nejen, že jsme si zahráli toto na koncertě v Děčíně v Ústí nad Labem, ale i jsme to natočili právě se Sočrem. A bylo to pro mě neuvěřitelná inspirace, protože Pavel strašně rád zkouší a je perfekcionista a hodně pracuje s detailama, takže těch hodin na zkouškách bylo opravdu dost. Zažili jsme i dost legrace, jak jistě víte, Pavel Čermák je komik, takže to k tomu mám velmi příjemné vzpomínky a myslím si, že nahrávka se povedla.
0: A symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Veronský.

0: Takže to bylo Adagio a Allegro Michala Haydna, tak jak je hráli Pavel Čermák na altový trombón a Jana Švadlenková na lesní roh. Jana Švadlenková pro nás dnes vybírá ze svých oblíbených nahrávek. Vlastně jste sáhla všechno do žesťové a dechové literatury, ale ono je to pochopitelné.
1: Ano, je to tak, máte pravdu, a když to není vyloženě jenom o dechových nástrojích, tak v těch symfonických, které jsem vybrala, mají ty dechové taky velkou roli, mají tam třeba sola nebo tak, a tak dále. Dalším programem by byla komorní hudba, a sice skladba pro dechový kvintet. Ten dechový kvintet se jmenuje Akademia Wind Quintet Prague a v tom kvintetu hraje mimo jiné na lesní roh František Pok, který vlastně může za to, že jsem dnes v Sočru, protože on byl tou osobou, která, když jsem se vrátila z těch německých let, z těch studií a z toho angažmá v Drážďanech, tak jsem se vrátila do Čech a on mě začal angažovat na, jak říkáme my, na kšefty, občas nějaké natáčení nebo koncert. A říkal mi, ty Jano, a nechtěla bys někdy zkusit si zahrát u nás v rádiu, občas tam scháníme hornu, tak jsem si občas přišla zahrát i do Sočru a vlastně potom shodou náhod se stalo, že byl vypsaný konkurs na tu první hornu a já tenkrát s velkýma obavama, protože vím, že ta pozice první horny je náročná, nejenom fyzicky to všechno utáhnout, ale i po psychické stránce, že ta soula jsou někdy opravdu nepříjemná. Ale on byl tím, co mě namotivoval a dodal mi kuráže, takže vlastně proto jsem ho i vzala sebou s jeho kvintetem, protože díky němu jsem vlastně tady. Uslyšeli bychom od nich úpravu Netopíra od Johanna Strause.

0: Tak to byl Strausův netopír, tak jak ho hrál dechový kvintet Akademia Wind Quintet, víte?
1: Ano.
0: To už se ptám Jany Švarlenkové, která pro nás dnes na stanici Český rozhlas D-dur vybírá ze svých oblíbených nahrávek. Vy jste teď připomněla návrat z Německa, z Drážďan. Jak vlastně šla ta vaše životní cesta? To, že jste se seznámila s panem profesorem Bedřichem Tilšarem, už jste uvedla. U něho jste potom studovala na konzervatoři, pak jste studovala u Zdenka Tilšara na Akademii muzických umění. Souběžně v Berlíně, k tomu možná budete chtít ještě potom něco říct. A pak jste vlastně nějakou dobu žila v cizině a působila u zahraničních orchestrů.
1: Je to tak. Já jsem v tom Berlíně začala studovat současně, jak jste říkala, s tou akademií tady v Praze. A po půl roce studia u pana profesora Dalmana jsem udělala konkurs do Komorní filharmonie v Brémách. Získala jsem tam angažmá, 2 roky jsem tam hrála druhou hornu v Komorní filharmonii a po těch 2 letech jsme cítili, jak já, tak ta moje kolegyně, která hrála první hornu, že bych stejně raději hrála ty vyšší rejstříky a že mám ráda prostě ty sola a hlavně větší orchestr. Tohle to byla Komorní filharmonie. No a především jsem neměla hotové své studium a pořád jsem stejně do toho Berlína utíkala zpátky z těch Brém, i do Prahy vlastně jsem se vracela. Takže jsem v Brémách skončila a do roka nebo 2 jsem se dostala jako praktikantka do Staatskapelle v Drážďanech, no, kde mě to samozřejmě fascinovalo, nejenom divadlo jako takové, ale výborní hráči a především i Fabio Luisi. A taky ho tady jednou dneska pustíme. No, ale pořád se mi potom domově stýskalo, takže 6 let bylo nádherných v zahraničí, ale i kvůli mýmu přítelovi vlastně tehdejšímu jsem se vrátila zpět a vdala jsem se a zase jsem si začala dělat, dokončila jsem si to vzdělání, udělala jsem si doktorát, vlastně jsme si založili rodinu mezi tím vším, to jsme vlastně vychovali 2 děti ještě do toho a když bylo malý asi necelý 3 roky, tak jsem se připravovala na konkurzy a klaplo to do toho sočru. Takže vlastně pod kočárku rovnou na první hornu.
0: Takže to jste musela být dobře vybavená od pánů profesoru Tilšaru.
1: Ano, samozřejmě, tam mě vybavili tou prací do detailu a hlavně tou houževnatostí a myslím, že od jak živa mám v sobě takovou tu píli, takže se tohle to podařilo. Další skladba bude dvojkoncert od Josefa Fialy pro 2 lesní rohy a zahráli by nám to bratři Tilšarovi. S doprovodem Pražského komorního orchestru pod vedením Libora Hlaváčka.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme teď právě vyslechli koncert pro dva lesní rohy Josefa Fialy, tak jak ho hráli bratři Telšarové a Pražský komorní orchestr, který řídil Libor Hlaváček. A tak, jak pro nás vybrala paní Jana Švadlenková, první hornistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-dur na návštěvě. Kam půjdete dál? Od Fialy?
1: Od Fialy a od Tilšarů bych se ráda dostala do Berlína k Dalmanovi. Dalman

0: ve výběru Jany Švarlenkové, u které jsme dnes s Českým rozhlasem D-Dur na návštěvě, jsme poslouchali první braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha, tak jako hrála Akademie für Alte Musik Berlin, a v té akademii hrál první lesní roh bývalý profesor Jany Švarlenkové na Berlínské akademii, pan Christian Dahlmann. A samozřejmě to bylo na dobové nástroje.
1: Tak a od Bacha bych se dostala k Mozartovi, a sice k jeho hudebnímu žertu, který natočili zase páni Dilšarové s komorním orchestrem Dvořákova pod vedením Libora Peška. Jsou tady ty hornové party velmi exponované, takže posluchači uslyší, co vše se dá na ty lesní rohy podniknout.
0: Ono to působí jako žert, jako hudební žert, ale je to těžké zahrát. Hrála jste to někdy?
1: Nehrála jsem to, musím se přiznat, že ne. Ale ono je to lepší to poslouchat, ono z toho tahlek nebolí ta pusa. A famózní Zdeněk Tylšar, který by nebyl tak famózní, kdyby tak famózně nehrál druhou hornu, Petřich Tylšar. Takže vynikající věc.
0: A Dvořákův komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: To byl Mozartův hudební žert, tak jak ho hráli bratři Telšarové, Zdeněk Telšar a Bedřich Telšar, spolu s Dvořákovým komorním orchestrem zařízení Libora Peška. Svoje oblíbené nahrávky pro nás dnes vybírá paní Jana Švadlenková, první hornistka symfonického orchestru Českého rozhlasu, která se věnuje i pedagogické činnosti a zasedá v hudebních porotách a tak dále a tak dále.
1: Dalším kouskem, který jsem vybrala, je 7. symfonie od Ludvíka van Beethovena v podání Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, kde jsem pár let působila, a pod taktovkou Paavo Järvi. Tento člověk, tento dirigent byl pro mě něčím neuvěřitelným. Vlastně do té doby byl šéfdirigentem mladý Daniel Harding v Brémách a Paavo Järvi přišel těsně před mým odchodem, když já jsem v Brémách končila, a tam jsem poprvé zažila i jak na zkouškách, tak na koncertech, že on vlastně moc nemluvil. Ono stačilo se pozorně dívat na ty jeho gesta, on měl úžasné ruce a vlastně on nemusel vůbec nic říct. On to ukázal, anebo to tou mimikou tak těm lidem vysvětlil, že ty zkoušky probíhaly úžasně hladce. To už opravdu něco muselo být, když on zastavil a něco nám tam vytkl nebo něco, o něco poprosil. Ale s ním byla fantastická práce. A tato nahrávka teda vznikla, až když já jsem odešla z orchestru, tam už nehraju, ale ráda bych ji pustila, protože mi přijde jeho podání fenomenální.
0: Takže je to Beethoven 7. symfonie.
1: Je to Beethoven 7. symfonie a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod vedením Paavo Järvi.